Milí posluchači, při poslechu Oktávy vás od mikrofonu opět po týdnu zdraví Štěpán Grafe. Dnes se přeneseme o několik století zpět. Budeme si totiž povídat o hudbě, která zněla v Praze kolem roku 1600 a v následujících zhruba 150 letech. Než vám představím hosta, který je se mnou dnes ve studiu, naladíme se malou hudební ukázkou.

0: Milí posluchači, dozněla první krátká ukázka dnešní oktávy z pera Štěpána Vavřince Jakoby Dese. V podání loutnisty Jana Čižmáře, který je hostem dnešní oktávy. Ahoj Honzo, vítej v Proglasu.
1: Ahoj Štěpáne, zdravím.
0: Dnes si budeme povídat o hudbě, která je obsažena na tvých posledních kompaktních discích, vydaných firmou Suprafon. Obě desky mají určitou návaznost v poukázání na vývoj hudebního jazyka a tvorby pro loutnu. Ta první nese podtitul Kodex Jakoby Des. Dostáváme se takto k hudbě za Rudolfa II. Loutna patřila v této době k nejoblíbenějším nástrojům širokého spektra vrstev obyvatelstva. Je to tak?
1: Je to tak a dokonce se váže taková anekdota k tomu, i když teda vlastně později, spíš k období baroka, že Praha měla střechy loutnou pokryté, že na všechny střechy paláců by se daly umístit loutny, které v Praze byly v té době.
0: Kodex Jakoby Des. Pro běžného posluchače možná neznámý pojem. Pojď nám ho představit.
1: Kodex Jakoby Des je vlastně takový konvolut volně ložených listů, které se dochovaly, jsou z ruky jednoho písaře, zapsány někdy právě kolem roku 1600, koncem 16. století, začátkem 17. A víme o tom, že to vzniklo v Praze v té době a doposud se to v Praze dochovalo. Je to dnes uloženo v Národním muzeu a říkáme tomu Kodex Jakoby Des proto, protože jedna ze skladeb nemnohých, které mají uvedeného autora, tak právě tím autorem tam je to připsáno Štěpánu Vavřinci Jakoby Dovi.
0: A o něm se skoro nic neví.
1: No o něm se neví vlastně nic, kromě toho, že myslíme, že to, je to zpráva o tomto člověkovi. V jedněch análech dobových se praví, že byl neukázněným studentem, který v noci rušil noční klid na ulici.
0: Co tento kodex obsahuje? Co tam všechno nalezneme?
1: Je to velice zajímavé vlastně tím, že je to mezinárodní sbírka. Sbírka hudby v té době velice kosmopolitní. No, tak jako Praha nejenom dnes, ale už i tehdy byla takovou křižovatkou různých kultur.
0: Tak zvlášť ta rudolfínská.
1: No jistě, všichni ti alchymisté, že jo, z různých zemí. Tak i vlastně ta hudba se propsala do této sbírky. Máme tam hudbu samozřejmě místní, skladby například Jakoba Reňárta, což byl vlastně dvorní kapelník a skladatel. Z jeho špera se do tohoto rukopisu dostaly transkripce jeho tříhlasých vilanel, ale s českými tituly, což není normální, protože on samozřejmě to komponoval německy. Nebo tam máme italskou hudbu, máme moderní, dost nečekaně pro renesanční ladění, pořád staré renesanční ladění, moderní barokní, raně barokní francouzskou hudbu. Máme tam dokonce i hudbu právě z Anglie, Johna Dowlanda. Máme tam i právě nějaké takové ty místní, řekněme folklorní záležitosti Hungaresku. No, je to velice zajímavé.
0: Dá se říct, že v této době to byla vlastně populární hudba.
1: Je to tak, právě třeba ty Reňártovy vilanely byly takové často lascivní texty, to mělo. A naopak ta instrumentální hudba, to byla prostě taneční hudba.
0: Jak se vzdělávali loutnisté v této době? Bylo to předávání hráčských zkušeností? Nebo už v té době třeba byla možná nějaká cílená formace?
1: V té době bylo velice populární vlastně soukromé vyučování. To znamená, ten, kdo na to měl, měšťané nebo šlechtici, tak vůbec měli na to si pořídit nástroj a udržovat ho v stavu hratelném, to znamená ostrunit ho střevovými drahými strunami, tak také měli na to, aby si najmuli učitele, který je mohl učit pravidelně a tak to fungovalo. Samozřejmě nefungovaly žádné školy, že kdyby se to učilo jako dnes.
0: A výrobci loutny, z nich se rekrutovali potom později významní praští houslaři, jestli se nepletu.
1: Ano. Ano, ano. Je to tak, vlastně byla taková docela významná epocha emigrace ze severní Itálie právě do oblasti Falkland, na hranici vlastně to Chebsko dnešní, že jo, na hranici dnešní České republiky a Německa. A tam se přesídlili ty klany a udržovali se několik dalších století. A nejenom houslařští, ale samozřejmě kontrabasy, kytary, všechny jiné nástroje. A v Praze také, tam právě ty jsi zmiňoval známé loutnaře, tak jeden z nich se jmenoval například Thomas Edlinger, který měl dílnu v Nerudovce, v domě, myslím, že u Tří housliček se to snad jmenuje. A doposud ten dům tam je, dneska je tam pizzeria, ale tenhle loutnář, známý i tím, že vyráběl smyšcové nástroje, tak v rámci té loutnové rodiny je dokladováno to, že zbudoval vlastně první 13-zborovou moderní barokní loutnu. A jeho komunikace se Sylviem Leopoldem Weissem, což byl vlastně velikán té barokní loutnové hudby. Ale o tom se možná budeme bavit až za chvilku.
0: Ty jeho nástroje dochovaly se nějaké?
1: Ano, dochovaly se, dokonce některé právě i v Praze, v Národním muzeu.
0: Dá se na ně zahrát?
1: Dělají se jejich kopie. Ty nástroje jsou bohužel velice křehké a ač se třeba dochovaly v původním stavu, ale to většina byla právě třeba předělána později na kytaru, zůstal ten korpus, ale i ty, které se dochovaly v původním stavu, řekněme, tak ta hratelnost by jim spíš mohla, hraní na ně by jim spíš mohlo ublížit.
0: Takže potřebujeme je zachovat pro další generace. Mm-hmm. Když se vrátíme k tomu notovému zápisu, k tomu kodexu samotnému, jak vypadají zápisy z této doby? To není notový zápis, jak si ho představujeme dnes.
1: Není to notový zápis, tak jak si ho představujeme dnes. Samozřejmě i ten notový zápis dnešní, to, co známe jako noty, z čeho hráváme, dřív také vypadalo trochu jinak. Ten vývoj možná někteří znáte, ale v případě loutnových nástrojů, nebo obecně v případě nástrojů s hmatníkem, existovala a byla velice rozšířena takzvaná tabulární notace, tabulatura. To se dnes používá vlastně pro lidi, kteří neumí hrát z not, třeba na kytaru, tak mají tabulaturu, že? Ty rockový kytarový sóla nebo akordy se napíšou do tabulatury. To asi možná znáte, ale v té době to bylo velice rozšířené a vlastně dá se říct, že 99% té solové muziky pro loutnové nástroje bylo notováno právě tabulárním zápisem, přičemž bylo několik systémů. Ve střední Evropě máme německou tabulaturu, nazýváme ji německou tabulaturu, protože byla užívána v německy mluvícím regionu, včetně právě českých zemí. A ta je pro dnešního člověka takřka vlastně nesrozumitelná, nepochopitelná. A myslím, že u nás v republice je jenom pár lidí, kteří to z toho dokážeme hrát nebo vůbec to přečíst. A právě ten kodex Jakobides je v tomto zapsán. Ale bylo třeba pro další zjednodušení procesu nastudování, hraní, i pro edici, kterou jsme k tomu připravili, tak jsme to přepsali do takzvané francouzské tabulatury, která byla, jak již název napovídá, užívána ve Francii. To je tak písmenková, kde vlastně každý hmat nebo každý pražec má svoje písmenko, prázdná struna A, B, C, to jsou pak pražce. A také ještě máme tabulaturu italskou, která ale v tomto případě užita nebyla, ta se používala v Itálii, dále se rozšířila i jinde. No, takže to jsou takové ty tři základní systémy.
0: My tady máme krásnou právě vydanou publikaci, kde tento kodex je obsažen. To vydání, to musela být náročná práce. Jednak ta příprava, jak dlouho se s tím zaobíral?
1: To byla krásná práce. Jako náročná bezesporu, ale byla úžasná. A hlavně to nebyla práce, kterou bych dělal od nuly. Já jsem měl to obrovské štěstí a čest navázat na, respektive spolupracovat přímo s panem Jiřím Tichotou, který se tím rukopisem zabýval ve své doktorské práci v 60. letech. On tehdy to zpracoval, tak jak to tehdy bylo možné, znamená udělal přepis z té německé tabulatury do notace ručně a díky tomu se seznámil s tou muzikou a někteří z vás jistě znají první LPčko Spirituál kvintetu, písničky z roku raz dva a na něm právě několik z těch melodií v kodexu Jakobides obsažených je otextováno s českými novými texty a takhle spopularizováno. A společně s panem Jiřím Tichotou jsme se domluvili, že to dotáhneme do nějakého konečného stádia publikace. Takže ta edice byla vlastně aktualizována, rozšířena, vysázena samozřejmě na počítači dneska. Potom já jsem připravil právě tu transkripci do francouzské tabulatury, aby se toho loutnisté mohli hrát. Je tam také zahrnuta faksimile, to znamená reprint toho rukopisu v černobíle. Na CDčku je pak ještě přidáno vlastně PDF-ko v barvě. K tomu samozřejmě jeden celý sborník studií o tom hudebním obsahu, o tom rukopise, o papírech, o jeho historii a samozřejmě to CDčko. A
0: pro zájemce, kdyby si chtěli tady tuto krásnou publikaci zakoupit, dá se?
1: Dá se, máme to vlastně v nabídce na webu lute.cz, Česká loutnová společnost, která to vydala ve spolupráci s Národním muzeem pražským, tak tam se to dá koupit. Není to levná záležitost, ale prostě je to spíš takový luxusní artefakt, který si člověk může hrdě umístit do knihovny a
0: vypadá krásně a stojí za to. Pojďme se zaposlouchat opět do hudby. Hudba z kodexu Jakobides, Praha kolem roku 1600, na loutnu hraje Jan Čižmář.

0: Dnes si v Oktávě povídáme s loutnistou Janem Čižmářem. Honzo, pojďme se podívat na loutnu, na nástroj jako takovou. Ono se řekne loutna, ale to není vlastně jeden nástroj, jeden typ nástroje.
1: To vůbec ne, to je velice široká paleta nástrojů. Samozřejmě dneska se to, ten termín používá často jako zjednodušení pro celou tu kategorii historických denkacích nástrojů, kam kromě loutnových, to jsou ty s tím tvarem korpusu, jako kdyby slza nebo bříško, jak to říct.
0: Vyklenutý,
1: tak, jako mandolína vlastně, jo. Tak kromě toho samozřejmě jsou tam i historické nástroje kytarového tvaru, to jsou přímo předchůdci kytary, i tím tvarem. No těch duhů je spousta. Jsou to nástroje, které mají, nebo historicky měly střevové struny zejména, ale třeba právě myslím, že...
0: V úvodní ukázce jsme slyšeli.
1: Právě slyšeli jste ukázku s nástrojem se strunami kovovými. Tomu se říká orfarion, to byl nástroj, který se užíval zejména v Anglii v té době renesance, v době u nás Rudolfa II., tam královna Alžběta I., tak proto jsem mimochodem to i na to CDčko zařadil, aby to bylo pestré, aby tam byly ty různé barvy ukázány.
0: Jak v té době přišly na kovové struny? To je zajímavé.
1: Na čembale nebo na virginalu byl to jeden z materiálů. A ta charakteristika toho zvuku je zajímavá v tom, že to zní déle. Je to jemnější, ale zní to déle, má to úplně jinou estetiku.
0: Protože ke smyčcovým nástrojům později se ty kovové struny dostaly o hodně později. Tam to začínalo na střevech, jestli se nepletu.
1: No a loutny vlastně v principu taky. Ten základní setup je vždycky střevový. V dnešní době se používají náhražky ze syntetických materiálů.
0: Kolik máš louten? Kolik nástrojů, na kolik z nich hraješ?
1: No, to jsou...
0: To musí být sbírka.
1: To je sbírka, to jsou tři různé dotazy a tři různé odpovědi. Nástrojů doma mám asi 50, z toho je to asi, řekněme, 40, no, přes 40 louten, nebo těch historických nástrojů, respektive jejich kopií. A aktivně hraju asi tak na 10 až 15 z nich. Ten zbytek mám jenom pro nějaké příležitosti, kdy třeba potřebuji ukázat více různých rozměrů renesanční loutny, nebo samozřejmě pro svoje studenty, kterým ty nástroje počuju do začátku. No, takže takhle to mám.
0: My jsme se spolu potkali na konzervatoři jako spolužáci, tam si studoval klasickou kytaru. Kde se zrodil a kdy se zrodil tvůj zájem o tu starou hudbu?
1: To bylo právě ještě na konzervatoři. Já jsem šel na konzervu po gympu. Jako ten maturant jsem byl, takže jsem měl víc času. A vlastně původně jsem chtěl jít dělat rovnou vejšku hudební vědu. Což se mi nakonec teda splnilo, to jsem také dělal současně s konzervatoří. A k té staré hudbě jsem vždycky trošičku inklinoval, ale a na kytaře mě vadilo, že prostě si toho Bacha nezahraju, jak to mělo být, nebo toho Dowlanda. Tak jsem experimentoval, hledal, zkoušel jsem třeba na kytaře hrát huslový sonáty partity Bacha, takže jsem si basový Ečko naladil nahoru na Gčko, k čemu by mi tam byly ty basový tóny, které nepoužívám, že jo. A tak nějak se to stalo, že myslím v páťáku nebo v šestáku jsem se dostal k teorbě, a hned kam jsem dostal do ruky teorbu a pojď, budeš hrát i v Českém Krumlově operu Handla. Takže to bylo tak jako...
0: Hození do vody.
1: Ano, nauč se plavat, přesně tak. A nějak jsem to snad zvládl, nevím, od té doby jsem se začal trošku o to zajímat víc a vlastně jako samouk. Pak tady v Brně na kytarovém festivalu přijel Nigel North, lektor, loutnista, kterýho jsem dostal za úkol provádět po Brně a tak jsme se dali dohromady a pak jsem vlastně nakonec i u něho skončil na studiích v zahraničí. No ale už vlastně na tom absolventském koncertě na konzervě, a to je Jářku už 25 let, tak nějak zpátky, jsme tam dělali vlastně ze spolužáky, se spolužačkou Varhanicí a spolužákem zpěvákem, jsme dělali Bachovu kantátu jednu.
0: Ty, jak jsi zmínil, tak tě potom osud zavál hodně do zahraničí, studoval jsi za hranicemi. Dnes patříš k výrazným odborníkům ve svém oboru, také výrazným interpretům a předáváš svoje zkušenosti dále. Kde působíš? Kde jsi působil?
1: To mě strašně baví. To je vlastně, to vnímám jako takovou svou jednu ze svých misí. Já jsem vlastně, že nejdřív šel teda studovat do Londýna kytaru, tam jsem současně dělal i loutnu, ale tam jsem vydržel vlastně jenom 2 roky, pak jsem se přesunul do Hágu, kde jsem udělal celé studium 6leté s Nigel Northem a Joachimem Heldem taky. V Londýně předtím to byl Jacob Lindberg, to byli moji pedagogové. A potom jsem se vrátil zpátky, protože jsem cítil, že tady prostě je třeba něco v té věci dělat. Chvilku jsem působil na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Potom jsem začal tady v Brně na JAMU, ale ještě předtím jsem vlastně začal v Katovicích na akademii. A to bylo další dobu, jsem vlastně působil takhle na těchto školách. A teď aktuálně je to tak, že dále učím v Katovicích, na JAMU už neučím. A ještě jsem měl etapu asi 3 roky ve Vídni na MUK, kde jsem učil, to bylo během covidu.
0: Necháme zase chvilku znít hudbu. Další ukázkou budou 2 kusy od Michála Pretoria, hraje Jan Čižmář a koncert renesančních příčných fléten.

0: V dnešní oktávě si povídáme s hráčem na staré drnkací nástroje Janem Čižmářem. Honzo, pojďme se nyní v čase posunout od toho prvního CD zhruba o jedno století. Hudba proloutnu kolem roku 1700 v zemích Habsburské monarchie, kterou právě představuje tvá druhá deska U suprafonu. Ústředním jménem tohoto titulu je skladatel Jan Antonín Losy. Můžeš nám ho představit?
1: Mm-hmm. Jan Antonín Losy je vlastně mezi kytaristy známý právě jako loutnista, kytarista nebo skladatel. Po němž se dochovaly skladby i pro kytaru, i když vlastně to právě nevíme, jestli vůbec na tu kytaru hrál nebo ne. A zase pro historiky nebo lidi, které zajímá historie třeba i šlechtických rodů, tak zase rod Losyů můžou znát jako přistěhovalce z Itálie, respektive ze Švýcarska. Tam byla taková nemilá věc, že v Alpách se sesunulo v údolí celá jedna stěna údolí a městečko Piuro vzalo za své a z toho městečka prostě ti, co přežili, tak zkrátka emigrovali kam mohli. Mimo jiné to byl právě tatínek toho loutnisty, který se dostal do Prahy. Bylo to vlastně v období 30. války a tím, že pomohl bránit Prahu, tak mu císař Ferdinand III. Udělil šlechtický titul a ta rodina tady zapustila kořeny. Dostali i celkem výnosný úřad dohledu, teď nevím, jestli to řeknu správně, výběrčí daní ze soli a nevím čeho ještě jiného, zkrátka nějaký úřad. A ten tatínek byl docela kariérní úředník a tady ten loutnista syn to po něm převzal, ale nevíme vlastně o něm skoro nic, on se skoro jako neprojevoval veřejně, ani jako úředník, ale ani jako loutnista. To znamená, máme velice málo o něm dokladů, jestli někde hrával, s kým hrával. Něco tam máme, nějaké dopisy, komentáře o něm, ale to hlavní, co známe, jsou právě jeho skladby, které jsou zapsány. Ale opět ne jeho rukou, dokonce pouze jedna skladba je vlastně vydána tiskem a většina těch skladeb právě je velkou otázkou, zda jsou jeho autorství nebo pouze jemu byly připsány. Protože...
0: Takže jsou to opisy, ale nevíme vlastně ani to původní autorství.
1: Je to tak, protože samozřejmě v té době loutnisté to byli komoří. To byl zaměstnanec u šlechtice, u nějakého knížete. Normálně prostě, že rozlíval víno a když bylo zapotřebí, tak zahrál na loutnu. Málo kteří, jako třeba Silvius Leopold Weiss, který měl prostě opravdu funkci, byl koncertním loutnistou. Ale Losy byl šlechtic. To znamená, že měl daleko větší váhu, to jeho jméno mělo větší váhu. Takže pokud někdo třeba napsal skladbu a chtěl, aby byla oceňovaná, tak ji připsal Losymu. Takže tady tohle my doposud nevíme úplně přesně, co je jeho, co není jeho. U některých skladeb je to jistější, můžeme to stylisticky analyzovat, u některých je to méně jisté, ale právě proto to CDčko není jen tak ve vzduchoprázdnu, ale zase je to vlastně takový komplexní počin, kdy kromě toho CDčka tohoto také máme vytvořený jeho katalog díla Jana Antonína Losyho, studie k jeho životu a dílu a vlastně i k celé té rodině, docela zajímavé vlastně historické souvislosti a hudební edice těch skladeb, o kterých se domníváme na základě tvorby toho katalogu, že jsou jeho a také to všechno bude umístěno v té krásné krabici.
0: Že to se připravuje.
1: Tak, ta krabice ještě není hotová, no, ale už to jedno CDčko máme, ty edice jsou, ty publikace jsou a ještě budou vydána ještě dvě další CDčka, která budou, jedno bude zaměřeno na solovou loutnovou hudbu a druhé na solovou kytarovou hudbu. A ta kytarová hudba, to je samo o sobě velká otázka, protože nevíme, jestli vůbec na kytaru hrál nebo ne, ale je to docela zajímavý kontext, o kterém samozřejmě v bukletu budu psát.
0: Když se vrátíme k této desce již vydané, s kým jsi nahrávku realizoval? Kdo s tebou spolupracoval na její?
1: No, tady tahle nahrávka je prioritně zaměřená na právě komorní hudbu. Podařilo se totiž objevit nějaké zajímavé souvislosti, zejména v British Library v Londýně se našla sonáta pro flétnu a basso continuo, ale ta sonáta je vlastně přepracováním původně loutnového originálu pro loutnu solo, kterou každý loutnista zná, světa B-dur, ale ta flétnová verze teda je novinka, takže tu jsme nahráli. Potom jsou tam vlastně také dvě loutnová tria, neboli takzvaný loutn koncert. To bylo v té době velice typické obsazení loutna, housle a bas, přičemž loutna hrála vlastně i ten soprán, i ten bas a harmonie a k tomu melodie na housle zesílená a melodie basová zesílená basovým nástrojem smyčcovým. Je tam i pár nějakých solových věcí, nějaké čembalové solové věci, které jsou zase aranžemi z té doby původně loutnových skladeb. Takže to je ten repertoár docela pestrý, barevný. A kdo tam se mnou hraje, to jsou zejména kolegové z ansámblu, se kterým asi v současné době nejčastěji účinkuju, to je z Polska, z Katovic, právě Orchestra Historičná, nebo dneska jsme se přejmenovali na Och Orchestra. Teď jsem se právě dneska vrátil z Vídně, kde jsme měli včera dernieru nádherné opery od Leonarda Vinciho. Takže s nimi spolupracuju moc rád a hlavní tváří toho souboru je houslistka Martina Pastuška, která teda tady hraje. Potom Krištof Firlus, gambista, jeho manželka Aňa Firlus, čembalistka, a na flétnu na tom CDčku hraje zase moje manželka Marta Čižmářová nebo Marta Kratochvílová uměleckým jménem.
0: A my si nyní poslechneme poslední hudební ukázku dnešní oktávy. Jan Antonín Losy, partita D-moll pro loutnu, housle a violu da gamba, hraje Jan Čižmář, Martina Pastuška na housle a Krištof Firlus, viola da gamba.

0: Honzo, ty jsi vyhledávaným loutnistou, spolupracoval jsi jako solista či člen z mnoha soubory po celém světě. Čím se zaobíráš právě v těchto chvílích, v těchto dnech?
1: Jejda, v těchto dnech, teď asi, jak jsem říkal, včera jsme skončili tak asi měsíční projekt ve Vídni, v Teatru der Wien, takže to jsem byl úplně zaměstnaný tady tím. Ale teď mě čeká vlastně v květnu několik koncertů, na který za chviličku vás pozvu, ale koncem května budu točit další právě to losiovský solový CDčko v klášteře v Rajhradu, na to se moc těším. A když to vezmu teda zpětně ten květen, před koncem května hrajeme v Rakousku na zámku Pruk, to je harachovský zámek, vlastně přímo rod Harachů tam má vlastně sídlo, tak ten zámek se bude otvírat veřejnosti a na slavnostní ceremonii tam budeme vystupovat. A předtím máme několik koncertů, říkám máme, protože to nejsou moje solové koncerty, ale je to vlastně s ansámblem, s lidmi, se kterými rád účinkuju, což vlastně to můžu taky vlastně říct, kdo to je. To jsou úžasní kamarádi, muzikanti. Moje manželka Marta Kratochvílová, zpěvačka Eliška Tesařová z Kolína, kontrabasista a hráč na lidové nástroje Marian Friedl, který zase tady lidi asi z redakce, nebo kteří sledují World Music, tak ho dobře budou znát. S nimi děláme ten koncert v Rakousku a předtím máme v druhém týdnu květnovém, mám koncerty tři v různých obsazeních. Jeden mám společně s zpěvačkou ze Španělska, Beatriz Lafont Murcia, to je velice dobrá moje kamarádka, se kterou rád spolupracuji dlouhodobě, již od času studií. Tak s ní máme koncert v Červené Řečici na zámku na Vysočině, to je 12. května. Potom hned další den, 13. května, máme koncert právě s tou kapelou. Marta, flétnistka, Eliška, zpěvačka a Marian na kontrabas a já teda na loutnu. A právě jako speciální host Beatrice, zpěvačka ze Španělska, tak budeme hrát v Kolíně v synagoze. To bude 13. května. A další den, 14. května, máme zase koncert v obsazení Marta na flétnu, já na loutnu a speciální host Štěpán Hrak, kytarista, se kterým se nám strašně dobře spolupracuje a je to opravdu úžasný člověk, úžasný muzikant a je to prostě čest a pocta, že můžeme s ním něco tvořit. Tak máme společný koncert v Hradci Králové 14. května.
0: Takže milí posluchači, neváhejte a navštívte z některý z koncertů z bohaté nabídky Jana Čišmáře. Honzo, ještě závěrem se tě zeptám, ty propojuješ tu svoji interpretační činnost také s tou badatelskou. Jaké to pro tebe je, tyhle dva póly? Asi je to nutné v tvém případě, protože ta stará literatura mnohdy se musí skutečně doslova zkoumat.
1: Je to tak, člověk by to vlastně nemusel dělat, že jo? Mohl bych vlastně vycházet z nějakých edic, které někdo jiný udělal, mohl bych recyklovat, tak se to, že dostaneš noty a máš je zahrát, jo? Jak ti to někdo připravil. Ale vlastně tady u staré hudby je právě úžasné to, že my můžeme pořád objevovat něco nového. A i když třeba je to něco, co už někdo udělal, tak je to jenom interpretace a můžu najít jinou cestu k tomu. Můžu najít jiný způsob, jak to udělat. Ať už je to instrumentačně v rámci ansámblu, nebo je to interpretačně v rámci čistě jenom volby třeba, když to zjednouším, ornamentů. Jo? Ale podle mě by byla škoda něco jenom replikovat a udělat to tak, jak se to tady u nás hraje. Jo?
0: Já myslím, že všichni posluchači vycítili, že tebe skutečně tato činnost naplňuje a hluboce baví.
1: Je to tak. A vlastně ty edice hlavně vnímám, je to samozřejmě koníček, je to navíc, že je to bonus, jo? Ale že to je něco, co zůstane.
0: Honzo, já ti přeji, ať ta radost provází nejen tebe, ale stále i tvé posluchače na koncertech. A děkuji za rozhovor.
1: Děkuji také moc krát a všem posluchačům přeju krásný den.
0: Hostem dnešní oktávy byl loutnista Jan Čišmář. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

0: Věnováno všem, kteří se nemají kam schovat. Deska pro všechny, kteří už nemají kam ustoupit. Těmito slovy uvozují své nové album Žamboši. Na Proglasu začíná pořad, jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras a já vítám svého dnešního hosta a pravděpodobně i autora těchto úvodních slov, Honzu Žambocha. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím posluchače Radia Proglas.
0: Já jenom pro připomenutí, Žamboši, původně duo Jana a Stanislavy Žambochových, sestavu pak v roce 2005, tedy před 20 lety, rozšířil bubeník Jiří Nedavaška a v roce 2023, takže poměrně nedávno, taky kontrabasista Aleš Mrnuštík. Je pravda teda, že už koncertujete jako kvarteto stabilně, že Staňka je po nějaké té pauze zpátky s vámi stabilně?
1: Je to stále tak hezky tajemné s tou Staňkou. Ona už jako nechce jezdit na všechny štace, protože už za těch 20 let se najezdila prý dost, tak to máme tak, že já s oblibou říkám, že z koncerty a její přítomnosti na nich je to jako s duhou. Nikdy nevíme, kdy se po dešti objeví.
0: Nové album se jmenuje Skrýš. Pojďme si pustit z této desky úvodní skladbu a je to rovnou ta titulní.
2: Obejm

0: Honza Žamboch je dnes hostem na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí. Povídáme si o novém Žamboším albu s názvem Skrýš. Ty jsi měl nedávno 50.
1: No, tak to teda.
0: Přeju všechno nejlepší a
1: děkuju.
0: Zároveň možná to album je i takovým dárkem, dá se říct symbolicky, ale zajímalo by mě, jestli pociťuješ, řekněme, nějakou takovou změnu, jak se říká, těch 33, pak ty Abrahamoviny, jak to vnímáš teď poměrně čerstvě po té 50.
1: Musím říct, že jsem s mobilem v ruce sledoval hodiny, na kterých tikal čas, dokud jsem ještě cetník. Takže jsem se díval, kdy mi to skočí na sátníka. A bylo mi trochu smutno, protože opravdu ono to, jak se ta padesátka objevila, tak nějak jsem si uvědomil, že ten život není neomezený, tady ten čas. No. Bylo mi smutno. Poprvé jsem to zažil. To.
0: Tak já bych nechtěl...
1: Ale už je to zase dobré.
0: Tak to je dobře, protože já bych nerad tebe ani posluchače uvrhl do nějaké deprese, ale nicméně to taky k životu samozřejmě patří. Nebudeme dělat žena, nebudeme se jenom usmívat. Pojďme ale zpátky k muzice. 6. album je Skrýš. Já jenom připomenu, že jste vydali tedy, ano, logicky 5 alb, ale vlastně všechna byla nominována na Anděla a 3 tu nominaci proměnila. To už si říkám, že vlastně si volá po nějakém opakování zase, jako aspoň po té nominaci. Tak přemýšlíš už o tom, protože to se tak nabízí, že jo? Když už to bylo 5x, proč ne po 6?
1: Je to takový divný, protože na jednu stranu jsme všem kolem říkali, že o ceny tady vůbec nejde, ale vnitřně samozřejmě člověk přemýšlí nad tím, v případě, že by třeba ta deska nebyla nominovaná, o kolik je horší než všechny ty ostatní. No, je to takový pokušení, jako nepoddat se tomu, že by to mohlo něco znamenat nebo ne. No, máme obrovské štěstí, jsem moc rád, že se to akademikům líbí, ale daleko víc mě samozřejmě těší, když to lidi poslouchají a říkají nám, že je ty písně tady v tom těžkém životě třeba, že jim zkrátka dodávají nějakou naději, nebo že na té cestě životem je čechrají k lepšímu žití v tom smyslu, že prostě holt, i když ty songy nejsou úplně tematicky veselé, tak vždycky v nich nějaká naděje je schovaná. A v tu já doufám, a taky doufám v to, že to k těm posluchačům dorazí. No. Takže Andělé jsou samozřejmě skvělá věc a uvidíme, co se na jaře stane.
0: K písničkám jako takovým se určitě dostaneme. Pojďme si teď pustit další ukázku z nové Žamboší desky Skrýš a píseň se jmenuje Pač.

Je 10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou, jak z obsidiánu, to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl Juliny kuráže. A před čím klečím?

Naoto Matsumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný.

červnové ráno 2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla, aby byli do sbírek bezcenní.

ticho šlápek se vydal po setmění na obhlídku pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů osvobozeného lesa od té doby zdobí kůži bílých Karpat, před čím klečím.

0: Žamboši vydali nové album, jmenuje se Skrýš, je věnováno všem, kteří se nemají kam schovat a je taky pro všechny, kteří už nemají kam ustoupit. S Honzou Žambochem si povídáme právě o tomto albu. Já tedy ještě se trošičku vrátím k tomu předchozímu, Světlo je mi, z roku 2021. Rozhovor k tomuto albu na Proglasu je případně k dispozici na webu hudebnirozhovory.cz. A na tomto albu hostoval Ondra Kozák, kterého já jsem hostil už asi dvakrát v rámci pořadu, ale byl hostem i vícekrát. No a vlastně on je virtuos, řekněme, na akustické nástroje, kytara, mandolína, housle, takže to album mělo, nebo i ty si to říkal v tom rozhovoru, že si se zaměřil na to, aby bylo výrazně akustické. Když si člověk poslechne Skrýš, tak se neubráním dojmu, že vlastně je to víc elektrické.
1: No, jako myslím si, že jo, a vyplývá to samozřejmě i z takového našeho předsevzetí nedělat ta alba stejná, aby když si to člověk pustí třeba za sebou, tak mu to nesplynulo v jeden blok muziky. To chameleonství v tom, jak ty alba znějí, nás nesmírně baví. A Ondra Kozák má na tady tomhle, na Skrýši, teda takovou malou dobro roli. A hraje tam na dobro v songu z knihy Toužení. A vůbec ti hosté na albu, myslím si, do něho vnesli jako vždycky takovou pestrost, o kterou se vlastně snažíme. Takže děkuji jim za to. Objeví se tam třeba kromě Ondry Kozáka Norby Kováč a bicí skvěle nahrál Dušan Černák, jazzový bubeník, kterého si místo sebe vzal do studia Jura Nedavaška, protože on vždycky chce, aby tu desku nahráli skvělí bubeníci, za kterého se nepovažuje rozhodně ne ve studiu. No a s Dušanem to byla skvělá práce.
0: To mě mimochodem velmi pobavilo, když to řeknu úplně otevřeně, že to takhle vlastně má, že si vždycky sežene za sebe někoho do toho studia, takže tentokrát padla ta volba na bubeníka třeba z Ternečave. I z více kapel. A jenom abychom doplnili nějak tu sestavu hostů, tak jmenujeme třeba i Matěje Ptaška na foukací harmoniku. Mm-hmm. Takže řekněme sama známá jména, ty už si zmínil Norbyho Kováče, zaznívají tam Hammondky, Petra Svobody i dechové nástroje. Takže je to opravdu velmi pestré zvukově. Co bych se ještě zeptal předtím, než si pustíme další ukázku z alba Skrýš, tak je spolupráce s Karlem Dřínkem a White Wolf Records. Hned mi šly ty myšlenky směrem k tvému paralelnímu projektu Vlčímu, tak je to jenom podobnost čistě náhodná, jak se říká?
1: No rozhodně není. My jsme vlastně všechna předcházející kapelní alba točili ve Zlíně u Iva Viktorina ve Véčku. A já jsem za ty roky dospěl k tomu, že jsem si chtěl jedno album kapelní udělat vlastně v domácích podmínkách, abych ho potom mohl třeba konfrontovat v tom výsledném zvuku s těmi nahrávkami z Véčka, do jaké míry člověk vlastně se třeba něco naučil. A zároveň mi bylo jasné, že je potřeba to album dobře smíchat, a protože jsme s Kájou Dřínkem na Hosíně skvěle pracovali na albu Indigo v minulosti, tak padla volba na něj. Jsme takový vlčí bráchové a myslím si, že ta spolupráce dopadla dobře. Děkuju Kájovi za to, jak se tam se mnou u toho přel a hádal, jak co má být a jak se co má smíchat.
0: Tak pojďme si pustit další ukázku. Tady nechám teda ten název na tobě. Je to třetí píseň dnešního pořadu, zároveň třetí píseň na té desce. Jak se to vyslovuje?
1: Jmenuje se to Shongololo a je to vlastně expres, který jezdí napříč jižní Afrikou. Tak si to užijte.
2: V odlehlé keňské vesnici našli místní podivný žhavý objekt, spadl k ním

0: Šonkololem jsme dorazili zpět do pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Dnes si s Honzou Žambochem povídám o novém albu kapely Žamboši. Album dostalo název Skrýš a Šonkololo, tedy pojďme otevřít možná příběh této písně a zároveň tak tím pádem navázat vůbec vlastně to kritérium té příběhovosti, které prostupuje celou tou deskou. Tak jak se vlastně vzalo Šonkololo třeba na desce Skrýš?
1: Já jsem vlastně dopředu moc neplánoval, o čem ta deska bude, ale měl jsem v deníčku a v mobilu takzvaně návoz různých nápadů a materiálu. A z těch střípků jsem postupně vybíral. No a tady Šonkololo vzniklo tak, že jsem jednou přišel na zkušebnu, otevřel jsem tam zprávy, někde na Google se psalo, že za vesnicí v Keni spadl neznámý objekt a místní kosmická keňská agentura to bude zkoumat, tak to mě zaujalo. A protože jsem mám přátelé, kteří v Africe byli a vyprávěli, že Šonkololo se jmenuje Stonožka v nějakém dialektu. A já jsem, když jsem si to kdysi googlil, tak jsem našel, že je to právě Express, který jezdí napříč Jižní Afrikou. A tak se mi to celé propojilo, že ve vlaku jezdí za sebou lidi, kteří se mají rádi, kteří se milují. A napadlo mě udělat text, který vlastně spojí dohromady cestování vlakem s nějakými katastrofami, které se třeba můžou stát, ať už je to srážka migů nebo pád vesmírného tělesa. A vznikl text, který je o lásce a zároveň se v něm člověk dotýká něčeho, doufám teda, co ho přesahuje.
0: Těch příběhů je na Skrýši 13. Je to vlastně album plné příběhů. Vzniklo to teda později, řekněme, ex post, ten aspekt příběhovosti? A nebo jsi to uvědomil, řekněme, třeba v půlce a už začal tím pádem psát cíleně?
1: Od začátku jsem věděl, že příběhy budou to, co bude tuhle desku vlastně nějakým způsobem charakterizovat. Můj kamarád Milan Kaplan říkává, že to, co dělá folk folkem, je příběhovost. A já jsem mu za ty roky, nejdřív jsem si říkal, že by to mohlo být i jinak, že by to mohly být nějaký třeba humorné písničky nebo prostě víc poetické texty. Ale za ty roky, co píšu songy, mi přijde, že má fakt pravdu a že těch příběhů, nebo že ty příběhy ve folku jsou vlastně jedna z charakteristik tohohle žánru. A nějak jsem k tomu dospěl časem, že se mi začal hledat psát.
0: Říkal jsem, že těch příběhů je 13. Bylo to od začátku nějaký strop, anebo jsi řekl prostě na té 13, tak jako už stačí, anebo to má i nějakou symboliku třeba?
1: Stalo se to asi, ten počet se stal asi nějak náhodou. Bylo 12 písniček a jeden song, o kterém jsem celou dobu věděl, že bude na závěr, se jmenuje Počítání vlků. Ten text jsem nenapsal já, ale Josefina Leknínová, vznikl jako taková spíš, vznikl náhodou. Prostě zhudebnil jsem její text a protože ta ukolébavka rezonuje hodně mezi lidma, tak jsem ji tam dal, protože mi celou dobu přišlo, že na závěr, vždycky na závěr těch desek dávám nějaké písničky takové trošku odlehčenější a tenhle song mi přišel jako úplně ideální na závěr desky, která má, doufám, přinášet nějakou naději.
0: Tě příbězích jsou jednak postavy reálné, ale jednak taky snící tvými slovy. Vždycky by tam ale mělo být teda to poselství, které by mělo tu duši pozvednout, to znamená něco jako třeba, něco jako katarze.
1: Doufám, že se mi to tam podařilo dostat. To samozřejmě bude záležet na posluchačích, jestli to tam najdou a ucítí.
0: Jsou to příběhy z různých koutů světa, jak dokazovala už ta ukázka předtím, ale jsou tam i prostě příběhy lidí tady od nás, řekněme. Jak jsi je vybíral? Protože těch příběhů asi je spousta, ale některé stálo za to napsat a některé třeba počkají až na další album. Ale jak to bylo, že jsi vybral třeba právě Kuliče nebo a pak tam Express z Jižní Afriky. Jak jsi to skládal dohromady? Jak jsi o tom přemýšlel?
1: Řekl bych, že vždycky pro mě bylo důležité vlastně srážka s tím příběhem do té míry, aby mě nějak emocionálně zasáhla, abych zkrátka se cítil, jako až bych řekl, povinován tady tenhle příběh dostat mezi lidi, říct o něm jiným. A zrovna třeba u toho Kuliče to bylo úplně jasné, příběh člověka, který se rozhodne prostě jet na kole do Moskvy, zastavit válku tím, že si promluví v chrámu Vasila Blaženého s Putinem, mi přijde úplně jako signifikantní a Cervantesovský motiv, takže prostě to bylo úplně jasné. Navíc ten člověk tady na Vsetíně jezdí taxíkem a existuje a lidi, kteří se to teďka dozví, že tam byl, ho můžou vyslechnout, což je, mi přijde jako, že ten příběh je interaktivní, že bude mít pokračování, na to se moc těším. No, tak zkrátka vybíral jsem si to, srdce si to vybíralo, ani nemoc hlava, srdce spí, bych řekl.
0: Ono to asi dokazuje, nebo některá ta témata, některé ty motivy, že tě ovlivňují i ty světové události, to, co se prostě děje aktuálně. Pojďme si pustit teď další příběh, další ukázku, nebude to zmiňovaný Kulič, což je jedna z písní a jeden z hrdinů, ale teď si pustíme Teorii něhy.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manopkou.
1: Hostem v dnešním, jak se vám líbí, na Proglasu je Honza Žamboch. Žamboši vydali nové album s názvem Skrýš. Vyšlo i díky podpoře fanoušků a je to šesté řadové album. 13 příběhů, které zdobí jeden obal a už tradičně je to akvarel vsetínského výtvarníka Františka Segráda. To už je vlastně tradice a vy v ní pokračujete a budete asi do té doby, co budou Žamboši.
2: Doufám, že jo. Mně přišlo už vlastně u té první desky, že se vlastně celé to nějak propojuje a jsem strašně moc rád, že Frantovi akvarely zdobí ty naše alba. Dokonce jsme nechali teďka udělat krásný reprinty těch akvarelů, takže si je můžou lidi dávat na zeď jako obrazy. Zůstane nám to, myslím, už dokonce, co budeme vydávat alba těch akvarelů. Díky Marii Segradové máme docela dost na výběr a moc mě to těší. A jenom bych možná zmínil ještě, že ten cover toho alba Skrýš se nějak vlastně stalo náhodou, bylo to nezáměrně, ale vlastně tahle kosmická náhoda vesmírná mě přijde úplně signifikantní pro to, co děláme, že vlastně barvy toho coveru jsou trošičku podobné odstíny a barvám vlajce Ukrajiny.
1: Předtím, než se rozloučíme a pustíme si závěrečnou písničku, ještě pár slov k distribuci. Je to tak, že od 5. prosince budou nějak vycházet singly a celé album budete odkrývat a vydávat postupně, nebo jak to bude?
2: Ti, kteří si na Doniu desku předplatili a podpořili nás, tak samozřejmě dostanou všechno včas, v den, kdy to vyjde, čili 5.12. Album bude k dispozici na CD, budu posílat MP3 všem, kteří o to budou stát, a na streamy budeme, jak si říkal, postupně dávat singly a do konce zimy tam bude celý album.
1: Tak samozřejmě vás čekají i živá představení alba, čeká vás několik křtů, pojďme na ně pozvat.
2: Já bych chtěl všechny posluchače Proglasu pozvat, no všechny ne, to byste si tam nevešli, ale rád bych vás pozval zkrátka na koncerty k albu Skrýš. 9.12. to bude na Vsetíně, 10.12. v Praze v Kaštanu, 12.12. v Brně v klubu Alterna. Tam bychom potřebovali trošku přidat na předprodej, protože nějak nám to tam v Brně vázne, ku podivu. No a další dva křty budou v Olomouci 17.12. v Kratochvíli a 18.12. ještě přijedeme do Frýdku Místku, do hudební hospůdky u Arnošta. No a pak se chystáme v lednu ještě do Plzně. Zvu.
1: Advent plný koncertů a živého předvedení alba Skrýš, jenom vlastně tady k tomu brňanskému koncertu, kromě toho, že to brňáci vázně tak pohníte, tak ještě jenom zmíním, že Pavel Čadek vám tam bude hrát.
2: Já jsem na ty hosty ale úplně zapomněl, tak já to nebudu říkat, kde kdo bude, ale hosté, kromě teda toho Pavla Čadka v Brně, tak bude Slávek Janoušek, duo Unger Jansen, pak bude Honza Přeslíčka ještě, no a zapomněl jsem na někoho, určitě, no prostě. Bude to hezký.
1: Každopádně, všecko je to na webu žamboši.cz. Na sociálních sítích jste taky aktivní. Rozhodně nejen kvůli kapele, ale i kvůli hostům. Bude to určitě velmi zajímavý, pestrý večer a můžete si tak zpříjemnit snad ten poklidný advent. Já v tuto chvíli už poděkuji Honzu Žambochovi, že byl naším dnešním hostem a že nám představil nové Žamboší album Skrýš. Přeju mu šťastnou cestu a ať se mu daří, ať se daří všem příběhům. A na závěr si dáme, no tak já myslím, že jak jinak, signifikantně Počítání vlků. Tak já ti, Vlku, děkuji, ať se daří.
2: Děkuji za pozvání, zdravím Proglas, ahoj.
1: No a mě už nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám příjemný poslech poslední písničky nejen dnešního pořadu, ale i alba Skrýš od Žambochů a těším se opět někdy příště naslyšenou. Janis Mora se s vámi loučí.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: Všetko se mení a ty spíš. A svět se mení a ty spíš.

Ajčák. My děti z Bolerbinu, my děti ze stanice Bolerbin, my děti z Bolerbinu, my děti ze stanice Bolerbin.

řekla někomu, že je blbej, jenže oni si to natáčejí. Potkal jsem ji na rohu náměstí,

můj synáčku milý, než to za tebě dám, radši tě tam nechám. Hej, haj, můj synáčku milý, než to za tebě dám, radši tě tam nechám. Hej, haj, můj synáčku milý, než to za tebě dám.

pochopí ten zvláštní román, co nám věnoval pán čas. Tak s Bohem má.

Dnes vám k poslechu nabídneme myšlenku na den Hany Pinknerové s názvem Jaké to je po 41 letech z její knihy Být blíž a myšlenku uslyšíme v podání Marty Kunčerové.

Jaké je to po 41 letech? Co to je za otázku? Musím se usmívat při vzpomínce na nás dva před těmi hroznými roky. Bývala bych si to tenkrát uměla představit? Jak bych mohla? Změnilo se všechno. Změnili jsme se i my dva. Daleko ostřeji víme, kdo jsme. Z mladických snů se vyvinula dospělá realita. Navzájem se uznáváme pro tytéž vlastnosti a dary, kvůli kterým jsme si vážili jeden druhého už před těmi 41 lety. Po všechny etapy našeho společného života jsme se vydrželi bez výhrad podporovat. Nebylo to těžké, vždyť jsme věřili jeden druhému. Přijde mi zvláštní, že zatímco můj drahý byl za ta společná léta vybroušen do své nejvyhraněnější podoby a

nářívní, já jsem dospěla k vyváženosti. Asi se tak nejlépe doplňujeme. Něco se nezměnilo. Pořád spolu chodíme na procházky a držíme se za ruce. Milujeme stejnou hudbu a rádi chodíme na koncerty. Rádi spolu pijeme dobré víno a nikdy jsme nepřestali milovat své rodné město. Stále máme dost společných přátel a jejich řady rozhojňují i přátelé našich dcer. Naše diskuze o politice, umění, teologii a zdravé stravě jsou stále košaté a dlouhé. Baví nás spolu být a víme, že na tom spolu máme pracovat. On rád chodí, já ráda plavu. On se přemůže a jde se mnou na balet. Já se odhodlám a jdu s ním na koncert jeho žáků. V mnohém se lišíme a nikdy se to nezmění. Ale řekla bych, že nám to už přestalo vadit. Změnilo se mnohé, změnili jsme se určitě i my dva. Jediné, co se nezměnilo, je naše rozhodnutí vydržet spolu a snášet dobré i zlé. Musím přiznat, že je to někdy těžké, ale neměnila bych.

Dobré ráno. Odbyla 6. hodina, je sobota 2. května 2026. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dnes je Světový den ptačího zpěvu. Katolický kalendář ukazuje na předního muže křesťanského starověku svatého Atanáše Alexandrijského, učitele antické církve s přídomkem Veliký. Zemřel 2. května 373. Před 550 lety skonala Perchta z Rožumberka, nejznámější Bílá paní. Při odpoledním loutkovém představení v plzeňském divadle manželů Skupových právě před 100 lety se divákům poprvé představil Hudvínek. Před 75 lety odešel provinciál Milosrdných bratří, představený řádové nemocnice v Praze na Františku, a její poválečný obnovitel páter Václav Celestin Schulz, oběť komunismu. 75. dnes slaví farář v Divišově na Benešovsku páter Miloslav Kněz. 84 let se dožívá lídr skupiny Olympic, kytarista, zpěvák a skladatel Petr Janda. 102. narozeniny slaví válečný veterán plukovník Jiří Pavel Kafka, poslední Čech z 311. perutě britského královského letectva. A v občanském kalendáři nám dnes figuruje jméno Zikmund. Jméno je německého původu a překládá se jako ochránce vítězství. Tak všem Zikmundům k dnešnímu svátku blahopřejeme. Také se pojďme podívat, jaké bude počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, místy slunečno. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, tisíci metrech na horách kolem 17. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká půl hodinka ranního hudebního proudu s přehledem očekávaných událostí. Od 6:30 se můžete připojit k ranní modlitbě. Zahájíme ji četbou dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranních chval, potom nabídneme také duchovní slovo, první čtení ze soboty po 4. neděli velikonoční, a od 7. hodiny tradičně mše svatá z kostela svatého Augustina v Brně. Tolik tady výhled na následující hodinku na Proglasu a teď si pustíme píseň Jsme tu cizí, zpívá Honza Nedvěd mladší.

0: 15 minut po 6. hodině přinášíme sobotní očekávané události s datem 2. květen 2026. Papež Lev XIV. Bude předsedat bohoslužbě s biskupským svěcením v římské bazilice svatého Jana v Lateránu. Do zítřka potrvá studentský Velehrad, setkání pro vysokoškoláky a mladé pracující. Strahovský klášter v Praze pořádá norbertinské slavnosti. Celodenním programem připomíná zakladatele řádu premonstrátů svatého Norberta. Evangelikální teologický seminář v Metropoli je dějištěm školení pro nové facilitátory služby uzdravení z traumatu. Pojednává o tom, jak citlivě a biblicky doprovázet lidi zasažené válkou, ztrátou nebo jinou hlubokou krizí. Kapli biskupství v Ostravě povede biskup Martin David modlitbu svatého růžence za duchovní povolání. Zájemci mohou přijít nebo se připojit online na YouTube kanálu diecéze. Pouť děkanátu Vsetín na svatém Hostýně se koná za obnovu rodin a nová povolání ke kněžské a řeholní službě. Kněžský seminář v Olomouci je dějištěm ministranského dne Ostravsko-opavské diecéze. Pietní motorkářská vzpomínka se koná v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Vedle modlitby za zemřelé je součástí požehnání pro bezpečné cesty. Motorkářům s jejich stroji požehná i jáhen Michal Olekšák v Dlouhém mostě na Liberecku po bohoslužbě v kostele svatého Vavřince. Následovat bude společná spanilá jízda. Do kostela sedmi radostí Panny Marie v Malých Svatoňovicích dnes putují členové a příznivci KDU ČSL. Vše svatou budou slavit s pomocným biskupem Královéhradeckým Prokopem Brožem. Čtyřdenní jarní pěší pouť vede od čtvrtka po tradiční stezce ze Stráže nad Nežárkou do Římova. Po stopách povídky Františka Hubizala Růženčina pouť. Spolek na záchranu kostela svatého Vavřince v Hradišti na Teplicku ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Teplice pořádá rodinný orientační běh. Řezbářská show s požehnáním sochy anděla se chystá ve farnosti Liběšice u Žadce. Festival Ašské jaro uzavře česko-německý koncert barokních písní v kostele svatého Mikuláše a koncert King's College School Choral Society pěveckého sboru z Cambridge se rozesní v poutním chrámu navštívení Panny Marie v Hejnicích. Tolik z očekávaných událostí.
1: Mrtvou a živou míchám vodu do vín. Na polobdělí spící ve stoje, na stole lživou uniformu novin a stěnu cely ve zdi pokoje. Zas budík zvoní do nočního jitra a znova plane hořák vařiče. Dnes jako loni, včera jako zítra.

na okna vlaku. Kapky deště krápou, jako když sprcha kape do vany v štruksovém saku. Nevolníci chrápou a život prchá rezignovaný železným dechem. Nadcházejí rána, bolavá hlava hledá samotu s truskou a plechem. Zívající brána a pak už žhavá ocel v šamotu. Na věšák šatny

hold brindy z žita, kterou Úsvit prošel, vyrudlou šedí, škváry vyčpělé, sůl potu vryta, do flanelu košil, škrábe a svědí, svědí, svědí na těle, kručení břicha z předražené látce, přehluší vytí sirén fabriky.

Chtěl bych být zemí, ach, chvít se pod doteky tvých pat. Nic než srdce nemít, jen tebe mít rád. Chtěl bych, aby mé oči vodou byly, již do větra z rána vážíš. Aby navždy tvou tvář zrcadlili, kéž tou vodou hrdlo své svlažíš.

a spánek tvůj střežit, pokrývkou jež objímá tvé boky, pro jinou než pro tebe nežít. U všechny života roky mé oči plny tebe jsou, zbarveny tvých vlasů vůní. Kéž andělé k tobě nedonesou, dej Bože, ať spočinu u ní.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Někdejší pražský arcibiskup Jan Graubner se vrací zpět do olomoucké arcidiecéze. Službu primase českého předal minulou sobotu Stanislavu Přibylovi. Mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka na dotaz Proglasu v týdnu uvedl.
2: Arcibiskupství olomoucké čekává monsignora Graubnera do diecéze, která je vlastně jeho domovskou diecézí, kde víc než 30 let sloužil přímo v čele. Je sice emeritním pražským arcibiskupem, to znamená, že nemá už žádné povinnosti úřední a už vůbec ne teda v olomoucké kurii, ale zároveň se pro něj připravuje zázemí, které může využívat nějaké své další práci. Mimo jiné je například dohodnutý se současným olomouckým arcibiskupem, že mu vypomůže při různých liturgických slavnostech ve farnostech, a nakolik za něj tohle můžu říct, tak se na tuto službu i těší, protože trávil vlastně v naší diecézi téměř celý svůj život, takže spoustu těch farností a lidí v nich zná osobně a těší se na to, že se s nimi bude setkávat. Zároveň je nějak připravený začít sepisovat své vzpomínky na tu dobu, zejména po roce 89, kdy byl záhy postaven do celé diecéze, stálu všech těch důležitých rozhodnutí, která formovala nejenom diecézi, ale celou církev v České republice, a takto vysoce postavených pamětníků už dneska nežije mnoho, čili jeho ochota tohle nějak zaznamenat tak je ceněná.
1: Tolik od Jiřího Gračky, mluvčího arcibiskupství olomouckého.

Je 6 hodin 31 minut, sobota 2. května 2026. Na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě. Zahájíme ji četbou ze 14. kapitoly Janova evangelia.

Ježíš řekl svým učedníkům, kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu odpověděl, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říci, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. To otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám. Ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k otci. A za cokoliv budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby otec byl oslaven v synovi. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám.

0: Po četbě evangelia se s námi můžete pomodlit ranní chvály. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Tomáš.
0: Prožíváme památku svatého Atanáše, biskupa a učitele církve. Dnes budeme v breviáře potřebovat celkem 4 záložky. První bude pro texty o učitelích církve, tedy hymnus, krátké čtení, zpěv po krátkém čtení a antifona k Zachariášovu kantiku, to vše od strany 1953, v novějším vydání breviáře od strany 1953, ve starším vydání od strany 1734. Antifony a žalmy budou ze 4. týdne žaltáře strany 1364 nebo 1229. Prosby ze společných textů o duchovních pastýřích strana 1943, pro novější vydání breviáře strana 1943 a pro starší vydání strana 1724. A poslední čtvrtá záložka na závěrečnou modlitbu strany 1511 nebo 1359. 1359. Tady ještě zopakuji pro novější vydání breviáře strany 1953, 1364, 1943 a 1511. A pro starší vydání strany 1734, 1229, 1724 a 1359. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pán bude tak, jak zaslíbil, své dary, jež nám rozdělil, v pozemské smrtelnosti, rozdílně korunovati, ctí slávou odměňovati, tam ve věčné radosti. Ty, kdo ukázal jiným, učením a životem ctným, cestu k spravedlnosti, chce ozdobiti nad jiné i nad krásu nebes slavně povýšiti milostí.
1: V této veliké radosti budou s Pánem na výsosti, s jeho vyvolanými, se všemi, kdo zde na zemi, žili od světa stvoření i s anděli svatými. A píseň novou veselé budou zpívat od té chvíle. Svatý jsi, svatý, svatý, Otče, Synu, svatý, duše, v třech osobách jeden Bože nerozdílné podstaty. Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, aleluja.
0: Dobré je chválit Hospodina, opěvovat tvé jméno svrchovaný.
1: Z rána hlásat tvé milosrdenství, a za noci tvou věrnost.
0: Na desetistrunné harfě a lyře, písní s doprovodem citery.
1: Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, z díla tvých rukou se veselím.
0: Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, jak hluboké tvé myšlenky.
1: Pošetilý člověk to nechápe, nerozumný nemá proto smysl.
0: I když bezbožníci raší jako tráva, i když kvetou všichni zlosynové,
1: jsou určený pro věčnou zkázu, ty však jsi vznešený na věky, Hospodine.
0: Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine, hle, tvoji nepřátelé zahynou, rozprášeni budou všichni zlosynové.
1: Mě však si dal buvolí sílu, pomazal jsi mě nejčistším olejem.
0: Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele, mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.
1: Spravedlivý pokvete jak palma, poroste jak cedr na Libanonu.
0: Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha.
1: Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavňatí a svěží.
0: Aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin má skála, v němž není nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine. Aleluja.
1: Pokropím vás očistnou vodou. Aleluja.
0: Vezmu vás z národů, zhromáždím vás ze všech zemí a převedu vás do vaší vlasti.
1: Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot. Očistím vás od všech vašich model.
0: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha.
1: Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
0: Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je.
1: Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům.
0: Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pokropím vás očistnou vodou. Aleluja.
1: Všechno je naše, my však patříme Kristu a Kristus Bohu. Aleluja.
0: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Svou velebností převýšil se nebesa.
1: Z úst dětí a nemluvňat si připravil slávu navzdory svým odpůrcům, abys umlčel pomstychtivého nepřítele.
0: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil.
1: Co je člověk, že na něho myslíš? Co je smrtelník, že se o něho staráš?
0: Učinil jsi ho jen o málo menším, než jsou andělé. Ověnčil jsi ho ctí a slávou.
1: Dal jsi mu vládnout nad dílem svých rukou. Položil jsi mu k nohám všechno.
0: Ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata.
1: Ptáky na nebi a ryby v moři, vše, co se hemží na stezkách moří.
0: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Všechno je naše, my však patříme Kristu a Kristus Bohu. Aleluja. Naučil jsem se moudrosti nezištně, bez závisti se o ní dělím, nechci ukrývat její bohatství, vždyť ona je pro lidi nevyčerpatelný poklad. Ti, kdo ji získají, uzavírají přátelství s Bohem, poněvadž jsou mu doporučeni dary, které zjednává kázeň.

0: Lidé se vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti. Aleluja, aleluja.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti. Aleluja, aleluja.
0: Církev je nepřestává chválit. Aleluja, aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti. Aleluja, aleluja.
1: Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky. Aleluja. S vděčností chválme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce a pokorně ho prosme. Pane, buď pastýřem svého lidu.
1: Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: A nyní se pomodleme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi posiloval svatého biskupa Atanáše, aby neohroženě hlásal a hájil božství Tvého Syna. Prosíme Tě, pomáhej i nám, abychom Tě hlouběji poznávali a opravdověji milovali. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

sobotu 4. týdne velikonočního čteme z knihy Zjevení svatého apoštola Jana 18. kapitolu. Podtitul Pád Babylonu. Já, Jan, viděl jsem jiného anděla sestupovat z nebe. Měl velikou moc a země byla ozářena jeho jasem. Z plné síly zavolal: padl, padl ten veliký Babylon, změnil se v obydlí démonů, v brloch kdejakého nečistého ducha, v brloch kdejakého nečistého a odporného ptáka. To proto, že se vášnivým vínem jeho smilstva opíjeli všechny národy. Králové země s ním smilnili a velkoobchodníci světa zbohatli z jeho marnotratného hýření. Pak jsem uslyšel ještě jiný hlas z nebe. Výjděte z něho, můj lidé, abyste neměli účast v jeho hříších a nebyli zároveň s ním postižení ranami. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh si připomenul jeho zločiny. Odplaťte mu, jak on odplácel, navraťte mu dvojnásob podle jeho skutků, do číše, kterou míchal, nalejte mu dvakrát. Kolik se vynášel a hýřil, tolik mu dejte trýzně a zármutku. Říkal si totiž v srdci, trůním tu jako královna, nejsem vdova, zármutek nikdy nezakusím. Proto v jediném dni na něj přijdou rány, smrt, zármutek a hlad, a bude spálen ohněm. Vždyť mocný je Pán Bůh, který nad ním vykonal soud. Králové země, společníci jeho smilstva a hýření, budou pro něj plakat a naříkat, až uvidí kouř z jeho požáru. Přestrašeni z jeho muk budou stát opodál a říkat: běda, běda, ty veliké město Babylone, město mocné, v jediné hodině přišel tvůj soud. Velkoobchodníci země budou nad ním plakat a naříkat, že nikdo už nekoupí náklad jejich lodi, náklad zlata a stříbra, drahých kamenů a perel, kmentu a nachu, hedvábí a šarlatu, všeliké dřevo tůjové, rozmanité předměty ze slonoviny, všeliké předměty ze vzácného dřeva, z mědi, železa i mramoru, z kořici, amon a voňavky, masti a kadidlo, víno a olej, nejlepší mouku a pšenici, dobytek i skot, koně i vozy, otroky i lidské duše. Také ovoce, jehož si byl žádostiv, si pozbyl. Všechno nádherné a skvělé je pro tebe ztraceno a nikdy se už nenajde. Velkoobchodníci, kteří s ním obchodovali a z města zbohatli, přestrašeni z jeho muk budou stát opodál, plakat a naříkat: běda, ty veliké město, oděné kdysi kmentem, nachem a šarlatem, vyšperkované zlatem, drahým kamením a perlami. V jediné hodině je zničeno tak veliké bohatství. A každý kormidelník i pobřežní plavec, lodníci i všichni, kdo pracují na moři, zastavovali se zdaleka, když se dívali na kouř

Je 6 hodin a 59 minut a už za několik málo okamžiků vás zveme ke slavení mše svaté, kterou přinášíme z kostela svatého Augustina v Brně. Celebruje páter Petr Vrbacký a při mši svaté budeme zpívat písně z kancionálu číslo 403, Hle vstal již z mrtvých Kristus Pán, číslo 403, potom 712, Klaním se ti vroucně, 712 a na závěr 407, Vesel se nebes královno, tedy čísla 403, 712 a 407.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, bratři a sestry, ke slavení Eucharistie. Dnes si připomínáme památku svatého Atanáše. Zároveň chceme vykročit do nového měsíce ve společenství s Panou Marií. Dříve než budeme naslouchat Božímu slovu a slavit tajemství Eucharistie, litujme svých hříchů. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty posiloval svatého biskupa Atanáše, aby neohroženě hlásal a hájil božství tvého syna. Prosíme tě, pomáhej i nám, abychom tě hlouběji poznávali a opravdověji milovali. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení ze skutku apoštolů. Následující sobotu se sešlo takřka celé město, aby si poslechlo Boží slovo. Když však Židé viděli takové množství, naplnilo je to žárlivostí. Odporovali Pavlovi, když mluvil, a vedli rouhavé řeči. Tu Pavel a Barnabáš jim řekl otevřeně: vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo, ale protože ho od sebe odmítáte a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán, určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země. Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině. Židé však poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a přední muže města, vyvolali proti Pavlovi a Barnabášovi pronásledování a vyhnali je ze svého území. Oni si na svědectví proti ním setřásli prach s nohou a odešli do Ikonia. Učedníci však byli plní radosti a Ducha svatého. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho už znáte a viděli jste. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu odpověděl, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říci, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. To otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k otci. A za cokoliv budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby otec byl oslaven v synovi. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám. Slyšeli jsme slovo Boží. Ve včerejším evangeliu jsme slyšeli Ježíšova slova, nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. A dnes Ježíš říká, kdo viděl mne, viděl otce. Kdo zná Ježíše, zná otce, protože Bůh je v něm přítomen. Mezi Ježíšem a Bohem je tak dokonalá jednota, že je lze oba zaměnit. Kdo zná Ježíše, zná Boha, kdo věří v Ježíše, věří v Boha. A následovat Ježíše znamená nejenom ho napodobovat, ale činit skutky ve spojení s ním. Právě zkušenost prvotní církve prvních křesťanů, obdarovaných charismatickými dary, uzdravování, hlásání evangelia, přesvědčivosti. Tato zkušenost to dokazuje. Po všechny časy platí, budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám. A všimněme si, že Ježíš neříká zde v evangeliu Janově, já vám to dám, ale udělám. Zřejmě má na mysli takové prosebníky, kteří nechtějí jen něco pasivně přijímat, to, co si přejí, ale kteří touží potom, aby Ježíš v té záležitosti jednal sám, aby oni byli jeho nástrojem, aby to bylo pokračování jeho působení v nich a v tom všem, oč prosebníkovi jde. Tedy platí, že každý, byť i malý krok, který dokážeme udělat v této touze, se stává součástí Ježíšova působení. Nemusíme vždycky všemu rozumět ani vidět bezprostředně ovoce. Přesto je dost dobrých důvodů k důvěře a k odevzdanosti.

0: Život svatého Atanáše byl vyplněn biskupskou službou, bojem proti herezím a také lety strávenými ve vyhnanství. Ve všem se osvědčil jako dobrý a věrný služebník Kristovi pravdy. Kéž se za nás přimlouvá, když společně voláme k Pánu.
1: Ježíši Kriste, věčná pravdo, za biskupy prosíme, aby byli věřícím oporou svou věrností a vytrvalostí ve víře.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za národy prosíme, aby se ochotně ujímali vyhnanců a uprchlíků v jejich tíživé situaci.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za křivě obviněné prosíme, aby se prokázala jejich nevina.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za zemřelé prosíme, aby vešli do plného společenství nejsvětější Trojice.
0: Prosíme také na úmysl této mše svaté za kamarádku Valerii a její rodinu. Pane Ježíši, ty jsi řekl, hledejte především Boží království a jeho spravedlnost a ostatní vám bude přidáno. Kéž tuto tvou vůli plníme podle příkladu svatého Atanáše. O to prosíme skrze tebe našeho Pána, jenž žiješ a vládneš na věky věku.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, tyto dary, přinášíme ti je s vírou v srdci a prosíme tě, dej si tuto víru uchováme neporušenou jako svatý Atanáš, abychom celým svým životem vyznávali tvou pravdu skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsi dal církvi svatého Atanáše, aby pro ní žil, aby ji vyučoval slovem i příkladem, aby jí pomáhal svou modlitbu. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vetík dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nad všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení,

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věk. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

0: hle beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, ty nás sytíš svátostí těla a krve svého syna a my spolu se svatým Atanášem vyznáváme, že tvůj syn je pravý Bůh a pravý člověk. Prosíme tě, dej, ať nás tento svátostný pokrm stále živí a chrání. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Pána.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Organizační výbor Světových dnů mládeže v jihokorejském Soulu zveřejnil patrony setkání. Na základě celostátního průzkumu byly vybráni svatí Jan Pavel II., Ondřej Kim Tae-gon, Karlo Akutis a svaté Františka Xaveria Cabrini a Josefína Bakita. Po skončení výběru věnovala skupina mladých dobrovolníků 2 měsíce studiu jejich života a spirituality. Ke každému ze svatých připravili zvláštní modlitbu a symbol jejich svědectví současné mládeži. V metropoli Jižní Koreje se mladí světa na pozvání papeže setkají od 3. do 8. srpna 2027.

úplně šedivej panáček. Na druhém konci světa

vovete. Za směšný těžký peníze nakoupil z plastiku měchy. Ty měchy roztáhnul heliem, s mravenci v žaludku bolavým, provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe, nejmenší na celém světě, ani si nevzal

0: Aktuální číslo katolického týdeníku se věnuje uvedení nového arcibiskupa pražského Stanislava Přibyla. Podrobněji šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: Katolický týdeník s číslem 18 k páté neděli velikonoční otevíráme velkou slavností, která se odehrála v sobotu v Praze ve svatovícké katedrále. Do své nové funkce nastoupil nový arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Přinášíme několik momentů a přibližujeme atmosféru, a nejenom to fotograficky, ale i textem, protože uvnitř v novinách najdete také přepsanou homílii, kterou měl nový arcibiskup, ale i tu, kterou mu přivezl Christoph Schönborn, emeritní arcibiskup vídeňský a rakouský kardinál, kde mu dává po své 30leté zkušenosti v roli arcibiskupa vídeňského, mu dává rady do života, respektive rady, kterými by se mohl řídit. Je to velice zajímavý text na téma, co je dnes úkolem biskupa. A já jenom naznačím pro ty, kdo neviděli přenos nebo nebyli u toho, že se zaobírá tím, co skutečně pastýř dělá, a také ho vybízí, aby si nechával říkat nepříjemné věci.
0: List českých a moravských diecézí se také ohlíží za apoštolskou cestou papeže Leva XIV. Po Africe.
1: Velice zajímavá byla tisková konference, kterou uspořádal při návratu na palubě letadla, kde odpovídá několika z 70 novinářů, kteří ho doprovázeli, také na otázku žehnání homosexuálních párů, protože na to se zeptala německá redaktorka po rozhodnutí kardinála Reinharda Marxe, arcibiskupa Mnichova, udělit povolení k žehnání párům stejného pohlaví ve své diecézi. Zajímavá odpověď, která letí světem od té doby, přinášíme její přepis a vysvětlení také na straně 16.
0: Na tematické dvoustraně se podle šéfredaktorky katolického týdeníku Koubové dočtete o televizi Noé, která slaví dvacetiny.
1: Příběh televize dobrých zpráv, i to, jak se vyvíjel, a to, že ho sleduje čím dál více lidí, nejenom z křesťanských řad, nám přibližují jak její ředitel Leoš Ryška, tak dále třeba Lukáš Jirsa a další zaměstnanci.
0: Kateřina Koubová zve jménem redakce i ke čtení velkého rozhovoru v aktuálním čísle katolického týdeníku.
1: Kolegové ze slovenských katolických novin byli na návštěvě v Japonsku a podařilo se jim se setkat s arcibiskupem Nagasaki. Zařadili tento rozhovor do katolických slovenských novin minulý týden k tématu jaderná hrozba, protože výročí Černobylu a tak dále. A rozhovor jsme mohli převzít i my. Pan arcibiskup z Nagasaki, kde žije největší skupina křesťanů nebo katolíků, kteří přežili i dlouhá staletí pronásledování, vysvětluje nebo přibližuje, jak si tamní křesťané uchovali víru, a samozřejmě dojde i na téma atomové bomby. No a odlehčíme na stránce Doma, která se věnuje vztahům a mezigeneračním vztahům a vychovávání dětí. Přinášíme tentokrát téma komiksy. Nejsou jen pro děti, i když si je nejvíc oblíbili, a ročně jich teď vychází 550 v České republice. Proč si je všichni oblíbili a v čem mohou prospět? Přeji všem inspirativní čtení a klidné dny.
0: Popřála šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém

0: Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
0: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Byla 8. hodina v sobotu 2. května, máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. 2. květen je světovým dnem ptačího zpěvu. Katolický kalendář ukazuje na předního muže křesťanského starověku svatého Atanáše Alexandrijského, učitele antické církve s přídomkem Veliký. Zemřel 2. května roku 373. Před 550 lety skonala Berchta z Rožumberka, nejznámější bílá paní. Při odpoledním loutkovém představení v plzeňském divadle manželů Skupových právě před 100 lety se divákům poprvé představil Hurvínek. Před 75 lety odešel provinciál Milosrdných bratří, představený řádové nemocnice v Praze na Františku a její poválečný obnovitel páter Václav Celestin Schulz, oběť komunismu. 2. května roku 1995 papež Jan Pavel II. Vydal apoštolský list o východní spiritualitě, teologii a ekumenismu, Orientale Lumen, světlo z východu. 75. dnes slaví farář v Divišově na Benešovsku páter Miloslav Kněz. 84 let se dožívá lídr skupiny Olympic, kytarista, zpěvák a skladatel Petr Janda. 102. narozeniny slaví válečný veterán, plukovník Jiří Pavel Kavka, poslední Čech z 311. perutě britského královského letectva. A v občanském kalendáři má svátek Zikmund, jméno je německého původu a znamená ochránce vítězství. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A jaké bude počasí, bude jasno nebo skoro jasno, s nejvyššími teplotami 22 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem. V 9 hodin nabídneme slovenské vysílání Rádia Vatikán. Potom se můžete těšit na voničku lidových písní od 10:30 a v 11 hodin vysíláme Barvínek, který bude zaměřený na základní uměleckou školu Učňovská v Praze 9. Pořad pro vás připravila redaktorka Adéla Šimoníková. Teď si pustíme píseň Fanda proudu od kapely Alfa Srdnec.

0: Festival letní slavnosti staré hudby se v Praze chystá i letos. Ředitelka Josefína Matyášová pro Glasu přiblížila.
1: Dramaturgickým tématem 27. ročníku letní slavnosti staré hudby jsou mýty a legendy. To znamená, že jsme se v programu zaměřili na například na různá spodobnění slavných mytologických příběhů pocházejících z antické mytologie, tedy v hudbě historických stylových období, zejména v hudbě renesance a baroka. Ale kromě těch mytologických příběhů jsme vybrali i příběhy svědců, o kterých vypráví legendy. Že to je to druhé téma, ten druhý pilíř naší letošní dramaturgie, jsou vlastně legendistická vyprávění o ženách a mužích víry, kteří slouží jako vzor chování a přímluvci u Boha. Dále jsme vybrali mnohé legendární skladby, které jsou spojeny s řadou tu méně, tu více pravdivých mýtů. A také jsme věnovali pozornost legendárním skladatelům, kteří patří k těm, kteří zanechali v tom oboru obzvlášť silnou stopu.
0: Letní slavnosti staré hudby nabídnou v červenci a srpnu celkem 7 koncertů a doprovodné akce. Zazní i několik netradičních hudebních nástrojů, prozradila hlavní dramaturgyně festivalu Jana Semerádová.
2: Na letošních slavnostech staré hudby, 27. ročníku, které má jako hlavní téma mýty a legendy, uslyšíme nejen legendární renesanční barokní nástroj violu da gamba, a to hned v několika koncertech, ale i méně známé nástroje, které jen tak na letní slavnosti nezavítají. A to je třeba kolašone, taková loutna, kalidzóna, na kterou se hrálo v barokních Čechách dosti a která byla velmi oblíbená, ale též kytarone nebo kytaríno, malá kytárka, či lirone. To je nástroj, na který se hraje podobně jako na violu da gamba, ale může se na ní hrát akordicky právě, protože má ten struník trochu jinak konstruovaný. Uslyšíme i náš oblíbený nástroj, dechový cink, cornetto, programu, který je nazván Metamorfózy, kde budou i nástroje, které jsou možná úplně neznámé některým posluchačům, a to je alut, syrská loutna, a setar, iránský drnkací nástroj, na které budou hrát iránský zpěvák, setarista, vlastně jeden z nejlepších setaristů, Kia Tabasyan, a syrská zpěvačka a hráčka na ud, Veat Bohosan. A potom bych možná jmenovala ještě nástroje, jako je harfa. Harfa dvojřada nebo triple harfa, a ta bude taky jedním z centrálních nástrojů v programu, kde uslyšíme převtěleného bájného pěvce Orfea, tentokrát v podání belgického zpěváka a hráče na harfu a teorbu Nikolase Achtena.
0: Tolik od Jany Semerádové, hlavní dramaturgyně festivalu Letní slavnosti staré hudby.
3: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí jako ptačí hejna.

hostince táhnu lesem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

0: nastala chvíle pro píseň známou, neříkej nikdy, nikdy naschledanou.
1: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
2: Tady je Proglas. Ladíme k vám.

Brněnské biskupství spustilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráčům přiblíží atmosféru komunistického režimu 50. let. Příběh inspirovaný osudy kněží Jana Buly a Václava Drboly kombinuje pohyb v terénu s digitálními úkoly v mobilu. Oba v roli poslů řeší šifry a doručují tajná varování, aby ochránili nevinné před represemi. Hra je zdarma a probíhá ve dvou lokalitách. V historickém centru Brna u Petrova a také v Jaroměřicích nad Rokytnou. Trasa měří kolem 2 kilometrů, trvá asi 90 minut a je vhodná pro rodiny s dětmi od 10 let anebo pro školní skupiny.

0: Osmý ročník Poutě za vlast a mír se chystá na příští pátek na Žďársku. Propojí chrámy věnované svatým Janům, sdělil Proglasu organizátor páter Jan Peňáz.
1: Na den vítězství, kdy je státní svátek a všichni mají volno, se chceme modlit nohama, jak říká papež Benedikt XVI. A abychom tou modlitbou děkovali za svobodu, děkovali za mír a prosili za svobodu a prosili za mír. A k tomu chodíme od kaple svatého Jana Nepomuckého, která je na kopcích nad tím údolím Oslavy, od které je vidět protější svah toho údolí, kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památku UNESCO, tak tam chodíme pěšky. Od svatého Jana k svatému Janu tomu říkáme, je to 18 kilometrů, něco přes 4 hodiny, jdeme asi kolem 5 kaplí a vycházíme ráno v 5 hodin 25 minut při východu slunce. Ta kaplička je na kopci a my zase na tom druhém obzoru vidíme, jak se nad těmi lesy vyloupne sluníčko a do těch 10 zhruba jsme na té Zelené hoře. Někdo může jít jenom kousek, nebo se přidat až třeba na poslední polovinu nebo třetinu, jde se Rudolec, Matějov, Česká mes, Hamry a Žďár, klášter, bazilika a pak teda Zelená hora na kopci.
0: Pozval farář z Nového Veselí Jan Peňáz.

si myslím, že je tamto a toto a všechno si to spájám a hlava bolí za to a nakonec si spomenem a elixir šťastia, já ruky

0: O 8:30 v sobotu 2. května máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. 2. květen je světovým dnem ptačího zpěvu. Katolický kalendář ukazuje na předního muže křesťanského starověku svatého Atanáše Alexandrijského, učitele antické církve s přídomkem Veliký. Zemřel 2. května roku 373. V kalendáři občanské nám figuruje jméno Zikmund, je to jméno německého původu a znamená ochránce vítězství. Tak všem Zikmundům blahopřejeme. Státní hrad a zámek Bečov na Karlovarsku otevřel včera pro veřejnost středověký hrad i s kaplí. V ní se našly dva poklady. Relikviář svatého Maura a sbírka vín a koňaků z 19. století. Horní hrad ze 14. století nebyl opraven obvyklým způsobem, ale byl zakonzervován ve stavu, v jakém se dochoval. Díky tomu se stal učebnicí architektonických stylů, vysvětlila ředitelka Národního památkového ústavu Nedežda Goričková. Ocenila mimořádně citlivý přístup restaurátorů.
1: Tady ta obnova je významná právě tím konzervátorským přístupem, který je v českých podmínkách v takovémto rozsahu jedinečný a ukazuje právě i na vyspělost české památkové péče, která je postavená na odbornosti, odpovědnosti a také na velmi vysoké řemeslné kvalitě. Restaurátoři odvedli skvělou práci a myslím, že to, že návštěvník přijde a v podstatě nebude vnímat změny, tak je právě dobrou vizitkou pro to, jak ta práce je odvedena.
0: Pro veřejnost jsou v Bečově připraveny dva nové návštěvnické okruhy. Jeden patří kapli, její výzdobě a zajímavostem. Druhý okruh ukáže návštěvníkům celý středověký hrad, včetně cesty po ochozu. Kapli po více než 600 letech od jejího vzniku ve čtvrtek požehnali nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a plzeňský biskup Tomáš Holub.
2: Když máš v životě splín a kafe chutná jako blín, podél řeky na jich jít zkus. Vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou

život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hřišti malé smrti. Ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras. Podél řeky jdi na sever. Když si pozdě k ránu, v oku hurikánu, připadáš si znaven a star. Přes bahnitou půdu zní zpěv kněžek vůdů, Marie Lavu, superstar.

Strahovský klášter dnes pořádá norbertinské slavnosti. Připomíná zakladatele řádu premonstrátů svatého Norberta. Návštěvníci se mohou těšit na celodenní program na Strahovském nádvoří s hudbou a klášterním jarmarkem, krátké varhanní koncerty v bazilice, možnost navštívit románské sály s výstavou o svatém Norbertovi i nově zrekonstruovaný opatský refektář.

Svatou horu, která patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách, čekají po loňském odchodu redemptoristů další personální změny. Dosavadní farář Miloš Sabo v polovině května Příbram opustí a na jeho místo nastoupí Vít Uher, který doposud působil ve farnosti v Praze na Žižkově. Sabo se ujme role faráře na pražském Barrandově po Josefu Ptáčkovi. Toho si totiž vybral nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl za generálního vikáře. Připomeňme, že redemptoristé spravovali Svatou horu od druhé poloviny 19. století s výjimkou období komunismu. Mezi lety 1999 až 2008 tam byl farářem právě Přibyl, který pak stál i v čele tuzemské provincie kongregace nejsvětějšího vykupitele. Miloš Sabo označil probíhající změnu správy poutního místa za velmi náročný proces.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných

0: Autentické prohlídky Brna přibližují návštěvníkům známá i méně známá místa jihomoravské metropole. Zaměřují se na jejich příběhy a historii. Za projektem stojí Turistické informační centrum města Brna. Více nám nyní prozradí Tereza Uřičářová, projektová manažerka těchto prohlídek, kterou už vítám ve vysílání Proglasu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno. Zdravím vás i posluchače Rádia Proglas.
0: Paní Uřičářová, prozraďte nám, jak vlastně vznikl nápad pořádat autentické prohlídky Brna.
1: My v PICu se snažíme dlouhodobě pracovat s autentičností, takže prostě představovat Brno takové, jaké je, na nic si nehrát. Prostě Brno je Brno, Brno není Praha, Brno není Vídeň. A tak jsme tady tu autentičnost začali zařazovat taky do našich klasických tematických prohlídek. My se nevyhýbáme žádným tématům, takže samozřejmě chceme ukázat krásnou architekturu, kterou tady v Brně máme, třeba tu z první poloviny 20. století, bohatou, komplexní historii Brna, ale objevují se u nás i trasy s názvem, jako jsou kuriozity a bizarnosti, smrt a rozklad v Brně, anebo nejhnusnější místa. Ale co je nejdůležitější, to jsou naši průvodci. Ti jsou prostě skvělí, nejsou to tedy vždy profesionální průvodci, ale jsou to profesionálové v oboru anebo milovníci daného tématu. Dám příklad, třeba prohlídku po městské části Maloměřice Obřany vede Petr, který je zubař, ale do Obřan se nastěhoval, zamiloval se do této části a má chuť lidem ukázat, kam stojí za to zajít. Nebo prohlídku po bizarnostech vedou dva redaktoři Českého rozhlasu Brno, nebo varhanické exkurze vede varhaník v Brněnské katedrále a pedagog Petr Kolář, který je naprostý profík a velký srdcař.
0: To, co znamená, že jsou ty prohlídky autentické, už jste naťukla, ale ještě vás poprosím, kdybyste nám mohla trošku blíže vysvětlit, čím se liší od běžných prohlídek?
1: Určitě je to právě, jak jsem říkala, jsou to vlastně ti naši průvodci, kteří nemusí být přímo profesionálové a jsou to i ta témata, která jsou vyloženě velmi širokospektrální, ale my si zakládáme na tom, že chceme Brno ukázat z toho nejvíc stran. To znamená, že máme i spoustu témat. Třeba v roce 2019 to bylo 15 témat na jaře a letos jich máme už 70. A to je vidět, že lidé to oceňují, protože máme čím dál tím větší návštěvnost a mám z toho velkou radost.
0: O jaké místa nebo případně příběhy mají v Brně lidé celkově největší zájem?
1: Velké oblíbě se těší prohlídka s názvem Příběhy brněnských domů. Ty vypráví Helena Matulová, ale to už musela vytvořit 6. díl. Helena při toulkách městem nevypráví velké dějiny, ale takové ty malé lidské příběhy, ke kterým se dopátrala v archivech či knihách. Speciálně v Brně taky hodně rezonuje téma moravského Manchesteru, i když je to téma, které je trochu smutné, protože už mnoho z těch budov a továren, které právě vysloužily Brnu přízvisko moravský Manchester, nestojí. Nicméně lidé mají velkou chuť dozvídat se o tom, co bylo, ale nejen o té slávě, ale i o takové té trochu odvrácené straně. To znamená i o podmínkách dělníků, dělnic, tak i dětských pracovníků v továrnách. A úplně skvělé je, když se tady na těch prohlídkách objeví pamětníci a říkají nám nejrůznější příběhy, které zažili sami, anebo které znají z vyprávění svých rodičů a prarodičů.
0: A na závěr vás ještě poprosím, kdybyste mohla naše posluchače pozvat na nějaké prohlídky, které nás teď čekají v nejbližší době?
1: Asi bych nejradši pozvala na takovou hodně specifickou prohlídku. Poslední květnovou neděli budeme mít prohlídku s názvem Zvířátka a brněnští. To odkazuje na pohádku Zvířátka a Petrovští. Když si budeme povídat o zvířatech v Brně a bude to prohlídka určená hlavně pro děti, které to mají zdarma a pro jejich rodiče. A určitě to bude zvláštní nejenom v tom, že tam budou průvodkyně dvě, ale bude tam i jeden průvodce čtyřnohy, bude to pejsek Média, hrdý absolvent kanisterapeutického výcviku. A dospělé chci pozvat zase třeba na 13.6., kde se odehrají zrovna dvě prohlídky. První s názvem Židovský, německý a rumský cejl, kdy si s historičkou Petrou Svobodovou projdeme Sailem a povíme si o tom, jak tyto komunity, které se jmenovala, tvořily charakter města. A ve stejný den s vojenským historikem Tomášem Řepou se sejdeme nad tématem Brno a konflikty. Velmi to doporučuji všem, kteří mají rádi vojenskou historii. Je to neuvěřitelně nabitá prohlídka. Probereme tam, jak bylo Brno zasaženo válkami od té 30-leté až po druhou světovou válku. Těch prohlídek je opravdu hromada, mohla bych o tom mluvit dlouho. Pokud vás to tedy zajímá, tak další témata najdete u nás na stránkách Autentické prohlídky Brno. Brzy budeme přidávat také další z letního bloku, takže bude určitě z čeho vybírat.
0: Uzavírá a zve koordinátorka autentických prohlídek Brna Tereza Uřičářová z Turistického informačního centra města. Moc vám děkuji za váš čas, za rozhovor a přeji mnoho spokojených návštěvníků.
1: Já vám taky děkuji a budu se těšit na setkání na brněnských autentických prohlídkách.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dětský pěvecký sbor Pramínek vystoupí ve středu 6. května v Pardubicích v kostele Husova sboru. Koncert začne v 17 hodin. Informuje o tom náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Dětský sbor Pramínek působí při základní škole Pardubice Polabiny 2 a svým vystoupením chce finančně vypomoct neziskové organizaci Betany Dům pomoci. Na jejíž účet půjde výtěžek z dobrovolného vstupného. Betany Dům pomoci se zaměřuje na podpůrnou péči o seniory a doprovázení seniorů a do svých aktivit začleňuje i mladší generace. Všichni se na vás tady budou těšit 6. května v 17 hodin v kostele Husova sboru v Pardubicích.

0: Na brněnském Mendlově náměstí bude od pondělí výstava s názvem Vysídlení Aussiedlung. Podrobnosti za pořadatele doplní ředitel brněnské pobočky Institutu paměti národa David Butula.
1: Naši kolegové dokumentaristi z paměti národa už mnoho let natáčejí rozhovory s pamětnicemi, pamětníky vyhnání Němců. V podstatě vzpomínky 10 těchto pamětníků a pamětnic na této výstavě, která se jmenuje Vysídlení Aussiedlung, protože je dvojjazyčná, tak se budete moct dozvědět o 10 příbězích, 10 osudech těchto lidí napříč celou Českou republikou, nebo chcete-li tehdejším Československem. Pokud by člověka ty příběhy zajímaly dále skrze QR kód, který je také na těch panelech, se můžete vlastně dostat zase opět na web Paměti národa, kde tyto příběhy si můžete přečíst celé. Autorem výstavy je náš kolega Jan Blažek, který právě roky se tomu tématu věnuje. Na základě toho vzniknul taky třeba úplně krásný komiks, který máme tady v paměti národa už dlouhou dobu je k dispozici. Ten se jmenuje Odsunuté děti a je to právě o osudech dětských účastníků tady tohoto odsunu.
0: Informoval David Butula, ředitel brněnské pobočky paměti národa. Ta na výstavě spolupracuje s festivalem Meeting Brno. Od 22. května bude expozice k vidění při setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně na výstavišti.
2: Chodila psát do puklin v pískovci nad nenažraný město. Rozsvěcovala bilbou křídy všechny zastíněný strže. Protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Chodil psát na kůži paneláků pod hladový kopce. Utahoval černí políčený oka na povrchnost. Protože v poezii se musí jít svobodně a do hloubky. Vždycky v poezii se musí jít svobodně a do hloubky. A vždycky v neděli

0: domek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zřít, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
1: Na Proglasu. Už je jaro v plném proudu.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

A je tu sobotní 10. hodina s Proglasem. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. 2. květen je světovým dnem ptačího zpěvu. Katolický kalendář ukazuje na předního muže křesťanského starověku svatého Atanáše Alexandrijského, učitele antické církve s přídomkem Veliký. Zemřel 2. května roku 373. Před 550 lety skonala Perchta z Rožnice.

Humberka, nejznámější Bílá paní. Ve filipínské Manile zemřel právě před 320 lety jezuitský misionář, botanik a objevitel nových léčiv Jiří Josef Kamel, brněnský rodák označovaný za nejlepšího lékárníka své doby. Při odpoledním loutkovém představení v plzeňském divadle manželů Skupových právě před 100 lety se divákům poprvé představil Hurvínek. Před 75 lety odešel provinciál milosrdných bratří, představený řádové nemocnice v Praze na Františku a její poválečný obnovitel páter Václav Celestin Schulz, oběť komunismu. 2. května 1995 papež Jan Pavel II. Vydal apoštolský list o východní spiritualitě, teologii a ekumenismu Orientale Lumen, světlo z východu. 75. dnes slaví farář v Divišově na Benešovsku páter Miloslav Kněz. 84 let se dožívá lídr skupiny Olympic, kytarista, zpěvák a skladatel Petr Janda. Z té druhé narozeniny slaví válečný veterán plukovník Jiří Pavel Kafka, poslední Čech z 311. perutě britského královského letectva. A svátek má dnes Zikmund, jméno je německého původu a znamená ochránce vítězství. Nositelům tohoto jména tedy blahopřejeme. A jaké počasí přinese dnešní den? Bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami 22 až 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 17. Tolik o počasí. A co nás čeká ve vysílání Proglasu? Pokračujeme dopoledním hudebním proudem. Od 10:30 nabídneme voničku lidových písní a v 11 hodin se v rámci Barvínku představíme další základní uměleckou školu. Tentokrát to bude Učňovská v Praze 9 a představí nám ji redaktorka Adéla Šimoníková. To je tady pozvánka na dnešní dopoledne s Proglasem. Teď nám bude zpívat Ondřej Ruml, píseň Viděl jsem.

0: Na den přesně před 100 lety se poprvé objevil na jevišti Hurvínek. Pozůstalost jeho tvůrce Josefa Skupy vlastní od roku 1969 archiv města Plzně.
1: Skupova pozůstalost má téměř 40 běžných metrů archiválí, různých písemností, korespondence, osobních dokladů, fotografií, kreseb, ale také tedy rozměrných předmětů, jako jsou loutky a některé drobné předměty ze Skupova života, anebo které evokují z Pejbla Hurvínka, jsou to různé kosky, desková hra, talíře s vyobrazením z Pejbla Hurvínka a tak podobně. Máme loutku revolučního kašpárka, který je skutečně ten původní originál loutky z Pejbla. A tvrdíme, že tento z Pejbla je skutečně o ním originálem, který vznikl v roce 1920.
0: Doplnila archivářka Štěpánka Flegerová. Oslavou dnešních Hurvínkových stých narozenin bude premiéra kabaretu Hurvajs. V rodinném představení pro děti od 5 let se Pražské divadlo z Pejbla a Hurvínka ohlíží za stoletím, které uplynulo od prvního Hurvínkova kroku na jevišti Loutkového divadla v Plzni 2. května 1926. V kabaretu, který plní jednotlivým postavám přání, zazní z archivní nahrávky také hlas Hurvínkova stvořitele, loutkaře Josefa Skupy a Miloše Kiršnera, který za loutku mluvil po Skupovi. Prozradil nám to umělecký šéf divadla David Janošek. Inscenace v režii Hany Mikoláškové je zkouškou odvahy, lásky a humoru. Vedle komických scén zahrnuje vážné úvahy o světě a lidstvu.
2: Součástí toho Hurvínkova roku, jak my říkáme, protože je to sice 2. května, ale ty oslavy probíhají celý rok, je třeba zrovna otevření právě této expozice venkovní vernisáže, venkovní výstavy, která probíhá před divadlem z Pejbla a Hurvínka na ulici Dejvické. Budeme křtít novou minci pamětní, kterou vydáváme, novou knihu. Teďka vešel do kin Hurvínkova cesta do Tramtárie, film nebo naše představení, které je zfilmované, takže já myslím, že těch dárečků je v průběhu celého roku spousta.

0: Dva nové mostky z modřínového dřeva z okolních lesů pokládají ještě před začátkem hlavní návštěvnické sezóny na šumavském hradě Kašperku. Nahradí původní most před hlavní branou a mostek před Purkrabstvím, které už byly po více než dvou desetiletích vystavení drsnému šumavskému počasí poškozené, řekl kastelán Václav Kůz.
1: Ten most už tady taky nějaké čtvrtstoletí byl a my jsme se rozhodli v rámci údržby obměnit dřevěné konstrukce. Vyměňujeme rovnou oba dva mosty, respektive obměňujeme než ve stejné identické konstrukci, akorát obměňujeme dřevo za místní modřín z kašperskohorských lesů. Musíme počítat s tím, že jsme tady 900 metrů nad mořem, takže ty podmínky tady jsou ty klimatické mnohem náročnější, což se projevuje právě na větší degradaci těch materiálů, které jsou venku, vystavené dešti, sněhu a všem tady rozmarům počasí na naší Šumavě.
0: Gotický hrad vlastněný městem Kašperské hory patří k nejnavštěvovanějším památkám Plzeňského kraje. Loni tam přišlo přes 55 tisíc platících návštěvníků. Další tisíce lidí přišly jen na hradní nádvoří, které je přístupné zdarma.

0: Prosím, pozor, vůz jede přes zastávku rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
1: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let a můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
2: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
3: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
2: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
1: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
0: Příští zastávka rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu v 17:10.
4: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.

0: Obec Litostrov si zítra připomene 650 let od první písemné zmínky. Na průběh oslav jsme se ptali Josefa Trnky mladšího, místního kronikáře.
1: Jádrem toho programu bude poutní mše svatá. Máme totiž v obci kapli svatého Floriána, takže mše svatá bude při této příležitosti a bude ji slavit generální vikář brněnské diecéze otec Pavel Kafka. Mše svatá bude spojena i s žehnáním opravené kaple, která prošla nedávno generální rekonstrukcí. A takovou zajímavostí je, že kaple má teď také nové vitraže, a sice patrony svatého Cyrila a Metoděje z dílny Viléma Kaloda z Kunštátu na Moravě. Poté se uskuteční takový krátký průvod obcí k pomníku padlých. Součástí budou také hasiči, protože svatý Florián je patronem hasičů, tak v posledních několika letech se k nám na pouť připojují také hasičské sbory z okolí, takže i ty srdečně zveme taky do průvodu se svými hasičskými prapory.

Vítejte u sobotní voníčky lidových písní. Folklorní soubor Lipovjan zve na dnešní májovou besedu u cymbálu s horňáckou cymbálovou muzikou Marka Potěšila, která začíná v podvečer v 19.30 v Sokolovně Lipov. Beseda bude zároveň spojená s regionálním kolem soutěže u nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku pro regiony Strážnicka, Veselska a Horňácka. Přejeme ničím nerušený poslech dnešní voníčky a úspěšný víkend. Zůstaňte s námi a s Proglasem.

Rádi bychom vás pozvali na národopisnou slavnost k příležitosti uctění památky Františka Svobody a Josefa Trávníčka, kteří byli důležitou součástí brněnské lidové kultury. Letošní ročník se uskuteční 9. května od 15 hodin na zahradě Dělnického domu v Líšni, Klajdovská 28. V programu se představí národopisné soubory z Líšně a hosté. Folklorní soubor Velen z Boskovic a cymbálová muzika Omičan. Veškeré bližší informace se dozvíte na webových stránkách Kulturního centra Líšeň.

Dnes v podvečer vysíláme v repríze 209. kolo folklorní sedmičky. Jedna mladá muzika ze Strakonic zaznamenala významnou podporu od svých hlasujících příznivců, takže ji uslyšíme i dnes. Poprvé se představí Veselský Radošov s Klárou Plašerybovou, muzika souboru Krušpánek z Velké Bystřice a muzika souboru Klobučan. K poslechu vás zve hudební redaktorka a aktuální průvodkyně hitparádou Helena Bradfeldová. Nalaďte si folklorní sedmičku dnes v podvečer v 18.30.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

Se sobotní 11. hodinou na Proglasu začíná Barvínek. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová. Štafetu předávám kolegyni Ivě Horké, která vás provede dnešním odpoledním vysíláním. Přeji vám příjemný poslech.

0: Základní umělecká škola Učňovská má za sebou téměř 70letou historii. Od svého založení v roce 1955 prošla dlouhou cestu. Od malé hudební školy až po moderní instituci, která vzdělává v hudebním a tanečním oboru. O tom všem dnes v Barvínku s Adélou Šimoníkovou. Já mám právě teď vedle sebe ředitelku základní umělecké školy Učňovská na Praze 9, Olgu Dlabačovou. Dobrý den, paní ředitelko.
1: Dobrý den.
0: Kde se právě teďka nacházíme?
1: Nyní se nacházíme na naší hlavní budově základní umělecké škole Učňovská na Praze 9. Sídlíme v areálu střední odborné školy Jarov a my vás tady vítáme.
0: Vy těch budov, kde učíte, máte víc, pokud se nepletu, je to tak?
1: Ano, ta naše hlavní, jak už jsem říkala, je na Praze 9, tady na spojovací. Potom máme na Holarově náměstí na Praze 3. Tam máme dvě malé budovy, kde sídlí dechové oddělení, bicí nástroje a kytary. Od letoška tam učíme i klavír. Potom máme dále na Praze 3. V Ondříčkově ulici máme taneční sál, tam tedy sídlí naše taneční oddělení. A potom máme ještě dvě vzdálenější pobočky v Újezdě nad Lesy a v Klánovicích. Obě ty pobočky jsou na základních školách.
0: Mm-hmm. Na začátek bych se tedy zeptala, čím je podle vás základní umělecká škola Učňovská výjimečná?
1: Naše škola je výjimečná. My samozřejmě nabízíme tu klasickou výuku, na ní si zakládáme, ale myslím si, že naše výjimečnost je otevřenost novým směrům ve výuce. Nebráníme se inovativním prvkům, jako je třeba využití AI ve výuce nebo kombinované výuce, ale také často zveme odborníky z praxe, využíváme tandemovou výuku, takže to si myslím, že je naše nej.
0: Já jsem se v Almanachu, který vznikl k 70. výročí založení školy, dočetla, že kladete důraz na individuální přístup, spolupráci s rodinou, využití kvalitního vybavení i mezigenerační propojení. Právě to mezigenerační propojení mě zaujalo, můžete to trošku vysvětlit?
1: Naše škola byla zapojená do Akademie umění a kultury pro seniory, kterou pořádala od roku 2016 magistrát hlavního města Prahy, tedy náš zřizovatel. A byl to vlastně cyklus pro seniory, který vždy byl na 3 roky a byl velmi oblíbený. Od toho roku 2016 nám tady prošlo školou asi 150 seniorů. Seniori se nám zapojovali i vlastně do našich souborů, spolupracovali s námi, vystupovali na koncertech a bylo to velmi oblíbené. Ovšem tato akademie v téhle podobě skončila v červnu, teďko minulý rok 2025. Ale díky zájmu seniorů i našich učitelů, kteří o to stáli nadále pokračovat, tak jsme se obrátili na starosty městských částí Prahy 3 a Prahy 9, na pana magistra Michala Vronského a pana magistra Tomáše Portlíka. A oni byli velmi otevření téhleté iniciativě, tomuto projektu a vlastně jsme zahájili novou akademii pro občany Prahy 3 a Prahy 9 a opět máme tady zase naše seniory mezi námi.
0: Skvělé.
1: To jsme velmi rádi a tímto panům starostům moc děkujeme.
0: Určitě se dá říct, že i tímto je vaše základní umělecká škola výjimečná.
1: Ano, myslím si, že ano, že tuhle tu akademii, vlastně tuhle aktivitu jsme jedni z mála, co v Praze vlastně nabízíme. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Škola byla založena 1. února 1955. Jak se vyvíjela za ta léta a jaká je její historie?
1: Naše škola je vlastně spjatá od jejich prvopočátku s Prahou 3, s Žižkovem. Její první působiště, to jsem se dočetla ve starším almanachu, bylo v Hostinci v Jesenově ulici, což je zajímavé. A první obory, které jsme vyučovali, tak byl klavír a housle. Klavír je doteďka nejoblíbenější, takže to je stálice naše. Postupem času se škola rozvíjela, přibývaly další obory, dechové nástroje, akordeon, kytara, zpěv. A v roce 1962 se k naší škole připojila výtvarná škola a tím se z nás stala 4oborová. Už jsme neměli jenom hudební obor, ale přibyl tedy i ten výtvarný, taneční a dramatický. Ovšem nějak nám to nepasovalo dohromady a v roce 1969, myslím, jsme se opět rozdělili. Naše škola tedy po různu tak střídala různá pracoviště po Praze 3. Například jsme byli u zásobní zahrady pod Lipami. Od roku 1981 jsme na tom Holarově náměstí, což je naše taková stálice. Naši učitelé, co tam vyučují, to tam mají velmi rádi. Taneční obor sídlil ve Vozové ulici na Praze 3 a od roku 1995 má krásný moderní sál v Ondříčkově ulici. Ještě bych tedy doplnila, že předtím vlastně ta hlavní budova sídlila řadu let od roku 1987 na pracovišti v Lípě a tam já jsem teda nikdy nebyla, ale říkali, že to teda bylo krásná vila, vlastně ta prvorepubliková. Mělo to tam velkou atmosféru. Ovšem ten prostor nebyl akusticky vyhovující, takže bývalý pan ředitel hledal pracoviště nebo budovu, kde by se nám dařilo lépe, která by byla lépe uspůsobená výuce hudebního oboru, a vlastně nechal zrekonstruovat tuto budovu, kde jsme nyní. A od roku 2006 tedy sídlíme areálu střední odborné školy v této nově zrekonstruované budově, která má i velký koncertní sál nahoře, čímž je vlastně ideální, protože zde můžeme uspořádávat různé interní koncerty, semináře a tak dále. Od roku 2006 máme již zmiňovanou pobočku v Újezdě nad Lesy a od roku 2007 se ještě připojila ta pobočka v Klánovicích. A obě tyto pobočky vlastně nabízejí teda výuku v hudebním oboru a úplně plnohodnotnou vlastně, že jak mají žáci povinné ty individuální předměty, tak dále mají povinné hromadné jako nauku, sbor a tak, takže to tam nabízíme v těch pobočkách také tak a nemusí vlastně dojíždět k nám na tu hlavní budovu. A ještě, co bych zmínila, o Akademii seniorů jsme se již bavili, ale zajímavý vlastně přelomový byl ten covidový rok 2021, který tady vlastně u hodně učitelů podnítil ten zájem o moderní technologie ve výuce a na základě toho jsme se potom zapojili do pokusného ověřování kombinované výuky v základním uměleckém vzdělávání spolu dalšími 4 základními uměleckými školami z České republiky. A tento projekt iniciovalo Ministerstvo školství, takže v tom jsme zapojeni od toho roku 2022.
0: Skvělé, já vám zatím moc děkuji a nyní vás poprosím o uvedení první hudební ukázky. Co teď zazní?
1: První ukázkou bude druhá věta árie ze svity Karusel od Milana Tesaře v podání kytarového tria, které je ve složení Jana Šárová, Petr Konůbka a Alena Číškovská. Toto trio bylo založeno v roce 1996 na naší škole paní učitelkou Marcelou Kochovou. Již na naší škole nepůsobí, ale mělo tak velký význam pro naši školu, že určitě stojí za poslech interpretace této skladby. A ještě doplním, že toto trio získalo řadu cen, nahrálo několik CD, vystupovali například v Rudolfínu nebo v Anežském klášteře. A tu ukázku, kterou uslyšíme, tak nahráli v roce 2001 na zámku Hrubý Rohozec u Turnova.

0: V Barvínku jsme dnes na návštěvě Základní umělecké školy Učňovská a povídáme si s její ředitelkou Olgou Dlabačovou. V úvodu zaznělo, že nabízíte dva obory, hudební a taneční. Můžete posluchačům vysvětlit, co všechno se v nich vyučuje?
1: V hudebním oboru vyučujeme klavír, o něj je největší zájem samozřejmě. Tady upozorním jenom, že naši klavíristé mají možnost od minulého roku vlastně hrát i na čembalo. Minulý rok jsme zakoupili nové čembalo od stavitele Martina Vyhnálka. Je to jednomanuálový nástroj vlámského typu a je to úžasné mít ve škole takovýto nástroj. Nejenom ho můžou využívat klavíristé, ale i ostatní žáci dalších oddělení. Mezi další oddělení patří smyčcové, kde vyučujeme housle, violončelo a violu také. Dále dechové oddělení, kde vyučujeme hru na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, trubku, tenor, klarinet. Dále nabízíme hru na bicí nástroje, akordeon, kytaru a samozřejmě také pěvecké oddělení. A zde můžou žáci studovat jak klasický zpěv, tak se můžou věnovat muzikálu, populárnímu zpěvu. A v souvislosti s těmito odděleními máme tady hodně souborů, mezi které bych jmenovala, jsou například soubory zobcových fléten, kterých máme několik na naší škole. Dále je to fanfárový žestový soubor, který se účastní řady slavnostních příležitostí nejenom u nás ve škole, ale například jej zvou na Prahu 3, k rozsvěcení vánočního stromku i na Prahu 9. Na tuto příležitost dále hrává i na zlatých svatbách na Praze 3 nebo při různých slavnostních jiných příležitostech. Dále tady máme soubor hájíček, který je opravdu výjimečný tím, že se zaměřuje jak na klasickou tvorbu, tak i na lidovou hudbu. A tím je opravdu velmi specifický. A ještě bych doplnila, máme tady populární kapelu Holar Band, která je velmi oblíbená, do ní žáci velmi rádi chodí. A klavíristé mají v uvozovkách povinnost také se účastnit komorní hry. Ty velmi rádi hrajou čtyřručně a myslím si, že naším specifikem je to, že se naši klavíristé věnují i víceruční hře. Nejenom té čtyřruční, ale hrají šestiručky, osmiručky na dva klavíry, takže to si myslím, že je velmi baví. Potom máme tady taneční oddělení, které si zakládá na klasické taneční technice, kterou považují naše paní učitelky za základ, ale dále se věnují i lidovému tanci, scénickému a výrazovému. A jedinečnost našeho tanečního oddělení je, myslím, v tom, že naše paní učitelky tvoří svoje vlastní autorská představení. Musím zmínit, minulý rok bylo představení Vánoční příběh, inspirovaný Louskáčkem Čajkovského. V letošním roce jsme měli možnost shlédnout Kouzelný les, potom připravovali ještě představení Barvy a vždy musím říci, že ty choreografie jsou tvořeny tak, že jsou určeny všem dětem jakékoliv úrovně, že se tam zapojí jak ty nejmenší, tak potom už ty s těmi nejlepšími zkušenostmi. Jsou vždycky doplněny krásnými kostýmy, rekvizitami. Nyní to představení Kouzelný les bylo i nádherně nasvíceno a je to opravdu vždy velký zážitek.
0: Já jsem se dočetla, že se aktivně podílíte na kulturním životě městských částí Praha 3 a Praha 9. Jak konkrétně?
1: My tady pořádáme pravidelné koncerty na Praze 9, je to ve Vysočanské radnici, kde míváme pravidelný vánoční koncert, dále zde míváme absolventské koncerty, naše pobočky zde mívají svůj závěrečný koncert a musím jenom poděkovat městské části Praze 9 za to, že nám tento prostor poskytují zdarma. To je veliká pomoc a je to krásná obřadní síň. Musím říct, že na Vánoce je vždycky tady nádherný velikánský vánoční stromeček a ty koncerty jsou tam opravdu velice hezké. A na Praze 3 míváme koncerty často v Atriu na Žižkově, klavírní oddělení často zde vystupuje, potom míváme zde slavnostní koncert solistů na konci roku a ten prostor se neustále vyvíjí a ti lidé, co se o Atrium starají, tak opravdu otvírají neustále nové možnosti. Teď naši klavíristé mají možnost hrát na klavír Steinway zde, což je úžasná příležitost pro ně a dochází tam vlastně propojení toho výtvarného umění, jsou tam výstavy, je to tam velmi příjemné prostředí.
0: A teď se zaposloucháme do další ukázky práce vašich žáků. Poprosím o uvedení následující nahrávky.
1: Další nahrávkou bude první věta ze svity Cinematica od Lukáše Horníka, která nese název Vylíkova citovkám. Tato věta zazní v podání Judity Klimešové a Milana Kočího a je pro čembalo a varhany. Tito dva naši již bývalí žáci byli právě výjimeční tím, že se zajímali i o další klávesové nástroje, nejenom klavír. A oba navštěvovali interpretační seminář, kde jsme se věnovali spolu s jejich pedagogy, paní Olgou Dvořákovou, Ivanovou Michalovičovou a Máriou Šepkovou. A tento jejich zájem jsme velmi podporovali. A naši žáci ještě doplním, že často vystupují na festivalu Česká klavírní moderna dětem, kde vlastně vznikají různé premiéry pro klávesové nástroje. Ten prostor svatého Vavřince, kde se festival odehrává, právě nabízí, že můžete využít klavír i varhany, i čembalo. A my právě jsme požádali pana skladatele Lukáše Horníka, aby nám pro tyto dva žáky napsal skladbu a právě z ní zazní teďko ta ukázka, která vznikla v roce 2021.

0: Stále posloucháte Barvínek a naše povídání o základní umělecké škole Učňovská s její ředitelkou Olgou Dlabačovou. My už jsme se v minulém vstupu bavili o tom, jaké obory nabízíte, ale dlouhodobě se vaši žáci objevují na soutěžích a přehlídkách. Pochlubíte se s vašimi úspěchy?
1: Ano, velice ráda. Ano, naši žáci se pravidelně účastní různých festivalů i soutěží. Tady bych zmínila vlastně našeho výjimečného žáka, violončelistu Václava Blahunka, který u nás začínal ve třídě paní učitelky Miroslavy Vlasákové, poté přišel do třídy Daniela Petráska. Tento žák pochází z hudební rodiny a musím říct, že opravdu je výjimečný tím, on studuje gymnázium, ale ten zájem o tu hudbu je takový, že například loni si zažádal i na gymnáziu o individuální plán, aby stíhal veškeré hudební aktivity. Musím zmínit, že v loňském roce se zapojil do orchestru ZUŠ Open nadačního fondu Magdaleny Kožené, kde hrál první violončelo v přímém přenosu televizním. Tímto nadaci moc děkujeme za tuto příležitost. V letošním roce se dostal do projektu České filharmonie a AZUŠ, kde spolupracuje s panem dirigentem Petrem Altrichtem, což je výjimečná příležitost. Dále je stipendistou Menartu, studijního stipendijního programu a účastnil se řady soutěží, kde získal výjimečná ocenění. V letošním roce bude dělat přijímací zkoušky na konzervatoř, takže mu držíme palce. Dále bych zmínila úspěch v minulém roce našeho již zmíněného souboru Hájíček. Tento soubor nevznikl přímo na naší škole, byl založen panem učitelem Jiřím Janouškem na základní umělecké škole Jižní město a myslím si v roce 1998, nejsem si úplně jistá. A tento pan učitel u nás začal učit někdy v roce 2011 a založil u nás soubor Jarováček. A tyto dva soubory spolu začaly spolupracovat, věnují se nejenom klasickému repertoáru, ale i lidové hudbě. A v loňském roce oba dva soubory se spojily a přešly pod naši školu. A v minulém roce získali první cenu a titul absolutního vítěze zde v krajském kole v soutěži základních uměleckých škol v orchestrální hře. A dále, jak se věnují lidové hudbě, tak získali první cenu v krajském kole ve hře lidových muzik a dále v celostátním kole získali třetí cenu. Upozornila bych tady ráda, že pan učitel Jiří Janoušek dělá aranže té lidové hudby a opravdu vypěstoval lásku k lidové muzice u řady i dětí, mládeže a tím si myslím, že je nedocenitelný, protože v dnešní době je to opravdu obdivuhodné. Dále musím říci, že spousta žáků se věnuje i hudbě profesionálně. Ještě ze starších absolventů bych ráda zmínila, že i naši absolventi jsou ve významných orchestrech v České republice, například Jan Machat, flétnista, působí v České filharmonii. Dále bych třeba zmínila sourozence Jouzovi, což je významná hudební rodina v České republice, a to jsou Vlasta, Jan a Vojtěch Jouzovi. Zajímavé je, že Vojta Jouza zde studoval violončelo, ale nyní je hoboista České filharmonie a věnuje se i dirigování. A dále bych uvedla významné pěvecké osobnosti, které začínaly u nás ve škole. A těmi jsou Ester Pavlů a Tereza Králová, které jsou absolventkami paní učitelky Helene Cihelníkové. Ester Pavlů je například solistka Národního divadla a obě působí v zahraničí. Z té mladší generace hudebníků bych uvedla například varhaníka Přemysla Všicu, který absolvoval zde klavír u Olgy Dvořákové. A úplně z těch nejčerstvějších bych uvedla například Karolínu Laštovkovou, která zde absolvovala violončelo u Mirky Vlasákové, potom vystudovala Pražskou konzervatoř a nyní je na AMU na oboru zpěv, tedy. A dále Eliška Fleischmanová ze třídy pana Josefa Vlasáka, ta nyní studuje violu na AMU. A výjimečným talentem, o kterém si myslím, že i do budoucna uslyšíme, je mladý skladatel Enrico Štec, který zde vystudoval klavír u paní učitelky Olgy Dvořákové a housle u Jiřího Janouška, ale na konzervatoř šel potom na skladbu k panu skladateli Jiřímu Gemrotovi a v loňském roce na konzervatoři absolvoval a zúčastnil se řady mezinárodních soutěží a jeho skladby mají opravdu budoucnost.
0: Ještě vás poprosím krátce, kdyby některý z našich mladých posluchačů chtěl dosáhnout podobných úspěchů jako někteří z vašich absolventů, co musí udělat, jak se k vám může přihlásit, jak probíhá přijímací řízení?
1: Přijímací zkoušky probíhají v květnu, tak měsíc dopředu máme třístupnou elektronickou přihlášku a veškeré podmínky k přijetí na našich webových stránkách. Do hudebního oboru musí si přichystat jednoduchou lidovou písničku, například musí zopakovat tón, který zahrajeme na klavíru, nebo krátkou melodii, vytleskat jednoduchý rytmus. A na tanečním oboru ty talentové zkoušky probíhají takovou hravou, přirozenou formou, kdy paní učitelky si děti pozvou ve skupinkách a společně vlastně si zacvičí na hudbu, dělají různé pohybové aktivity a oni sledují, jak jsou na tom pohybově a ta perspektiva vlastně toho rozvoje, jaká je. Jinak bych doplnila, že děti jsou přijímány do přípravné hudební výchovy nebo přípravné taneční výchovy. A myslím si, že pro řadu dětí ty talentové zkoušky je něco pro ně tak nového, že je opravdu dobré počkat, jak se rozvinou v té přípravce. Protože už nyní se nám stává, že ve školkách i na školách není hudební výchova nebo zpěv není takovou prioritou. A ty děti nejsou ani z rodin zvyklé moc zpívat. Je vidět, když se s dětmi zpívá doma i ve škole, tak je to pro ně samozřejmost. Ale pak přijdou děti, které jsou uzavřené a stydí se. A potom, když vlastně k nám delší dobu chodí, tak se rozvinou, ukážou, co v nich je a potom se dá dále pracovat a vybrat pro ně buď zpěv nebo další nástroje. Takže si myslím, že ta talentová zkouška není úplně tím, co ukáže, ano, ten na to má.
0: Barvínku si povídáme o základní umělecké škole Učňovská s Olgou Dlabačovou. Zatím vám moc děkuji, paní ředitelko, a teď opět poprosím o představení hudební ukázky.
1: Další ukázkou bude písnička od Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce a Jana Vericha, píseň Civilizace, kterou v roce 2023 natočila paní učitelka Petra Sladká společně se svými žáky. Hudbu jim k tomu nahrál Václav Dobrman. A jenom upozorním na to, že k této písni udělali vlastně krásný videoklip, který vaši posluchači tedy neuvidí, ale vlastně to byl úžasný projekt, kdy paní učitelka připravila hudbu, rozdělila jednotlivé hlasy, vlastně kdo co bude zpívat, vymyslela celou dramaturgii a žáci měli možnost se seznámit i s ostatními obory, které úzce souvisí s tím zpěvem.

0: Barvínku jsme dnes na návštěvě Základní umělecké školy Učňovská a povídáme si s její ředitelkou Olgou Dlabačovou. Já bych se nyní zeptala, o co je u vás v Základní umělecké škole největší zájem a zda se mění nějak priority žáků během posledních let?
1: Stálicí, o co je největší zájem, tak je hra na klavír. To je opravdu stálice mezi všemi. Dále je velký zájem o kytaru. V posledních letech byl menší zájem o dechové nástroje. V minulém roce ale se probudil ten zájem. Nástroji, se kterými je to trošku horší, jsou smyčcové nástroje, obzvlášť violončelo. Ale musím říct, že na to, jak vlastně máme méně žáků na tento obor, na violončelo, tak máme řadu opravdu úspěchů a že ty děti, které už se tomu věnují, tak mají do budoucna velké uplatnění jak v amatérských orchestrech, tak se dostávají i na konzervatoř, pokračují dále na AMU a hrajou i v dalších orchestrech. A ještě bych tady upozornila, že máme zde pana učitele Dana Petráska, který podporuje velký zájem o hru na violončelo v celorepublikové šíři, protože založil se svými kolegy spolek čelování a připravují pro děti krásné akce na Halloween, na jaře připravují jarní čelování i u nás tady ve škole. Vlastně jsou to kurzy, kde s nimi pracují pan profesor Tomáš Strašil z konzervatoře a z AMU, dále Vojtěch Urban a je to moc milé a velmi přínosné pro všechny mladé čelisty. Nyní například na Vánoce natočili krásnou koledu Adeste Fideles a opravdu je to pro ty děti, myslím si, velmi podnětné s nimi spolupracovat.
0: V posledních pár otázkách bych se ráda podívala trochu do budoucnosti. Jakým směrem se ZUŠ Učňovská bude v následujících letech ubírat?
1: Jak již jsem říkala, ráda bych podpořila větší zájem o ty obory, které nejsou tolik oblíbené na naší škole, nebo jsou mladé, a nebo možná je i otevřeme, a to je tedy hra na dechové nástroje. Zde bych ráda do budoucna otevřela i obor hra na hoboj a fagot. Dále je to podpora nově vzniklé možnosti hry na čembalo na naší škole, kde je velkým podnětem to, že zde můžeme vytvořit i barokní soubor, což bych velmi ráda. A dále, co se velmi nabízí a doplnilo by to naše zaměření hudební a taneční, tak je otevření výtvarného oboru, protože mým snem je například vytvořit i autorská představení. Máme tady i učitelé, kteří jsou profesionální skladatelé a ta možnost spolupráce s výtvarným oborem by nabízela vlastně vytvoření těchto autorských představení.
0: Paní ředitelko, co podle vás děti absolvováním umělecké školy získávají?
1: Získávají, samozřejmě doufejme, lásku k umění, bez kterého vlastně ten život by nebyl tak pestrý, jakým je. Získávají tady nejenom samozřejmě znalosti, dovednosti, jak hrát, jak tancovat, ale získávají tady i řadu přátel, navazují velmi blízký kontakt se svými učiteli a myslím si, že když získají k tomu umění, k té hudbě, k tanci, takový vztah, tak je jejich život daleko pestřejší. A ještě bych tady doplnila, my jsme v minulém roce měli 70. výročí školy a jedním z koncertů, který jsme věnovali tomuto výročí, byl koncert bývalých žáků. A musím říci, že to bylo krásné, protože všechny orchestry, soubory, solisty, které jsme oslovili, tak s velkým nadšením přijali pozvání a bylo vidět, jak ta hudba je pro ně důležitá. Tady bych upozornila na již zmíněné teda kytarové trio, které s námi spolupracuje, ale na dva soubory, které byly pro školu výjimečné, a to je soubor Basfifa a dechový orchestr Žižkovská Smršť, a ještě bych vlastně doplnila i pěvecký sbor Vltavínky. Dva zmiňované soubory založil pan učitel Lubomír Novák a pěvecký sbor pan učitel Jiří Škop. A tyto soubory, i když díky odchodu těchto významných pedagogů naší školy již na naší škole nejsou, ale nadále pokračují, koncertují, vytváří si vlastní projekty, a to si myslím, že je velká radost pro tu školu, když nějaký takovýto soubor vlastně vznikne na té škole a dále pokračuje. Je úžasné, když vychováme profesionálního hudebníka, ale když zůstane ta hudba i tanec součástí života těch mladých lidí a mají ji rádi po celý život a věnují se jí, tak to si myslím, že je největší odměna pro nás.
0: Říká na Proglasu v pořadu Barvínek Olga Dlabačová, ředitelka Pražské základní umělecké školy Učňovská. Já vám moc děkuji za milý rozhovor a přeji vašim žákům a škole obecně mnoho úspěchů.
1: Já vám také moc děkuji za pozvání a ještě bych ráda poděkovala nadačnímu fondu Magdaleny Kožené a paní ředitelce Ireně Polhoukalové za tuto možnost, že jsme zde mohli se představit.
0: Na závěr tedy poprosím ještě o dvě poslední ukázky tohoto dílu.
1: Předposlední ukázkou bude Bakanále od Kamila Sensána z opery Samson a Dalila v podání souboru Hájíček, který dirigoval Jiří Janoušek. Tato ukázka je z jejich výročního koncertu, který se uskutečnil v říjnu v roce 2025 v sále Bohuslava Martinů na pražské AMU. A poslední ukázkou bude skladba Všichni spolu, kterou napsal náš pan učitel, významný český skladatel Jan Rybář. A tato skladba zazněla v prosinci na Pražské konzervatoři v roce 2025 a byla věnována a napsána přímo pro naše soubory jako dárek pro naši školu k 70. výročí naší školy.
0: Od reportážního mikrofonu se z Prahy loučí Adéla Šimoníková.

Dětský magazín Barvínek poslouchejte vždy v úterý 17 hodin a 10 minut a v sobotu v 11 dopoledne. V příštím Barvínku uslyšíte představení za další základní umělecké školy. V úterý 5. května v 17 hodin a 10 minut zavítá naše redaktorka Tamara Suchánková do Zlína. K mikrofonu si pozvala ředitelku zlínské Zušky Martinu Hniličkovou.

A je krátce před 12. hodinou. Ladíte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Budu vás provázet až do dnešní téměř 16. hodiny. Ve 12 hodin se s námi můžete pomodlit jako každou sobotu a každý den polední modlitbu. A krátce po 12. hodině vás zveme k hudební siestě ve společnosti klasické hudby. Těšit se můžete na koncerty od Johanna Sebastiana Bacha, Georga Filipa Telemana, Antonia Vivaldiho, dále Wolfganga Amadea Mozarta a v závěru pak symfonii D-dur, kterou zkomponoval Luigi Boccherini. O 13:30 odpoledne si v knihovničce s redaktorem Martinem Weisbauerem představíme poezii Václava Krejčíka. Konkrétně jeho dvě básnické sbírky nazvané Ave Maria a Boží vinice. Pořad, jak se vám líbí, v 15 hodin a 5 minut představí italskou hudební tradici Liscio z regionu Emilia-Romagna a její současné pokračovatele sdružené kolem projektu Casa dei Sonora. V rozhovoru s Enriquem Garatónim zazní příběh této taneční hudby i její proměny v dnešní době. Uslyšíte také ukázky archivních i nových nahrávek inspirovaných odkazem skladatele Seconda Casadeiho.

A nyní je čas na myšlenku na den a ta je od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. A uslyšíme ji v podání naší bývalé moderátorky Marty Kunčarové.

Jaké je to po 41 letech? Co to je za otázku? Musím se usmívat při vzpomínce na nás dva před těmi hroznými roky. Bývala bych si to tenkrát uměla představit? Jak bych mohla? Změnilo se všechno. Změnili jsme se i my dva. Daleko ostřeji víme, kdo jsme. Z mladických snů se vyvinula dospělá realita. Navzájem se uznáváme pro ty též vlastnosti a dary, kvůli kterým jsme si vážili jeden druhého už před těmi 41 lety. Po všechny etapy našeho společného života jsme se vydrželi bez výhrad podporovat. Nebylo to těžké, vždyť jsme věřili jeden druhému. Přijde mi zvláštní, že zatímco můj drahý byl za ta společná léta vybroušen do své nejvyhraněnější podoby a září v ní, já jsem dospěla k vyváženosti. Asi se tak nejlépe doplňujeme. Něco se nezměnilo. Pořád spolu chodíme na procházky a držíme se za ruce. Milujeme stejnou hudbu a rádi chodíme na koncerty. Rádi spolu pijeme dobré víno a nikdy jsme nepřestali milovat své rodné město. Stále máme dost společných přátel a jejich řady rozhojňují i přátelé našich dcer. Naše diskuze o politice, umění, teologii a zdravé stravě jsou stále košaté a dlouhé. Baví nás spolu být a víme, že na tom spolu máme pracovat. On rád chodí, já ráda plavu. On se přemůže a jde se mnou na balet, já se odhodlám a jdu s ním na koncert jeho žáků. V mnohém se lišíme a nikdy se to nezmění. Ale řekla bych, že nám to už přestalo vadit. Změnilo se mnohé, změnili jsme se určitě i my dva. Jediné, co se nezměnilo, je naše rozhodnutí vydržet spolu a snášet dobré i zlé. Musím přiznat, že je to někdy těžké, ale neměnila bych.

Dobré sobotní poledne z Proglasu, milí posluchači. Přijměte nyní naše pozvání ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: raduj se a vesel, Pano Maria, aleluja. Neboť Pán v pravdě z mrtvých vstal, aleluja. Modleme se. Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce po 12. hodině a to je čas na dnešní hudební siestu. Začneme nejprve koncertem pro čembalo, flétnu a housle Amol, katalogové číslo BVV 1044 od Johanna Sebastiana Bacha. Solo na čembalo nám zahraje Andreas Spering, na flétnu bude hrát Felix Reimann a na housle Ingeborg Schären. Doprovází Kolínský komorní orchestr a řídí Helmut Miller Brill.

Posloucháte hudební siestu na Proglasu, v níž právě dozněl koncert pro čembalo, flétnu a housle a mol, katalogové číslo BVV 1044 od Johanna Sebastiana Bacha. Sóla hráli na čembalo Andreas Spering, na flétnu Felix Reimann a na housle Ingeborg Scherer. Doprovázel kolínský komorní orchestr, řídil Helmut Miller Brill. A druhým koncertem, který bude následovat, je koncert pro dva šalimo d-moll, který složil Georg Philipp Telemann. Solo na šalimo, což je barokní dřevěný dechový nástroj, hrají Erik Häpich a Lisa Kluit. Doprovází muzik Antiqua Köln, řídí Reinhard Gebel.

Posloucháte hudební siestu na Proglasu a právě dozněl druhý koncert dnešního programu hudební siesty a to byl koncert pro dva šalimo D-moll, který složil Georg Philipp Telemann. Solo na šalimo hráli Erik Häppich a Liza Kluit a doprovázel Music Antiqua Köln a řídil Reinhard Goebel. A nyní máme na programu další skladbu Concerto Grosso opus 3 číslo 10 H-moll od Antonia Vivaldiho. A uslyšíme ji v podání souboru Záhřebští solisté.

Na Rádiu Proglas pokračujeme v dnešním programu a tím je hudební siesta, kterou pro vás připravuje naše hudební redaktorka klasické hudby Kateřina Gráfová. No a vybrala pro vás parádní skladatele, alespoň podle mého názoru, a právě jedna skladba byla od Antonia Vivaldiho, která právě teď dozněla. A bylo to koncerto Grosso opus 3, číslo 10, H-moll. A slyšeli jsme ji v podání souboru Záhřebští solisté. A nyní následuje koncert číslo 14 S-dur pro klavír a orchestr Kechl 449 a složil tuto skladbu Wolfgang Amadeus Mozart a my uslyšíme solo na klavír od Mariána Lipšanského. Bude ho doprovázet slovenský komorní orchestr pod taktovkou Bohdana Varchala.

Je 13 hodin a 15 minut a na rádiu Proglas v hudební siestě dozněla předposlední skladba. A tou byla koncert číslo 14 S-dur pro klavír a orchestr Kechl 449 od Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavír solo hrál Marián Lapšanský, doprovázel slovenský komorní orchestr pod taktovkou Bohdana Varchala. A před námi je poslední skladba a tou je Symfonie D-dur opus 35 číslo 1, katalogové číslo G509 a napsal ji Luigi Boccherini. Uslyšíme tuto symfonii v podání londýnského festivalového orchestru, který řídí Ross Popple.

0: Závěr dnešní hudební siesty na Proglasu, kterou připravila Kateřina Gráfová, patřil symfonii D-dur opus 35 číslo 1 G509 od Luigiho Boccheriniho. Hrál London Festival Orchestra, řídil Ross Popl. A zítřejší hudební siesta nabídne díla českých skladatelů. K jejímu poslechu jste zváni krátce popolední. Poslechneme si slovanské tance Antonína Dvořáka, houslový koncert Putování dušičky od Leoše Janáčka a symfonii číslo 6 od Bohuslava Martinů.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

Je 13 hodin a 30 minut, ladíte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Dnes máme sobotu 4. velikonočního týdne, 2. květen. Je také Světový den ptačího zpěvu a katolický kalendář ukazuje na předního muže křesťanského starověku, svatého Atanáše. V občanském kalendáři má svátek Zikmund. A my pokračujeme v dalším programu a samozřejmě je 1:30 sobota, takže je na pořadu dne knihovnička.

0: Vítejte při poslechu naší knihovničky, ve které si představíme dvě malé, ale o to zajímavější básnické sbírky Václava Krejčíka. Mají název Ave Maria a Boží vinice. Ilustroval je Lukáš Bezvoda. A oba dva tito protagonisté jsou teď hosty v našem studiu Hradec Králové, odkud vás zdraví Martin Weisbauer. Já v našem studiu v Hradci Králové vítám jak autora těchto dvou knížek, které si budeme představovat, tak i ilustrátora. Díky, že jste přišli.
1: Dobrý den, pozdrav pánbu.
2: Dobrý večer.
0: Kterou knížkou, Václave, začneme?
1: Tak já jsem napsal dvě knížky, obojí to je sbírka poezie teda. Jedna je Ave Maria se jmenuje, to je sbírka haiku. A potom jsem napsal vázaný verš a to se jmenuje Boží vinice. Tak já si myslím, že ty knížky jsou si svým způsobem docela podobné, takže je to asi skoro jedno, čím začneme.
0: Já bych úplně na začátek asi řekl pro posluchače, kteří úplně přesně nevědí, co je haiku. Vím, že v tomto stylu píše třeba i herec Miloň Čepelka své básně, ale mohl by si stručně říct, čím se tyto verše vyznačují?
1: Tak já úplně nepíšu klasický haiku, právě že Miloň Čepelka je takový můj velký inspirátor. Ten styl je dost podobný jako právě ten Miloň Čepelka. Klasický čtenáři haiku teda mu dost vyčítají, že to, co píše Miloň, vůbec haiku není. A pravděpodobně to teda asi budou vyčítat i mě. Jako Miloň, tak já jsem zachoval jakoby tu formu toho haiku, kdy se vlastně ta báseň píše tak, že má tři řádky, počítá se na slabiky. První ten řádek má pět slabik, druhý má sedm a třetí má zase pět slabik. A tím vlastně ta podobnost s tím haiku víceméně končí u mě. A klasický haiku je, myslím si, že o počasí měla by vystihnout přítomný okamžik a to u mě úplně asi nenajdete.
0: Dobře, zůstaňme tedy u té knížky Ave Maria, která je psaná ve stylu haiku. Jak jsi na to přišel, na toto téma, co tě inspirovalo, abys napsal zrovna Ave Maria?
1: Tak vlastně nebylo jakoby cílem napsat sbírku Ave Maria, ale psal jsem jednotlivý básně haiku a ta knížka se vlastně otvírá tím, že ta první básnička vlastně začíná Ave Maria a konec Zdravas Maria, tak se mi to hodilo vlastně i jako název pro celou tu sbírku.
0: Kromě osoby Marie je zde nějaký sjednocující prvek pro tyhle ty verše?
1: Sjednocující prvek je, že bych řekl, že tak 80% z nich jsou náboženský. Řekl bych, že to je takový katolický haiku, no.
0: Takže jsi vlastně průkopník v katolickém haiku.
1: Ano, rozhodně si myslím, že jsem nejlepší básník haiku tady v České republice. Nikoho jiného teda neznám.
0: Ta knížka je velice zajímavě ilustrována a to už bude směřovat na Lukáše Bezvodu, který knížku ilustroval. Jak si Lukáši přišel k tomu, že si ilustroval právě tuto publikaci, vlastně i tu druhou, o které se budeme potom bavit?
2: Tak Vašek mě vlastně oslovil někdy minulý rok. V podstatě, já nevím, jestli viděl asi knížky, které jsem ilustroval Radkovi Vohlídkovi,
1: tak
2: možná na ten popud, že vlastně jak Radek, tak Vašek mají tu tvorbu hodně důležitě jakoby propojenou vlastně s vírou. A vlastně Vašek mě vlastně poslal pár těch básní, potom mě to vlastně poslal celý a oslovil mě, jestli bych o to měl zájem, což já jsem samozřejmě vždycky pro a hlavně se mi to velmi hrozně jakoby moc líbilo a krásně jsem to ilustroval, velice krásně a lehce.
0: Ty tvoje ilustrace jsou zásadně černobílé a vypadá to jako nějaká kresba úhlem, nebo přibliž nám to, prosím tě?
2: V podstatě já jsem jakoby nechtěl sklouznout do toho, že když se řekne haiku, že hnedka na první dobrou se řekne, to prostě musí být jakoby tuš, což většinou se tak jako dělá. A zároveň jakoby samozřejmě černobílý to musí být, nebo musí být. Je to takový nepsaný pravidlo, že ty básnické sbírky by v té černobílé barvě měly být. A já, jelikož mám hlavně moc rád a mám velkou slabost pro úhel a hodně měkkou tušku, tak tohle je vlastně kombinace měkkého úhlu přírodního a hodně měkké tušky.
0: Ne všechny básně mají tvoji ilustraci, i když většina si myslím, že ano, tak jak listuju tou knihou. Podle čeho jsi vybíral, kterou báseň budeš ilustrovat?
2: Tak já jsem, jestli si to dobře pamatuju, já jsem na nějaký zhruba zadání, že uděláme nějakých 10, 11, 12 prostě kreseb. A v podstatě pročítal jsem si furt dokola ty básně a čekal jsem vlastně, co mě u toho střihne jakoby za myšlenku. Tak jsem si dělal prostě různý skici na různý básně a pak z toho vykrystalizoval tady ten finální nějaký výběr.
0: Ten si poslal asi Vaškovi a ten si potom vybral, nebo ti to nějak schválil?
1: Já jsem do toho moc nemluvil, protože mně se to hrozně líbilo, co Lukáš udělal, tak všechno, co mi dal, tak jsem použil, protože to bylo opravdu super, já jsem byl hrozně nadšený, takže jsem do toho v podstatě nemluvil.
2: Mm-hmm. Já nevím, jestli k tomu můžu ještě dodat. Vašek mi dal velice volnou ruku a naštěstí jsem se snad trefil, tak já si myslím, že to dopadlo dobře.
1: Za mě určitě.
0: Mám tu knížku v ruce a myslím, že to padne úplně perfektně do takové té atmosféry těch básní, ty ilustrace. Co je, Vašku, prosím tě, takovým hlavním motem nebo cílem téhleté sbírky? Co by mohl čtenář od toho očekávat, pokud by někoho zaujal tady ten náš rozhovor o představení knížky?
1: Tak asi je to pro lidi, kteří mají rádi nějaký řád třeba v té poezii. Já třeba nemám úplně moc rád volný verš, takže mně se to haiku líbí právě, že to má jako nějakou formu. Na druhou stranu, jak jsem říkal, prostě není to klasický haiku. Klasický haiku se třeba vůbec nesmí rýmovat. Tady opravdu spoustu z těch básniček se jako rýmuje, takže klasický čtenář haiku asi nebude úplně nadšený, ale jak jsem říkal, na ně asi úplně zase necílim.
0: Tak ostatně ani Milon Čepelka se nedrží přesně pravidel haiku, jak sám přiznává, že?
1: Tak jo, je to něco podobného. Nechci se teda přirovnávat k Miloňovi Čepelkovi, to je pro mě extraliga, ale ten styl je asi podobný trošku.
0: Podívejme se teď na tu druhou knížku, která má úplně stejný formát, je stejně malá jako ta první a jmenuje se Boží vinice. Je přibližně i stejně silná, má také přes 60 stránek. Čím se vyznačuje tahle ta knížka? Co je jejím takovým sjednocujícím motivem?
1: Asi podobně jako to haiku, tak je to zase hodně jakoby nábožensky laděný. Tam opravdu možná skoro všechny nebo 80% zase těch básniček je zase, dejme tomu, z katolického prostředí nebo nábožensky laděných, tak asi by se to řeklo. Je to teda vázaný verš, jak říkám, já kdysi jsem psal volný verš, to už je teda dost let zpátky, vyšla mi dokonce jedna sbírka teda volného verše a já teda na sebe prozradím, že jsem konvertita, takže kdysi ještě před obrácením právě jsem psal ten volný verš a po obrácení opravdu trošku jsem jako změnil ten pohled úplně ve všem, na celý svět bych řekl a mám prostě rád ten řád a mám prostě rád ten vázaný verš.
0: Vidím, že asi všechny básně jsou psány typem AB, AB.
1: No, asi tak 80% je tam i AABB, taky se tam najdou nějaký.
0: Kam jsi chodil pro inspiraci při psaní tady těch veršů?
1: Tak většinou přišly ty nápady, když opravdu jsem byl v takovém jako dobrým rozpoložením duchovně, po modlitbě růžence, po četbě písma. Nejlepší třeba bych řekl, že je, když člověk drží půst. Opravdu někdy, nechci se teda chlubit, to vůbec jako by člověk neměl, ale jsem tam, jsem úplně odstřihnu od světa, vypnu telefon, jsem u chlebu a vodě třeba, tak to opravdu ta inspirace jako přichází. To samozřejmě není cílem toho půstu, to vůbec ne, ale jako takový ten sekundární produkt, který je taky fajn, tak po tom půstu jako přichází i jakoby tyhle ty nápady. Dar Ducha Svatýho si myslím, že do té poezie patří teda taky podle mě.
0: Tak asi nejsi jediný, protože když třeba autoři píší ikony, svaté ikony třeba na východě, tak se u toho většinou také postí, že?
1: Určitě na tom půstu něco je. Já třeba jsem velký milovník Medjugorje, tak Panna Marie v Medjugorje říká, že katolík by se měl postit středu a pátek o chlebu a vodě. Tak daleko teda ještě nejsem, ale určitě ten půst je jako silná zbraň duchovní.
0: A teď se opět obrátím na ilustrátora Lukáše Bezvodu. Ty obrázky v téhleté knížce jsou velmi podobného stylu jako v té knížce první. Jak tam probíhala ilustrace, Lukáši?
2: V podstatě velmi podobně jako u té první sbírky Ave Maria, akorát, že tady jsem nahradil úhel a tušku akvarelem, tuží a perokresbou. Je to taková jakoby, kombinace. Jelikož vlastně obě sbírky vyšly najednou, tak jsem nechtěl, aby obě byly stejně tak jako Vašek udělal, že každá je jinačím veršem, tak já jsem taky chtěl, aby byla každá ilustrovaná jinačím stylem.
0: Ale pokud mohu posoudit, tak ty tvoje ilustrace naprosto přesně vystihují tu atmosféru té konkrétní básně, která je ilustrovaná, že?
2: Jo, jako Vašek tak má velice krásné verše, krásné básně a ta inspirace sahrala velice snadno. Já jsem to vlastně Vaškovi několikrát říkal, já miluju Bohuslava Reňka a v některých těch básních tak tam toho Bohuslava Reňka slyším.
0: My bychom si teď možná mohli na závěr našeho pořadu přečíst alespoň dvě ukázky z té jedné knížky a dvě ukázky z té druhé knížky, aby si posluchači mohli udělat představu. Čím bychom, Vašku, začali?
1: Tak mohli bychom zkusit přečíst z Boží vinice básně, která se jmenuje Duchu svatý. Přijď, Duchu svatý, přijď, když svět tě opouští. Přijď, Duchu svatý, přijď, pro svůj lid na poušti. Přijď, Duchu svatý, přijď, pro své vyvolené. Přijď, Duchu svatý, přijď, v církvi shromážděné. Přijď, Duchu svatý, přijď, ve světě strádáme. Přijď, Duchu svatý, přijď, zastání nemáme. Přijď, Duchu svatý, přijď, bez tebe hyneme. Přijď, Duchu svatý, přijď, v moři zla toneme. Přijď, Duchu svatý, přijď, pod hříchem padáme. Přijď, Duchu svatý, přijď, k tobě utíkáme. Přijď, Duchu svatý, přijď, má duše neklesá. Přijď, Duchu svatý, přijď a ozař nebesa. A potom tam mám ještě teda, Had se jmenuje ta druhá. Před věky do hlubin z nebe spad, nastolil v zemi dobu temnou. Dávný otec lži, starý zlý had, do pekla bere věrné sebou. Na každém kroku má sloužící, ti o pánu svém mnoho neví. Po slávě a moci toužící, v smrti věčně do smrti hledí. Teďka teda bych zkusil druhou, to haiku teda, Ave Maria. Tak můžeme asi začít třeba rovnou tou první. Když slábne víra, volám tě ve dne v noci, Ave Maria. Jiskra naděje do posledního dechu hoří v člověku. Tak to je zase ukázka teda z toho haiku.
0: A tak, jak bývá v tomto pořadu zvykem, měli bychom ještě posluchačům sdělit, kdo tyto básnické sbírky vydal, kdy a kde jsou dostupné.
1: Tak vydalo je nakladatelství Flétna, Martin Lešinger. To už je vlastně třetí sbírka poezie, co mi vydává. Je to dostupný u něj na webu a myslím si, že i normálně jakoby v běžné distribuci najdete. U Karmelitánů jsem koukal, že jsou. Dá se to normálně objednat.
0: Tak já vám oběma moc děkuji za představení dvou knížek, které si myslím, že určitě stojí za přečtení. A ať se vám oběma daří ve své umělecké práci.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: S Pánem Bohem.
0: V knihovničce jsme si představili dvě básnické sbírky s názvem Ave Maria a Boží vinice. Představili nám je autor Václav Krejčík a ilustrátor Lukáš Bezvoda. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji v sobotu ve 13 hodin a 30 minut a hned následující den v neděli v 5.30 si můžete poslechnout reprízu. A samozřejmě všechny díly najdete v našem audioarchivu na našem webu. Příští knihovnička představí publikaci Moc odpuštění, která přibližuje životní příběhy kněží Jana Buly a Václava Drboli. Jejich osudy jsou úzce spjaty s babickými procesy 50. let a s perzekucí církve v komunistickým režimem. Kniha vychází u příležitosti jejich blahořečení, které se uskuteční 6. června v Brně. Hostem pořadu v sobotu 9. května ve 13.30 bude spoluautor publikace Jan Růžička.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.
2: Hezký den, milí posluchači. Rád bych vás přivítal u nového dílu Filmana Talks, pořadu, ve kterém se bavíme o filmech, které dává smysl vidět.
3: Filmana Talks, pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
2: V dnešním díle si budeme s kolegou Karlem povídat o velikonočním filmu 47 dní s Ježíšem. Karle, čím tě tento film zaujal a proč bys jej třeba doporučil právě divákům?
4: Tenhle film mě zaujal hlavně tím, že je velikonoční, což není úplně typický žánr těch filmů, které by měly nějakým způsobem přesah přímo na do Velikonoc, není moc. A hodně zajímavé je na něm taky to, že je to v podstatě jako muzikál. Jsou tam takový hodně jako odvážně zpracovaný pasáže, který jsou vlastně jako z biblického prostředí, z Nového zákona, který vlastně reflektuje těch posledních 47 dní Ježíšova života. A je to film, který je moc jako hezky natočený moderním způsobem s dobrýma hercema. A je to takový ten film, který vlastně bych nazval oddychovým rodinným filmem.
2: Říkáš, že to je teda film velikonoční, dává smysl vidět i mimo Velikonoce?
4: Myslím si, že určitě pro běžného věřícího člověka dává smysl si Velikonoce připomínat neustále. Takže chutí do toho, i když zrovna Velikonoce nebudou.
2: Říkáš, že to je muzikál. To není úplně v našich končinách jako typický žánr pro film, ať už křesťanský nebo vlastně jakýkoliv. Chodíme to, na to možná do divadla, ale ve filmech to není. Co si myslíš, zvládnou to diváci tady u nás? Je to americký film, tam je to možná malinko běžnější.
4: Je to odvážný, to nepochybně. To, jestli to diváci zvládnou nebo ne, nedokážu posoudit. Já doufám, že ano. Kdo by s tím měl problém, může si vždycky zaspat uši nebo zavřít oči. Ale já si myslím, že je to zajímavý způsob, jak se podívat na příběh vlastně Ježíše trošku jinak. Že těch jako formátů, který známe, je velká spousta. A filmu o Ježíši bylo natočeno nesčetně, včetně teďka posledního, asi možná i nejlépe zdařilýho The Chosen. Takže proč točit něco znova? A myslím si, že to tvůrci jako udělali vlastně docela jako šikovně, proč to nevyzkoušet. To, jestli se to povedlo nebo nenechám na divácích, mě to nevadilo, mě to přijde vlastně jako zajímavá forma, jak tyhle notoricky známé situace a obrazy ukázat trošku v jiném světle.
2: Zmiňuješ Chosen, vlastně v tom filmu hrají i herci z Chosen, někteří alespoň, kromě teda Ježíše, Ježíš je tam jiný. Akorát hrají teda postavy ze současnosti, že v Chosenu jsou to historické postavy, které vidíme v současnosti. Poznal jsi je tam a proč si myslíš, že tam takhle obsadili?
4: Poznal jsem je tam a myslím si, že je fajn vlastně vidět je tam v reálných postavách, v reálných situacích, napříč tomu, že tam vlastně se prostříháváme s těmi biblickými obrazy. Takže je to vlastně i hezký propojení, že tam, kde bys je čekal, tam, kde je znáš toho seriálu, tak tam je vlastně neuvidíš a můžeš si představovat vlastně úplně jiný situace, respektive můžeš je vidět úplně v jiných situacích, než na který jsi zvyklý. Takže myslím si, že to byl dobrý tah od producentů nebo od režiséra, že je tam obsadili, protože divák, který se v tomhle prostoru křesťanské kinematografie nějakým způsobem pohybuje, tak pro něho jsou to tváře známé a myslím si, že to byl dobrý nápad, je tam obsadit, no.
2: pro mě osobně je ten příběh jako malinko naivní v tom, že je tam teda takový ten typický příběh otce od rodiny člověka, který je jako vytížený pracovně, má spoustu povinností, snaží se zajistit rodinu. A pak tam kontrast právě těch Velikonoc, svátků, rodiny, a on musí vybírat, musí to vlastně jako balancovat. Nakonec volí takovou jako střední cestu, která vlastně není úplně dobrá ani pro nikoho, ale myslím si, že možná se pak z toho poučí. Ale poznal se v tom třeba ty, nebo myslíš, že se v tom dokážou jako muži, my se s tím často jako potýkáme jako muži s podobnými situacemi, dokážeme se tam jako poznat a něco si z toho vzít?
4: Je to, jak říkáš, ten film není nějak složitý a to si nemyslím, že je špatně. Jsou filmy, které jsou prostě pro náročného diváka, který v tobě vyvolají spoustu otázek a jsou taky často předmětem kritiky, že lidi takovéhle filmy nechcou a tenhle film je na druhou stranu prostě jednodušší, oddychovej, nerozvíjí nějakou složitou filozofickou debatu, ale je to opravdu o tom muži, který si prostě musí rozhodnout, jestli pro něho je důležitější kariéra anebo rodina, protože on žije v nějakém přeludu toho, že ta kariéra, ta jeho práce je v podstatě prostředkem nebo způsobem, jak tu rodinu udělat šťastnou tím, že bude pracovat. A myslím si, že to může být téma jako spousty mužů, ale i žen. A je tam jako hezky ukázaná právě ta polovičatost, o které jsi mluvil, že si můžeme vytvořit nějaký polovičatý řešení, když si řekneme, vemu si home office, budu dělat prostě na dovolené, budu hlídat děti a u toho pracovat. A to je věc, kterou třeba i já osobně jako hodně řeším, jak tyhle situace zvládat, jak k ním přistupovat. Mně osobně přijde, že je vlastně dobrý udělat si tu čáru, udělat si prostě nějaký jasný rozhodnutí, teď pracuju, teď jsem s rodinou. A to si myslím, že je něco, co ten film, ano, trošku naivně, trošku možná zbytečně americky hraje na city, ale vlastně jako jasně ukazuje, že prostě jsou v životě věci, které už nejdou vrátit zpět v momentě, kdy ten život v podstatě prožiješ nějak, a tam je to hezky ukázané na té postavě toho starého otce, který vlastně tvrdí, že vidí chyby, který dělal on sám a vidí to na svém synovi a o to víc ho to bolí. Takže jasně, ten film není nějak zvlášť složitý, ale za mě některé věci prostě, byť jsou velmi jednoduché, tak v našich životech se můžou jevit jako docela velká otázka nebo velký vlastně problém. Takže je dobrý, že se o nich na základě tohohle filmu třeba můžeme dál bavit.
2: Já to vlastně taky vnímám pozitivně, protože na filmaně a často i křesťanské filmy nebo duchovně orientované právě snažím najít jako hromadu hlubokých otázek, hromadu složitých vztahů nebo těžkých životních situací, opravdu ale jako těžké nemoci a podobně. A někdy prostě i člověk věřící si chce u duchovně hodnotného filmu trošku odpočnout a nebýt pořád v nějakém hluboké depce nebo hlubokém problému, takže já jsem toto určitě rád. Ještě mě napadlo, my totiž tento díl natáčíme ve Zlíně, tam, kde filma nasídlí, a už i Baťa tehdy říkal, že práce nás neobejme, že vlastně opravdu je potřeba jasně dát práci čas a energii, ale stejnou měrou dávat pak ten čas a energii bezvýhradně sobě samému, rodině a svému volnému času a životu, takže v tom se to nám to pěkně propojuje, tady naše zlínské moudro i s Ježíšem a jeho a příběhem muže vlastně z tohoto filmu.
4: Jo, myslím si, že v době Tomáše Bati to asi mohlo být trošku jednodušší tím, že ta práce z domu nebyla úplně možná skrze omezenou nějakou formu těch technologií, které máme teďka. Platí to asi ovšem. Prostě technologie jsou skvělý sluha, ale špatný pán, a v momentě, kdy ta práce prostřednictvím technologií jde dělat v podstatě odkudkoliv, tak nám mnohdy dává falešnou naději nebo pocit svobody, že jsme vlastně jako svobodní, můžeme to dělat tu práci z domu, z dovolené, ale myslím si, že to právě je skvělý umět si říct, tady teďka končí moje pracovní doba a začínám se naplno věnovat rodině. A to je něco, co ten film chce říct, a já s tím souzním.
2: Bezvadný, tak zveme vás ke zhlédnutí tohoto filmu, možná třeba i nějakých dalších na filmana.cz. Děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se těšit zase příště na vlnách našeho pořadu.
4: Naslyšenou.
5: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

Haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Bylo 14 hodin, ladíte Rádio Proglas a odpoledním vysíláním vás provází Iva Horká. Tak pobudeme spolu až do téměř 16. hodiny. A co na nás čeká, tak teď v zápětí, jako každou sobotu, určitě čekáte na dnešek v kalendáři. Ten pro vás připravuje Kateřina Vitouchová, tak se pojďme podívat, co nám dneska nabídla. Nazarecký tesař Josef, manžel Panny Marie, pracoval pro Ježíše v jeho důvěrné blízkosti. Prvomájový svátek práce, památku demonstrací chicagských dělníků z roku 1886, proto katolická církev postavila právě pod ochranu svatého Josefa, dělníka, poprvé před 71 lety. Papež Pius XII. Chtěl zavedením svátku vyzdvihnout základní myšlenku sociálního učení církve. Poctivá, užitečná a smysluplná práce vede lidstvo vpřed ke stále vyšší materiální i duchovní úrovni. Po druhé připomíná významný den České republiky i vstup naší země do Evropské unie vedle 9 dalších 1. května 2004. Pro katolíky je máj měsícem zvláštní mariánské úcty. Papež Benedikt XVI. Jeho tradiční ukotvení zdůvodnil slovy. Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření. Růží, jež se rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého syna daroval světu nové jaro. Současně je pokornou protagonistkou prvních kroků křesťanské

Právě před 35 lety 1. máje 1991 papež Jan Pavel II. Vydal sociální encykliku Centesimus Amus. Napsal: Církev si váží systému demokracie, protože zajišťuje účast občanů na politickém rozhodování, zaručuje ovládaným možnost volit a kontrolovat své vlády a v případě nutnosti je pokojnou cestou vyměnit. Nemůže proto schvalovat vytváření úzkých vůdčích skupin, které si uzurpují moc na základě svých zvláštních zájmů nebo ideologických záměrů. Před rovnými 15 lety papež Benedikt XVI. Zapsal svého předchůdce Jana Pavla II. Na seznam blahoslavených. Kanonizoval ho papež František koncem dubna 2014.

53. narozeniny slaví premonstrát pater František Marek Míček, rektor klášterního kostela svatého Karla Boromejského v Praze na Malé Straně, zástupce ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství a hlavní koordinátor projektu Vězňova cesta. 65. slaví herec a moderátor Jan Čenský. 72 let se dožívá horolezec a senátor Leopold Sulovský, první český přemožitel Mount Everestu. 81. narozeniny slaví sociolog a zakladatel neziskové organizace Naděje Ilja Hradecký, znalec v otázkách chudoby a bezdomovectví. Dlouholetou vytrvalou prací se zasloužil o rozvoj sociálních a zdravotně sociálních služeb v Česku. Hradeckého inspirativní vzpomínky na první léta jednoho z největších poskytovatelů sociálních služeb u nás vyšly v knize Žít nadějí. 84 let se dožívá emeritní rektor Univerzity Karlovy v Praze, jaderný fyzik profesor Ivan Wilhelm. Byl prvním svobodně zvoleným předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy. Za zásluhy o reformu katolické teologické fakulty před lety dostal vysoké papežské vyznamenání řád svatého Hřehoře Velikého.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Obracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu,

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však pryč. Konečně ta zahrada má opět starý styl, kopřiva tam roste.

divý, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Růže v kopřivách, tak to možná mnozí zahrádkáři neradi vidí, ale písničkář Semiš, je to olomoucký písničkář, tak on naspíval tuto písničku a pojal to jako, že to je ironická alegorie o strachu z jinakosti. Takže to byl Semiš a doprovázel Vojta Konečný na housle a Jakub Šimáně na kontrabas. To, po čem lidé touží, je hlouběji pochopený Bůh křesťanství. Výzvy dneška je třeba zbytečně neodsuzovat, přijmout a proměnit. To tvrdil francouzský kněz, myslitel a vědec z Tovaryšstva Ježíšova Pierre Teilhard de Chardin, narozený právě před 140 lety, prorok kosmického Krista. Zemřel roku 1955. Fantasta, který pletl poezii do přírodních věd, zakázaný teolog, prorok globalizace. Kde jsme dnes mohli být, kdybychom mu dokázali lépe porozumět, napsal Josef Beránek. Desetiletí umlčování Teilhard podle něj snášel navenek s nadhledem. Co je tahle potíž proti budoucnosti, která nás čeká? Důvěřujte pozvolné boží práci, říkával. Cítil se povolán ke službě vědě a Kristu a k tomu patřila věrnost církvi. Snadné to však nebylo, jeho deník završují slova. Všechna duchovní dobrodružství končí na Kalvárii.

0: Smíšený pěvecký sbor z Prahy, který si říká Moly Dury, nám zaspíval a zahrál písničku Pod starou jabloní. Brněnské centrum naděje a pomoci zve na rodinnou pohybovou stezku. Ta nabízí společné strávení času skrze jednoduché pohybové úkoly, spolupráci a aktivní pobyt venku. Pokračuje poradkyně pro rodinu Jitka Pokorná.
1: Je určená pro děti, rodiče a prarodiče. Přibližně děti od 2 let se můžou účastnit. Stezka se koná v Brně Žabovřeskách. Bude to ve čtvrtek 14. května od 9.30 do 15.30. Je to akce v rámci týdne pro rodinu. A začátek té stezky bude na Blatného 20. Budou tam různé aktivity tedy pro rodiny s dětmi a bude to probíhat i v přilehlém parčíku a za úspěšné projití stezky děti obdrží drobnou odměnu. Akce je zdarma, je možné se přihlásit na stránkách www.cenap.cz, kde také najdete blížší informace k akci. No a my se moc těšíme teda na všechny účastníky.
0: Tak to byla poradkyně pro rodinu Jitka Pokorná a teď už písnička Pro tebe tančím. Hraje a zpívá skupina Kat a Kombo. Solo uslyšíte od Kateřiny Mrázkové a Pavla Šabackého.

0: jsem netančila.
1: Kateřina Mrázková a Pavel Šabacký, písnička Pro tebe tančím. Pavel Šabacký je tedy nejen mistr violončela, ale také mistr světa ve výcviku záchranářských psů. Dělali jsme s ním rozhovor na toto téma, takže ho klidně můžete slyšet, stále je v našem audioarchivu na našem webu. Humanitární organizace ADRA zve na tradiční charitativní ADRA běh. Uskuteční se ode dneška, tedy od 2. května do 17. května po celém Česku. Letošní ročník má motto Osamělost není radost. Pro Glasu je za ADRU vyložil vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu Vít Hněvkovský.
2: Vlastně osamělost je fenomén, který poslední dobou narůstá. Stačí stáří nebo nemoc a lidi se ocitnou na kraji společnosti a často nemají nikoho, kým by sdíleli svůj čas. A ADRA hodně zabývá právě tady v Česku tím, že koordinuje dobrovolníky, kteří věnují svůj čas návštěvám právě osamělým lidem. Nejčastěji jsou to seniori a bývají to třeba i děti z dětských domovů nebo handicapovaní lidé. A ten čas spolu tráví tak, že si povídají, naslouchají si, můžou jít na procházku nebo někteří chodí i jako za kulturou nebo hrají deskové hry. A vlastně po celé republice jsme v loni vlastně měli více než 3,5 tisíce dobrovolníků, kteří věnovali téměř 92 tisíc hodin svého času právě takhle osamělým lidem. A tím ADRA během my chceme tady to připomenout, že jsou tady i lidé právě, kteří jsou osamělí a je fajn si na ně vzpomenout a udělat jim takhle společnost a radost.
1: Účastníci se mohou přihlásit do organizovaných běhů různé délky i do virtuálního běhu individuálně. Vysvětlil nám jménem ADRY Vít Hněvkovský.
2: Protože ten organizovaný, to je takový to klasický, co si asi všichni představí, že se lidé sejdou na konkrétním místě a v určitý čas odstartují. Ty máme celkem v 9 lokalitách, mimo jiné třeba Praha, Brno, České Budějovice nebo Ostrava. Ten virtuální běh, ten máme právě pro všechny, kteří se nenachází v blízkosti těchto organizovaných běhů a mohou si ho zaběhnout kdykoliv do 17. května a každý den v tomto období si mohou zapisovat počet kilometrů, který v ten daný den uběhli a mohou se porovnávat vlastně i s ostatními běžci, kteří se přihlásili na ten virtuální běh a srovnávat se, kolik kdo uběhl nebo i třeba nachodil, protože i chůze je do toho uznávaná

Bylo 14 hodin a 30 minut. Posloucháte Rádio Proglas. Vysíláním vás provází Iva Horka. Máme dnes sobotu 4. velikonočního týdne, 2. květen 2026, Světový den ptačího zpěvu. Katolický kalendář ukazuje na předního muže křesťanského starověku svatého Atanáše Alexandrijského, učitele antické církve s přídomkem Veliký. Zemřel 2. května 373. A v občanském kalendáři má svátek Zikmund. Jméno z němčiny znamená ochránce vítězství.

Matěj Metoděj Štrunc a Markéta Irglová. Písnička v Javorových horách a doprovázel ženský folklorní soubor Lada. My máme 14 hodin a 35 minut, ještě do 15. hodiny poplujeme v odpoledním sobotním proudu, to znamená v proudu písniček a zpráv. V 15 hodin na vás čekají zprávy, které s laskavým svolením přebíráme z Českého rozhlasu. No a hned po 15. hodině, tedy přesněji 15.05, na vás čeká pořad Jak se vám líbí? A připravil ho Milan Tesař a představí dnes hudební archiv italského regionu Emilia Romagna. A jeho hostem bude Enrico Garatoni. Pořad reprízujeme z dubna 2026. Po Jak se vám líbí? Také klasika sobotního vysílání Hudební listování, které připravuje Joška Javůrek. Potom následuje odpolední proud a ve 16 hodin a 55 minut pořad Za 5-5, který připravil Petr Vizina a nazval ho Zákaz vstupu na Ukrajinu pro novináře Vlacha. Krátce před 18. hodinou uslyšíte myšlenku na den, kterou už jste dnes slyšeli ráno, v poledne, ale ještě jednou tedy před 6. hodinou a připravila ji Hana Pinknerová a je z její knihy Být blíž. V 18 hodin se můžete připojit ke společné modlitbě zpravodajského růžence a poté folklorní sedmička Heleny Bretfeldové a dnes už 209. kolo. Tak já vám přeji příjemný poslech a posílám další píseň, která se jmenuje Z hory.

0: Písnička z hory, zpívala nám ji Tereza Richtrová. A my na Proglasu pokračujeme dál v odpoledním proudu a máme tady pozvánku na z Pelhřimovska. Hnutí Mary Smiles pořádá příští pátek, tedy 8. května, celonárodní pouť v Želivském klášteře. Mluvčí Marek Telička pro posluchače Proglasu upřesnil.
1: My jsme tradičně dělali ve stejné datum tuhle pouť na Hostýně, ale tentokrát to bude v Želivi, vlastně v západní části Českomoravské vrchoviny. Jde o to, aby jsme se potkali a nějak i duchovně povzbudili to dílo Mary Smiles. Zásadní takovou částí toho našeho setkání bude svědectví o návštěvě v Malawi a v Zambii, kde moje kolegyně a já jsme nezávisle na sobě byli. Akce je dělána ve spolupráci s informačním centrem Jir Medjugorje. Budeme se společně modlit růženec, samozřejmě proběhne mše svatá a bude i adorace. Takže pokud nemáte Želiv daleko a máte volno, tak moc rádi vás uvidíme. Víc podrobností najdete na stránkách Mary Smiles.

0: dost knihy, stěží skryješ dojetí. O tom, co mu táhne hlavou, nemáš ani ponětí.
1: Don Kichot a Martin Žák. Možná jste někteří poznali píseň kanadského písničkáře Gordona Lightfoota, původně z roku 1972.
2: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
3: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
1: Bylo 3:45 a my se podíváme ještě na pozvánku do Brna. Koncert Divotvůrkyně rozezní sál radnice městské části Brno-Střed zítra, tedy v neděli 3. května od 19 hodin. Vystoupí loutnista Tomáš Najbrt spolu s mezzosopranistkou Janou Janků, která zahraje i na historické harfy.
4: Uslyšíte hudbu žen skladatelek od středověku až po 18. století. A na koncertě bude více nástrojů než očekujících. A sice představíme tyto skladby s historickými harfami, loutnami a dalšími nástroji. A uslyšíte skladby trubadůrek, jako byla třeba Beatrice de Dia, nebo řeholnic, jako byla Hildegarda z Bingenu. A také barokních skladatelek, jako byla Francesca Caccini nebo Barbara Strozzi. Zazní také skladba, která je připisována královně Anně Bolejnové, kterou údajně napsala těsně před smrtí v londýnském Tauru.
1: Tolik pozvání na zítřejší brněnský koncert od pěvkyně a harfistky Jany Janků.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

asi se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá v barvách

0: Nová planeta, písničku nám zaspívala a zahrála skupina z Brna Kolibříků v Úlet. Na faře v Božím daru na Karlovarsku se uskuteční od 8. do 10. května setkání pro mladé s podtitulem Jak na vztahy. Účastníky bude provázet mediátor a rodinný poradce Jan Zajíček s manželkou. Za pořadatele hovoří Mária Gernerová.
1: Nápad uspořádat víkend pro mladé z našich farností vznikl po jednom našem manželském doprovázení, kde nás pan Zajíček učil správně si odpouštět. Zjistili jsme, že problémy, které mezi sebou s manželem řešíme, se řešit dají a dokonce se jim dá předcházet. Několik našich přátel prochází bolestivými rozvody. Měli jsme touhu umožnit našim dětem i dalším mladým vyvarovat se některých chyb a své nové nezatížené vztahy nastavit dobře. Účastníky přivítáme v pátek velkou svačinou a po ubytování na horské chatě se postupně budou věnovat tématům, jaké jsou překážky trvalého vztahu, co mohu udělat pro dobrý vztah, jak si správně odpouštět a jaké jsou výzvy sexuality v manželství. Nebude to žádná suchá teorie, ale budou to otázky, sdílení, diskuze a také čas pro sebe, radost a pohyb venku.
0: Akce je otevřená všem mladým od 17 let. Stále se dá přihlásit. Podrobnosti najdete na webu plzeňské diecéze.
2: Kamaráti moji, nohy nás nesklamu, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce buší ako zvon,

0: Písnička s názvem Pultník zpívala a hrála skupina Červený bicykel, solo Víťo Chrapa, doprovázel Petr Luha názorcovou flétnu. Byla to skupina z Bratislavy. A my krátce před 15. hodinou zamíříme ještě do Olomouce s jednou pozvánkou. Přednášku profesora Tomáše Halíka můžete vyslechnout ve středu 6. května v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dostala název Spiritualita a politická kultura a začne v 17 hodin.
1: Hledáme lék na krizi demokracie, nástup populismu a neofašismu. Jakou roli v této době hraje a může hrát náboženství? Může prohloubení spirituality sehrát socioterapeutickou roli? To jsou otázky, nad kterými se profesor Halík bude zamýšlet. Po přednášce jste také zváni na studentskou mši svatou, kterou bude celebrovat v kostele Panny Marie Sněžné.
0: Informoval za olomoucké organizátory Roman Zaoral. A my máme do 15. hodiny, před námi ještě jednu písničku, zpívá ji brněnská skupina Slehni mech a jmenuje se Známá žena a v 15 hodin už zprávy Českého rozhlasu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: A nyní už zprávy Českého rozhlasu.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda. Premiér kritizuje komunikaci koaličních partnerů motoristů. V Národním parku České Švýcarsko hoří les. Fotbalisti Ostravy vstoupili do ligové skupiny o udržení, hrají s Mladou Boleslaví. Na silnici 43 směrem z Brna do Svitav na obchvatu Černé hory je nehoda. A počasí zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost a teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje některé výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Komunikace vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka podle něj není ideální a škodí vládě. Babiš to řekl v televizi Nova.
3: Motoristé samozřejmě ještě stále nepřišli na to, že už jsou v těch funkcích a že i na těch sítích by neměli komunikovat, jak byli zvyklí předtím.
1: Filip Turek například nedávno označil úředníky za parazity, které se s motoristy na svých čtyřech ministerstvech rozhodli daratizovat. V Národním parku České Švýcarsko hoří. Hasiči zasahují v Rynarticích ve východní části parku. Dým vycházející z lesa je vidět z větší dálky. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí ústeckých hasičů Tomáš Kalvoda. U požáru jsou podle něj i strážci parku.
4: Byl nahlášen požár v Národním parku u obce Rynartice. Poprašní středisko vyhlásilo druhý stupeň poplachu a na místo vyslalo 11 jednotek požární ochrany. Pomocí dronu se podařilo požár lokalizovat a nyní se jednotky sjíždějí na místo požáru.
1: Meteorologové kvůli suchu vydali výstrahu před nebezpečím požáru. Platí v pásu od Ústeckého kraje až po Jižní Moravu, a to až do zítřejší noci. Záchranný tým vypustil velerybu Timiho v Severním moři, informuje o tom agentura DPA. Speciální záchranný člun táhl ke Porkaka několik dní z Mělčiny na severu Německa až do moře mezi Dánskem a Norskem.
5: Je venku, konečně je venku a dýchá. Plav, Timi, plav.
6: O vypuštění velryby informovala veterinátka Jenna Wallisová, která se na záchranné misi podílela. K přepravě použili záchranáři speciální člun, do kterého napustili vodu. Keporkak opakovaně uvízl na Mělčině na severním pobřeží Německa. Úřady snahu o jeho záchranu vzdali a přesun zvířete nechali na soukromé iniciativě záchranářů. Odborníci ale podotýkají, že Timi ještě nemá vyhráno. Oslabenému zvířeti hrozí, že ve volné přírodě uhyne. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: V Praze zítra odstartuje maraton. Závod začíná v 8 hodin ráno. Ulicemi proběhne asi 12 000 běžců. Akce omezí dopravu, hlavně v centru metropole, popisuje mluvčí magistrátu Vídhof

0: Man.
1: Dopravu bude během závodu řídit Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Praha. A od 7 ráno do 15 hodin odpoledne budou postupně po trase závodu uzavírat a otevírat ulice a křižovatky.
0: Pražský maraton ovlivní i provoz tramvají a autobusů. Dopravní podnik proto posílí linky metra.
2: Sport. Fotbalisté posledního Baníku Ostrava vstoupili do skupiny o udržení v Šancelize. V nadstavbě hrají s Mladou Boleslaví. Stav a čas řekne reportér David Procházka.
3: Polovina čtvrté minuty, Baník Ostrava, Mladá Boleslav, zatím 0-0. Tomáš Perutka, zápas Zlín Dukla.
4: Čtvrtá minuta utkání Zlín Dukla Praha 0-0. Teď míříme na duel Bohemians Olomouc, který sleduje Mirko Vasič.
5: Čtvrtá minuta zápasu, obrovská šance Bohemians, ale 0-0. Utkání s Olomoucí. Teď Lukáš Kaleta, Karviná, Pardubice.
6: Karviná hraje s Pardubicemi bez branek ve čtvrté minutě. Ze Slezska Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
2: V 18 hodin ve skupině o titul první Slávia bude hrát na stadionu Slovanu Liberec. Radiožurnál Sport dál vysílá pořad s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu nabízíme vstupy. A české hokejisty čeká druhé utkání na domácí zastávce turnaje Eurohockey Tour. V Českých Budějovicích už za necelou hodinu nastoupí proti Švédsku. Tak to byl
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D5 u Zdic, nehoda na 43 u Černé hory. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezda na Zdice trvá víkendové omezení. Mezi 27. a 5. a 25. kilometrem pracují v levém pruhu silničáři. Provoz je ale slabší, projedete plynule bez zdržení. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové na začátku lanového mostu přes Labe na 40. a 5. kilometru už se opět jede oběma pruhy. Následky nehody jsou odklizené, odjela i světelná šipka. A na silnici 43 na trase z Brna do Svitav zpozorněte na konci obchvatu Černé hory. Před kruhovým objezdem a odbočkou na Rájec Jestřebí řeší drobnější kolizi dvou osobních aut. I tam je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
10: Bylo 15 hodin a 5 minut. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Iva Horká vám přeje ještě krásný zbytek víkendu a těším se na slyšenou zase příští týden. Tak mějte se hezky a já vám posílám pořad, jak se vám líbí.

0: Vítejte u pořadu Jak se vám líbí. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Dnes se vydáme do Itálie, do kraje Emilia Romagna, odkud pochází hudební tradice zvaná Liscio, taneční hudba postavená především na valčících, polkách a mazurkách. Právě této tradici se věnuje Edice a hudební kolektiv Casa dei Sonora, který navazuje na odkaz skladatele Seconda Casadeiho a zároveň podporuje nové hudebníky a nové interpretace této hudby. S Enriquem Garatonim z Casa dei Sonora jsem se setkal na světovém hudebním veletrhu Vomex ve finském Tampere a natočil jsem s ním rozhovor, který vám teď nabízím. O historii této hudby, o jejím významu pro region Romagna i o tom, jak se tato tradice vyvíjí dnes. Na úvod jsem se zeptal, co vlastně Casa dei Sonora je a jaký je její hlavní úkol.
1: Casa dei Sonora je v podstatě kolektiv s historií, která je opravdu důležitá, protože už od roku 1900 šíříme folklor z italského kraje Romagna. Počátky sahají ke Karlu Brigimu, zvanému Zaklén, prvnímu houslistovi, který hrál v La Scale. Převzal slavné valčíky z Vídně, ale spopularizoval je pro méně bohaté lidi v našem kraji. Pro lidi, kteří se chtěli bavit a tančit. A tak vznikly nejpopulárnější valčíky, polky a mazurky, které později Secondo Casadei, náš umělecký otec, ještě proměnil pomocí našeho romaňolského dialektu. Díky Secondu Casadejovi se tato hudba stala ještě tanečnější a jednou z nejdůležitějších věcí, které vytvořil, byla samozřejmě Romagna Mia, nejslavnější píseň, kterou má Casa dei Sonora ve svém repertoáru. Právě díky této písni se nám podařilo rozšířit do světa tento druh hudby s orchestrem a tanečníky, protože mluvíme o párovém tanci. A naše současnost spočívá v tom, že podporujeme a šíříme talent italských umělců, především z regionu Emilia Romagna, ale také z celé Itálie.
0: My si poslechneme právě píseň Romagna Mia a pak ještě skladbu Un bes in bicicleta.

0: Posloucháme archivní nahrávky Sekonda Kazadejho. Kdo to tedy vlastně byl?
1: Byl jedním z nejgeniálnějších skladatelů v Itálii. Svými skladbami připomíná Strause z Romani, protože dokázal vybrat správnou skladbu pro každého hudebníka. Dokonale věděl, jaké mají jednotliví hudebníci schopnosti, takže byl vlastně podnikatelem v oblasti hudby. Vymyslel také mnoho nových typů tanců a zároveň založili první hudební družstvo v Itálii. Orchestr, který vznikl v roce 1928.
0: Další dvě skladby, které si poslechneme, se jmenují Egisto B a Dada.

0: Představujeme si organizaci Casa dei Sonora, která pečuje o hudební odkaz skladatele Seconda Casadeiho z italského regionu Emilia Romagna.
1: V podstatě jsou to všechno valčíky, polky a mazurky, ale musíte vědět, že v našem regionu je klarinet laděný v C, takže je to jiné. A klarinetista určuje tóninu, takže se to nehraje klasickým způsobem, ale vytváří to nový způsob hry a stává se to charakteristickým znakem naší hudby.

0: dozněly další dvě ukázky z repertoáru Seconda Cazadeiho. Jaké má tento skladatel dnes pokračovatele?
1: Jedni z nejznámějších jsou dnes Extralisho, kteří hráli asi před pár lety v San Remu. Členy skupiny jsou jedni z nejvýznamnějších interpretů naší doby. Moreno Il Biondo a Mirko Mariani. Teď už mají možná každý svou vlastní historii. Možná už nejsou spolu, ale je tu hodně nových hudebníků, méně známých, například Emi Surela, nebo já si velmi cením projektu Vulva del Jeva, což je rockový projekt, ale dokáže hrát i lišo, tedy naši lidovou hudbu. Máme otevřené oči a hledáme nové talenty, jako je například Denis Battaglia.
0: My si poslechneme duo Extralisho a poté to bude Denise Battaglia.

0: Naším hostem je Enrico Garatoni z hudební edice a vydavatelství Casadei Sonora. Co najdou zájemci o toto téma na internetu?
1: I recommend to see our musician play. So,
2: doporučuji podívat se na naše hudebníky při hraní, tedy jít na náš kanál YouTube, protože je tam můžete vidět. A také si můžete koupit spoustu starších nahrávek, protože je to dlouhá historie. Můžete si také pořídit vinily a CD na našich stránkách casadeisonora.it. Pokud jde o pokračovatele, Seconda Casadeiho, tedy o nové skladatele, kteří pracují s tímto typem materiálu, s romaňolskou hudbou. Pak, pokud mluvíme o skladatelské osobnosti, jako byl on, tak asi nikdo takový není. Ale vzniká mnoho různých interpretací jeho hudby. Například ti noví mladí umělci, o kterých jsem mluvil, máme štěstí, že tuto tradici máme, protože vidíme, že se k ní nová generace znovu vrací. A to je pro nás opravdu důležité.
1: It's really important for us.

0: V čem se lidová hudba regionu Emilia Romagna liší od hudby jiných krajů Itálie?
1: Jsou to především párové tance, o kterých jsem mluvil. Valčík, polka a mazurka. Ty se opravdu staly součástí energie tohoto kraje. Když k nám přijedete, uvidíte, že naše slavnosti, naše tradiční oslavy, jsou plné nejen starší, ale také mladé generace.
0: To byl Enrico Garatoni z hudebního archivu a vydavatelství Casadei Sonora. Hovořili jsme o odkazu italského skladatele Seconda Casadeiho a o lidové hudbě regionu Emilia Romagna. Pořad připravil Milan Tesař, který bude rád za reakce na toto setkání s trochu jinou hudbou, než je v pořadu, jak se vám líbí, obvykle. Zvuk měl dnes na starosti Šimon Kupka. Tady jsou ještě dvě ukázky hudby z Emilie Romagna, Robertino a Vacanze in Riviera a Roberta Capelletti a Nadel in Romagna.

Se sobotní 15. hodinou a 50. minutou začíná na Proglasu pravidelné hudební listování, ve kterém se zaměřujeme na to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Těšit se můžete na chystané i odvysílané pořady nebo nová alba. Hostem pořadu, jak se vám líbí, bude 22. května Sam Debl z čínského vydavatelství Sea of Wood. Jeho cílem je mimo jiné vyvážet zajímavé čínské umělce mimo Čínu. Vydavatelství se zaměřuje na moderní hudbu provincie Yunnan a na tvorbu tamních menšinových národností. Jako ukázku vybírám píseň Spring and Summer od skupiny Manhu.

Poslouchali jsme píseň Spring and Summer v podání čínské skupiny Manhu. Pořad Jak se vám líbí, ve kterém bude hostem Sam Debl z čínského vydavatelství Sea of Wood, naladíte na vlnách Proglasu 22. května. Zpětně si jej budete moci poslechnout na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Brazilský zpěvák Dorea vydal nové album s názvem O Que Mais Você Quer Saber de Mim, což znamená, co dalšího o mě chceš vědět. Představili jsme si ho v pondělí 27. dubna v odpoledním hudebním kompasu a nyní si připomeneme písní Essa Pressa.

Projekt Jiddish Glory, který se věnuje zhudebňování textů z doby druhé světové války z území tehdejšího Sovětského svazu, vydává druhé album The Silenced Songs. Album jsme si představili už ve čtvrtek 30. dubna v ranním hudebním kompasu, ale všechny důležité informace se dozvíte na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Projekt Jiddish Glory vznikl na základě mimořádného archivního objevu historičky Anny Sternschis, která v kyjevské knihovně narazila na dosud neprobádané materiály z druhé světové války. Z nového alba pouštím píseň Obodivk Kamp in Obodivker Lager.

Norske Camp in Obidivker Lager z alba The Silent Songs, které vydal projekt Jiddish Glory, který se věnuje zhudebňování textů z doby druhé světové války z území tehdejšího Sovětského svazu. Více informací se o něm dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na stejné adrese si také můžete přečíst aktuální článek s výsledky polské soutěže Folkový fonogram roku za rok 2025. Každoroční soutěž organizovaná Polským rozhlasem oceňuje nejlepší domácí alba v oblasti folku a hudby inspirované tradicí. Součástí mezinárodní poroty soutěže je už několik let také programový ředitel Proglasu Milan Tesař. Na třetím až čtvrtém místě se umístila skupina Hajda Banda s albem Niepradživaja. Poslechneme si z něj píseň od Sołowika.

Každý týden až do středečního poledne můžete hlasovat v hitparádě Proglasu. Jak? Je to prosté. Stačí si vybrat 3 písně a udělit jim 1, 2 a 3 body. K hlasování můžete připsat tip na novinku, která by se podle vás měla v hitparádě objevit. Také nezapomeňte odpovědět na anketní otázku. Vaše vzkazy přečteme a 2 z vás se stanou výherci balíčku CD. Výsledky aktuálního 15.20. kola spolu s podmínkami hlasování naleznete na webové stránce hudba.proglas.cz/hitparáda. Na prvním místě se tento týden umístila skupina Hrdza a píseň Beťar dívka, kterou si teď připomeneme. Samotnou hitparádu naladíte ve na vlnách Proglasu o čtvrteční 16. hodině nebo v nedělní repríze od 19.15.

Týdeník Slyšte lidé vám dnes v 19 hodin a 15 minut představí novinky německého vydavatelství GLM Music, které se zaměřuje především na jazz, world music a příbuzné žánry. Uslyšíte pestrý výběr nahrávek od komorních duet přes mezinárodní projekty až po žánrově otevřené kapely propojující různé hudební tradice. Vedle jazzu zazní i vlivy folku, brazilské hudby, gypsy swingu nebo afrokaribských rytmů. Pořadem bude provázet Milan Tesař. Dnešní vydání týdeníku Slyšte lidé i s přehledem interpretů naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na závěr hudebního listování se zaposloucháme do skladby Red Hook and Why, kterou na albu A Family Affair vydali Huebner Brothers. A touto písničkou i hudební listování skončí. Jako vždy ho pro vás připravil Josef Javůrek.

meč, lotřivý řezničtí psi, pro něj jsem měl jen stenčenou píci, jen kůrku zuby drtící. Vám chtěl jsem leda něco říci, ne hubou, ale druhou lící. Můj zadek žel se sotva hne, idím, neb hrvaček chci se zřít.

kéž vaše tělo sukající se do moždíře dostane a cucky zbudou pod palicí.

0: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
1: Na Proglasu. Už je jaro v plném proudu.

cíl, kam upírat zrak. Proč nevidím maják nad útesy čnít, tvý světlo mít. Tak nech ohně plát, na, ať vím, kudy jít.

vždy svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér.

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech, jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít, to je můj cíl, tam upírat

tak jako v každém kameni, socha na dláto čeká. Tak je i v každém prameni předlouhá řeka skrytá. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou. Co lidské rty o tom zaspívat dovedou. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou. Co lidské rty potom o tom zaspívat dovedou. Světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí napsané v očích, je teploučko v duši, na horách sníh. Je teploučko v duši, na horách sníh. Tak jako v každém člověku srdce na lásku čeká, tak jako v každém dalším dnu jsou dobrodružství skrytá. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, je jaro v každém semínku a ve květech je naděje. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, jaro v každém semínku a ve květech je naděje. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí, napsané v očích, je teploučko v duši, na horách sníh. Je teploučko v duši, na horách sníh. Tak jako v každém semínku je skrytý jarní pel, tak jako v každém půl litru je cukr, smích a chmel. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte všichni andělé. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte.

tu. Potínal podláky a myslel přitom na něho. Myslel na štěstí a podtínal trávu. A jako by se chtěl vysekat z cizí.

že ta jiskra již býval omámen. Hořet dál se vzpírá. Řekl ach Shakespeare, co rychle vzplane, rychle dohoří.

mezi sebe a svou lásku vklíněným ostřím, ostřím z ocele. Když myslel na tebe, jak na louku v jednom květu,

0: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
1: Plujete na vlnách Rádia Proglas.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Válka na Ukrajině trvá už třetím rokem. Evropané mluví o únavě z války. Z napadené země chodí fotky a záběry vojáků bez rukou a nohou a vojenských hřbitovů. Putin je na návštěvě Severní Koreje, kde si s Kim Jong-unem válku pochvalují. Pozornost se upírá k Bílému domu ve Washingtonu. Kdo usedne do křesla prezidenta Spojených států, bude pro Ukrajinu možná rozhodující. V Česku, kromě extrémistů, stále udržujeme přesvědčení, že napadená země má právo se bránit a že jí v tom musíme pomáhat. Žijí s námi děti a ženy z Ukrajiny, které válka vyhnala z domova. Válečná matematika má zároveň neúprosnou logiku. Ukrajině docházejí vojáci a možnost, že by jí Rusko vrátilo Krym a okupovaná území ve východní části, se mnohým zdá nepravděpodobná. Že je Česko o dění na Ukrajině dobře informované, je zásluhou tuzemských novinářek a novinářů. Jeden z nich je hostem dnešního Za 5-5. U jeho poslechu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Hostem pořadu je Tomáš Vlach, novinář a reportér. Tomáši, vítej a děkuji, že jsi přišel.
3: Já také děkuju.
2: Tomáši, začneme aktualitou. Ty jsi člověk, který se na Ukrajinu, přestože tam jezdíš už 10 let, hned tak nepodívá. Máš oficiální zákaz. Ten zákaz je ze strany ukrajinské civilní kontrarozvědky a postavilo se za tebe zhruba 20 českých novinářů, kteří se Ukrajině věnují a jsou to taková jména jako třeba Josef Pazderka, šéfredaktor Plusu a tak dál. Jak rozumíš té situaci a jak to vypadá s tebou teďka?
3: Vypadá to tak, že mám stále zákaz. Nemám úplně pocit, že kromě českých novinářů, že by tuto věc třeba na politické úrovni někdo nějak moc řešil, ale sám o tom moc nevím, takže si netroufám říci, jak to vypadá s řešením právě tam v těch sférách, kam nevidím. Ale fakt je ten, že ačkoliv bych na Ukrajinu chtěl, asi bych už tam dávno byl, asi bych už dávno byl někde kolem Charkova, kde teď se v podstatě dějí věci ohledně bezskrupulózního bombardování z ruské strany a jsou to si myslím věci, které by novináři měli sledovat a mluvit o tom, ale bohužel o tom nemůžu.
2: Tomáši, jestli se nepletu, tak je to 3letá stopka nebo je to stopka až do odvolání?
3: Je to stopka, zatím je to prezentováno jako stopka 3letá, jsem se o tom taky dozvěděl dost krkolomně, jenom prostě při tom klasickém tradičním prodlužování akreditace, které bylo v poslední době vždy po půl roce, teď už je akreditace na rok, tak jsem se dozvěděl, že mi nebyla udělená a pak jsem dál se pídil po tom, proč. A až teprve na mé dotazy přes českou ambasádu po 3 měsících jsem se dozvěděl, že to je kvůli jednomu, údajně kvůli jednomu článku a je k tomu je s tím spojen 3letý zákaz vstupu na Ukrajinu. Jestli ten zákaz vstupu je skutečně 3letý, nebo jestli to znamená třeba nějakou doživotní stopku,

0: se ten výsledek nebo se ten zákaz nějak zvrátí, prostě buď díky iniciativě, prostě nebo to ukrajinská strana přehodnotí. Já to v tuto chvíli nemůžu říct, já můžu říct jenom, že dost dobře nechápu, proč ten zákaz byl udělen. Prostě zdá se mi to teda nepochopitelné a přísné.
1: Já budu citovat ze serveru Hlídací pes. Ten je konkrétně a říká, že ten text, o který jde, si napsal o ukrajinském bojovníkovi, který se říkal Da Vinci. Jmenoval se Dmitro Kocjubalir. A je to vlastně text, který pro Ukrajinu, nebo alespoň pro nějaké ty úřady, které ho sledovali, byl vyprávěním toho ruského narativu. Ty bys si s tím souhlasil?
0: Tak tam je otázka, co je ruský narativ. Vlastně ruský narativ může být jakákoliv kritika té ukrajinské strany, protože Rusko Ukrajinu ve všem v podstatě kritizuje, takže když se novinář připojí, nebo když novinář nějakým způsobem kritizuje, nebo ani nemusí kritizovat, ale prostě třeba jenom zmíní nějaké věci, o kterých mluví Rusko, tak potom může být v tom ruském narativu právě v podstatě šíření takzvaných narrativů a svoboda slova na těch dvou stranách, tak je to takové velice ošemetné a je potřeba mezi tím najít nějakou rovnováhu a novináři třeba jsou skupina, kterou tyto věci postihují nejvíce. Ale konkrétně k tomu článku, v tom článku je jasně řečeno, že tak Da Vinci, jak zněla jeho přezdívka Kocjubalira, tak že byl sice autonomní velitel, že byl sice nacionalista, on patřil takovému tomu jádru nebo k té skupině lidí, kteří byli velmi nadšení bojovníci, velmi přesvědčení vlastenci, ale dokonce i už tak přesvědčení, že když jsi se ptal, za co bojují, tak oni bojovali za Ukrajinu. Oni v tom měli naprosto jasno, bojujeme za Ukrajinu, za svůj národ. Viděli jako své vzory, předchůdce, příslušníky ukrajinské povstalecké armády, ctili Stěpana Banderu. A když třeba přišla řeč na Evropskou unii, tak oni k tomu měli velmi takový rezervovaný vztah. Říkali, že co vy tam v té unii pohledáváte a proč vlastně jakoby se necháte od té Evropské unie zacelánět vlastně ten vlastní národ. Těchto diskuzí jsem tam byl několikrát. A oni se zcela jasně vymezovali proti tomu, že by měli bojovat za nějaký západ, ale že vlastně oni bojují za tu Ukrajinu a vlastně děkujeme západu, že nám pomáhá a bez západu by jsme vlastně byli v podstatě už asi poraženi, tak to vnímali, ale nebyly ty západní hodnoty a ten západ, za co oni bojovali. No a to je tam vlastně taky zmíněno, nevím, jestli tato skutečnost vadí, ale je tam jasně zmíněno, že vlastně ten narrativ toho venkovského nacisty, který šíří Rusko, takže je to prostě nesmysl, že takto to brát nelze a je to jenom a jenom ruská, nebo je to v podstatě ruská propaganda, takhle to tam bylo řečeno a já bych čekal, že dostanu stopku za nějaké jiné články, které se zabývají jinými věcmi, jako třeba rozebírání počtu ztrát na té ukrajinské straně, anebo tomu, že ta aureola vítězství šířená od začátku, že v podstatě úplně tak neodpovídá realitě, ale to je, si myslím, velké a složité téma, ale ne zrovna za tento článek.
1: Když říká, že to je velké a složité téma, já mu rozumím tak, že země, která je napadená, si nemůže, alespoň z těch oficiálních míst, dovolit žádné pochyby, musí vlastně dodávat tomu obyvatelstvu přesvědčení, že je možné zvítězit. Jinak by to mohli lidově řečeno zabalit, je to tak?
0: Přesně, přesně. A to si myslím, že bylo velice správně praktikováno z té strany ukrajinské zpočátku, ale tam si myslím, že došlo k určitému přehrátí. Prostě tam se tento narrativ tlačil i přesto, že už bylo očividné, že to tak není vlastně, že na jednu stranu tady bylo to ta oficiální linie, řekněme, ukrajinské vlády, prostě, kterou tlačilo vedení, že podívejte se, my tady vítězíme a na druhou stranu tady byla fronta a zprávy z fronty, vlastně každá rodina na té frontě někoho měla a vojáci

0: zcela očividně říkali, ono to zase, to, co říkají v televizi, nebo to, co říkají v rádiu, v podstatě tomu zase tak úplně nevěřte. Ta situace je taková, že my jsme tady prostě v podstatě jedna ku jedný proti Rusům, což bylo tedy, myslím, roka půl zpátky, někdy kolem zimy 2022-2023. Potom ta situace se pro ukrajinskou stranu ještě trochu zhoršila. Tam se očekávala, velkolepě jsme očekávali ukrajinskou ofenzívu, ale to očekávání už byl ten moment, kdy už to bylo tak trochu přepísknuté a v podstatě jsme očekávali něco, co potom úplně nepřišlo a v podstatě ani nemohlo přijít, protože bylo jasné, že s těmi silami, které na ukrajinské straně jsou, že s tou hrstkou západní pomoci, která byla tedy velmi velkolepě deklarována, že země dostane tanky Leopard, v podstatě kolem stovky západních tanků, že dostanou obrněnou techniku, obrněné transportéry a tak dále. Byly to věci, které byly naprosto nutné, aby Ukrajina dostala proto, které by měla dostat proto, aby se udržela. Ale bylo toho, dle mého názoru, málo na to, aby mohla spustit proti Rusku, které se do té doby velmi pilně připravovalo a vybudovalo několik obranných linií, tak bylo to málo na to, aby mohla tu obranu prolomit a udělat nějakou zásadnější ofenzivu. My jsme si tady mysleli, že během pár měsíců Ukrajina dobyde Krym a vyžene okupanty, což by bylo určitě správné, ale myslím, že na to prostě ty síly chyběly, ale tam se asi mělo říct, že to být nemusí, že to tak být nemusí, ale potom to očekávání se překlopilo v jeden moment a to byl podzim 23 do naprosté skepse a už zase si myslím, že teď ta skepse, která kolem toho vládne, je občas přehnaná.
1: Ten důvod, proč se tě novinářské kolegyně a kolegové, proč se tě novináři zastali, si vysvětluji dvojím způsobem, jednak protože jsme přátelé, jsme z jednoho cechu, ale také, protože to znamená určitou situaci, kdy vlastně člověk si začne dávat takzvaně pozor na jazyk. Kdy vlastně neslouží svému čtenáři nebo divákovi, ale tak trochu hraje na obě strany, aby mu to ještě na Ukrajině prošlo a mohl tam odtud reportovat. Říká se tomu autocenzura. Rozumíš tomu taky takhle, nebo jsou ještě nějaké jako jiné důvody, o který jste se třeba s kolegy a kolegyněmi, kteří na Ukrajinu jezdí, bavili?
0: Ti, co to podpořili, tak byli vesměs lidi, kteří tu situaci znají, kteří tam jezdí, kteří o ní nemají žádné iluze a kteří, a já se tím, jsem se tím taky cítil svázaný, tak trochu vlastně, že jsem si rozmýšlel, o čem budu mluvit, kteří to vidí jako určité varování z té strany Kyjeva, že by se jim mohlo stát něco podobného a kteří si myslím to do značné míry vnímali tak, že je to výzva určená jim, dejte si pozor, nebo dopadnete jako vlach.
1: Je to specifikum války, že prostě válka je střet a prostě když se kácí les, tak lítají třísky a tyhle ty drobné ohledy na novinářskou vyváženost a na poctivost novinářské práce hold musí jít stranou?
0: Já to takhle i chápu. Vím, že i třeba na straně Severoatlantické aliance, prostě tam třeba i na straně, řekněme, velmi demokratických zemí západu, kde vlastně svoboda tisku je naprosto vžitá, je naprosto samozřejmá, tak i tam v podstatě existuje určité, řekněme,
1: možná mantinely,
0: zásady komunikace, které třeba dělí novináře na spřátelené a nespřátelené a podobně. Jasně, je to účelné, je to prostě součást informační války, je to přirozené, je to strategická komunikace, ale pochopit se to rozhodně dá. Tam je otázka, prostě pokud se budou informace filtrovat, pokud prostě se budou umlčovat novináři nějakým způsobem, tak se to neudělá potom medvědí službu v dnešní době, protože prostě lidi, kteří chtějí, tak si ty informace najdou. Prostě no to... dneska nejsme jako v roce, řekněme, 20 let zpátky a nejsme už vůbec někde v roce 1945 nebo nevím kdy. Prostě dneska ty informace se šíří prostorem a když a ani zablokování nebo umlčení někoho v podstatě neznamená to, že ty informace nebudou, protože těch možností jsou miliony, jak je šířit.
1: Napadá mě, že to by teprve bylo vítězství toho narrativu, jak říkáme, nebo vyprávění té ruské oficiální propagandy, že totiž lžou všichni a lžou obě strany a vlastně ničemu se nedá pořádně věřit. To je potom jako to vítězství celé té ruské hybridní války, není to tak?
0: No, já si to zase úplně až takhle nemyslím. Tady jednoznačně ruská strana tlačí ty svoje narrativy a funguje to tak, že se snaží z určitých věcí, které mají pravdivý základ, který můžeme jmenovat i třeba ten takzvaný teror proti obyvatelům Donbasu, to ostřelování, které třeba tady svého času bylo, skutečně, ano, ostřelovali se na Donbase obě strany, občas trpěli civilisté na obou stranách a Putin z toho udělal genocidu ukrajinského národa na Donbase, takže vlastně a takových příkladů existuje spousta, i třeba když se bavíme o tom nacismu, který teda čímž, což jsme asi neřekli, kde jsem vlastně píchnul do tématu,
1: Který je hlavním Putinovým vysvětlením, proč vlastně vtrhl na Ukrajinu.
0: Ano, ale které je na té ukrajinské straně něčím, jak se ukázalo, nesmí člověk ani dotknout. V podstatě nesmí ani o tom psát, byť o tom píše vlastně ve smyslu pozitivním pro Ukrajinu, ale je to téma, který je tabu, podobně jako v Turecku, třeba Atatürk a podobně. Jo. Ale prostě Rusko tlačí nějaké ty narrativy, které chce prostě prosadit a samozřejmě chce. Jenom kdyby vyvolávalo chaos, tak tím už tak úplně moc nezíská. To vyvolávání chaosu tam samozřejmě je jako nějaká, řekněme, další, jako nějaký další směr té informační války, ale předně je to, jako je to protlačování těchto narrativů, to je pravda, no, že vlastně jakoby z těch pravdivých věcí dělá ty důvody pro, nebo je povyšuje na ty oficiální důvody, vlastně proč válčí a vzhledem tomu, že to má nějakou, že to má v sobě nějakých 20%, 10% nějaké pravdy, tak už se to potom velmi špatně vyvrací. V podstatě už to těm lidem, kteří jsou o tom přesvědčení, tak na základě racionálních argumentů už to v podstatě nevyvrátíte.
1: Pořadu za 5.5 se bavím s novinářem, reportérem Tomášem Vlachem. Tomáši, ty jsi říkal, že kdybys mohl teď jet na Ukrajinu, že bys jel k Charkovu. Říkal jsi, že tam se teď děje něco, co je důležité. Můžeš to přiblížit?
0: Tak je to o tom, že na Charkov Rusko v současné době hodně tlačí a tlačí i tak, že se nejedná jenom o tu vojenskou ofenzivu, která si myslím má asi zřejmě nějaký účel vytvořit, jak Putin řekl, nějaké nárazníkové pásmo, protože ze 45 tisíci vojáky se takové město, druhé největší na Ukrajině, v podstatě úplně dobít nedá, pokud tedy někdo nezradí a to město se nepředá dobrovolně, což tady bylo na začátku války, třeba s Chersonem a podobně. Ale spíš jde o to tady vyvolávat strach v lidech, obyvatelích Charkova, to město bombardovat. Viděli jsme tady naprosto nepochopitelný útok na ten supermarket vlastně ve 4 odpoledne, kdy tam bylo nejvíc lidí, kdy ho zasahla řízená bomba, což je teď takový nejnovější druh munice, které Rusko používá, protože ty bomby jsou levné, ty kluzákové bomby jsou levné, dají se svrhávají se z letadel a Ukrajina nemá v současné době i třeba dost kapacit ohledně protivzdušné obrany, aby ta letadla se střelovala. Ono by se to dalo, ale prostě jsou potřeba kapacity, je potřeba mít jako přikrytou tu linii, kde se to svrhává. Takže tak. Ale vlastně tam, jak aspoň to vnímám, tak je to nějaké terorizování toho civilního obyvatelstva mimo jiné a o tom by se mělo mluvit. Já si myslím, že tohle to by mělo být jedno z témat, které by rozhodně nemělo zapadnout, ačkoliv už třeba chápu, že lidi u nás válka na Ukrajině moc nebaví, ale prostě mluvit se o tom musí.
1: Teď jsi promluvil jazykem mediálních, řekněme takových jako ostřílených mediálních hráčů, kteří mluví ve smyslu baví, nebaví a myslí tím nějakou atraktivitu pro čtenáře nebo posluchače. Ti Ukrajinci nemají takovouhle volbu, ale řekni mi, Ukrajina byla nedávno taky tématem eurovoleb. A je tady pestrá taková škála všeho možného, pokud jde o názory. Já už jsem zmínil na začátku, že my víme, že Ukrajina prostě nemá nekonečné množství mužů, které může povolat jako vojáky. Ukrajina taky samozřejmě tahá za kratší konec, pokud jde o výzbroj. Co myslíš, že teďka důležité jako v tom konfliktu? Co je podstatné sledovat, jak já jako laik se můžu zorientovat? Protože mě, nemůžu říct, že mě to téma baví, ale připadá mi důležité.
0: Jistě je to o tom, jestli to takzvaně baví, nebaví, ono to je spíš o tom.
1: My takhle v médiích říkáme, to je jasné.
0: Že už to tu pozornost.
1: Tak, že když
0: neláká,
1: válka trvá třetím rokem, to prostě, tak prostě to není
0: přesně,
1: takový dál.
0: To přirozený jev. No. Hlavně teď, o co jde, tak je vlastně podpora spojenců Ukrajiny. Já si myslím, že to je v tuto chvíli asi nejdůležitější, protože tak kdyby nebyla. A to bude velké téma třeba i amerických voleb, protože Donald Trump, který má nakročeno k výhře, jasně říká, že v takové míře prostě Ukrajinu podporovat nechce. Jaká bude realita, to se uvidí.
1: Není to pochopitelné, když Trump vidí bohatou Evropu, která spoléhá na Spojené státy, které mají dost starostí se všemi možnými ekonomickými aspekty, například s Čínou a tak. Tak není to logické, že Trump říká, no tak nechť Evropa, kde se to odehrává, je víc účastná v tom boji?
0: Jo, logické to určitě je a já si myslím, že Evropa by účastná být měla a já bych to byl vlastně jenom za, aby prostě Evropa převzala dominanci v té pomoci a takové ty návrhy, se kterými přichází třeba Estonsko, že dávat na Ukrajinu určitou část HDP, tam si myslím, to bylo 0,2, což by dalo zhruba 100 miliard eur ročně ze strany Evropské unie, když se sečtou ty HDPčka, tak já si myslím, že to by byla velmi citelná pomoc, ale zase tady jde, si myslím, o možnosti, s čím lze pomoct a konkrétně Američani, tak mají po té vojenské stránce kapacity, které prostě v Evropě nikdo nemá.
1: Mluvíš o technologiích vojenských nebo o množství?
0: Výzvědné technologie samozřejmě, plus potom, ale vlastně úplně všechno množství. Ty protivzdušné systémy, když Evropani taky vyrábí dobré systémy, hned několik druhů, několik států, ale prostě Patrioty jsou v současné době na ukrajinské bojiště asi nejvhodnější a nic si nenahradí. Tam je to zase otázka, proč jich nemá Ukrajina více, proč je ty státy nechtějí poskytnout, protože to zase naráží na určité limity zbrojovek. Jsou tady limity zbrojovek i třeba v Evropě, které nestačí ani tomu ruskému tempu. A je tu i obrovská konvenční síla té Ameriky. V podstatě taková konvenční armáda, jakou mají Američané, tak prostě nemá Evropa ani dohromady. Já myslím, že v tomto Evropa zaspala a Evropa asi je bohatá, dokáže pomáhat finančně a bude muset prostě se s tímhle vyrovnat, protože přijde Trump a já si myslím, že to potom, že ta americká pozornost se sníží a ty karty se můžou úplně vlastně převrátit. No.
1: Když jsme u těch narrativů neboli vyprávění, tak ta válka se někdy vypráví tak, že to je válka, v které už Západ je tak jako tak a že tedy by dávalo smysl, kdyby se k ní postavil víc čelem. Jindy se říká, že to je proxy válka Spojených států o světovou hegemonii a že Ukrajinci jsou jenom vyzbrojováni Američany, aby bojovali za jejich zájmy. To je ten putinovský to putinovské vyprávění, ale asi se shodneme, že jestli jsme nebo nejsme ve válce, je relevantní otázka. Jestli my jako dva Češi, když tu sedíme, tady je klid, sedíme v klidu ve studiu, vnímáš to, že jsme ve válce nějak jako nejenom přeneseně, ale opravdu aktuálně?
0: Já bych to zase až tak nepřeháněl. V podstatě my jsme v nějaké rozbě a to nám, jak jsme třeba viděli, tak nám i hrozí reálné věci ohledně nějakých faktických teroristických útoků iniciovaných Ruskem. Ano, to nám asi hrozí, ale prostě ta reálná válka, tak to vypadá naprosto jinak. A kdyby ta válka tady byla, tak ta situace je diametrálně odlišná, protože nám tady začnou padat prostě určité demokratické svobody, prostě...
1: Já vzal bomby na hlavu taky.
0: Není to, no to si myslím, že asi ne v tu současné době, ale nic není vyloučeno a já tady jakoby nechci úplně strašit, ale ta reálná válka vypadá jinak. To prostě znamená omezení občanských svobod, checkpointy na silnicích, nevím, i to, že se začnou lidé, že se začne víc formovat armáda. Nemyslím si, že bude armáda rovnou povolávat lidi, protože jich asi má v tuto chvíli pro své účely dost, ale prostě ta společnost se vlastně tím obrátí na ruby a v té situaci zatím ještě nejsme.
1: Kdyby se směl na chvíli možná vcítit do toho ukrajinského vojenského a politického velení, jak ti to vychází? Analytici upozorňují, že ten plán znovu se vrátit do těch hranic před tím obsazením Krymu a východních oblastí je nereálné, že na to Ukrajina prostě nemá reálné síly. Zároveň je potřeba to takto aspoň deklarovat. Co ti vychází jako racionální strategie pro Ukrajinu, jako racionální plán?
0: Já docela dobře rozumím těm požadavkům, vlastně, které znějí. To znamená, ten návrat do hranic před rokem 2014, nebo do toho stavu před tím 14. rokem, to znamená, aby Rusové se stáhli z Krymu a z Donbasu, je to naprosto pochopitelný požadavek z hlediska mezinárodního práva. Prostě nelze požadovat nic jiného, nelze prostě říct, no tak dobrý, tak to udělejme takhle, tak tady zůstaneme na těch frontových liních, které jsou. Ale zase je to otázka té reality a toho, co je v současné době možné dosáhnout. Takže vlastně tento rozpor vlastně tvoří ten pad, který tady je a ze kterého podle mého názoru není teď žádného úniku. A zatím ta mírová jednání byla koncipována tak, že spolu nejednají konkrétně ty dvě strany, které by jednat měly. Prostě to, když se tady baví Západ o tom, jak teda by ten mír měl vypadat, je prostě hezký, když se scházejí lídři týden co týden na nějaké konferenci, která mimochodem stojí spůru peněz a dohodnou se tam jenom nějaké dílčí závěry, že to musíme udělat takhle, že to musí být takto, tak to já nevím, jestli kvůli tomu pořád ty konference, jo? Já už jsem vzhledem tomu trochu skeptický. A prostě k tomu, k nějakému průlomovému jednání, kdyby nějak seděli vedle sebe, naproti sobě, nebo každý v jiný místnosti, prostě ty dvě strany, jak kdyby si vyříkávali to, co je možné a nemožné, tak k tomu ještě nedošlo. Já jsem velice zvědavý, jak to vlastně bude vypadat dál, protože na jednu stranu úplně chápu, že vlastně nelze ustoupit od požadavku mezinárodního práva. Prostě to my jsme potom stavěli svět na hlavu a nějaké jiné silné země, jako tady máme problém Čína nad Tchaj-wan, ta situace nad Tchaj-wanu prostě zraje podobně. Tady Tchaj-wanci se jezdí dívat do Evropy, jak fungují domobrany u nás a podobně. Takže já si myslím, že oni mají úplně stejný pocit a prostě už z toho hlediska to nelze úplně udělat, prostě, protože potom někdo jiný jako to takhle udělá. A na druhou stranu prostě tady je vojenská síla, karty jsou vojensky rozdány a prostě v současné době a s perspektivou několika příštích let zatím nevím, jestli existuje prostě nějaké řešení. No.
1: Čili i ty se kloníš k tomu, že to bude táhlý konflikt a vlastně to, co jsi naznačoval, že to taky věc vyjednávačů, například Číny, která je takovým tichým společníkem, by se to možná dalo říct Ruska, kdy možná to, co s Ruskem je pojí, jsou nesympatie vůči Spojeným státům. Že jsou to vlastně takový spojenci z nutnosti, ne přímo z nějaké veliké lásky. Čili máš dojem, že ta situace bude zabetonovaná do chvíle, než se něco dramaticky promění?
0: Já myslím, že to je zase na mě trochu vysoká liga prostě o tom mluvit. Jo.
1: Tam ale, se reportér, to
0: ale,
1: je pravda.
0: Ale tady vidíme prostě z té ruské strany, jak se snaží přetahovat na svou stranu ten třetí svět, jak je velice aktivní diplomaticky v Africe i jinde.
1: To čemu dneska říkáme globální.
0: Celku se to daří, protože jsou tam samozřejmě lidi naštvaný na ty globální velmoci, byť třeba neprávem. Ale prostě má s tím celku úspěch. No. Takže já bych ještě k tomu tady do konfliktu. Ano, jako zatím to vypadá. A pokud by ty volby v Americe dopadly tak, že se udrží stávající administrativa, tak samozřejmě jako to vypadá na dlouhý konflikt, ale ten Trump s tím může docela slušně
1: zahýbat. Je tam nějaká proměna, prostě, která může změnit tu hru. Tomáš, já tu vysokou hru půjdeme do nižší letové hladiny. Ty jako reporter, jako člověk, a teď vemu tvůj profil na LinkedInu. Máš v něm položky, které bych velmi rád zmínil, ale nejdřív začneme tím, že jsi pracoval pro Člověka v tísni na Donbasu. Jako reporter, když mluvíš o Charkovu, že by tě zajímala teďka situace tam, tak na co by se soustředil? Šel bys co nejblíž třeba vojákům, nebo tě zajímá dopad, jaký má válka na civilisty?
0: Mě by teď zajímali civilisti hlavně, protože vojáci samozřejmě ano, ale tam je to spojeno jednak s celou řadou obtíží se k ním dostat, ale v zásadě to jde a je to věc, která neříkám, že ji rozumím, to ne, ale která je mě třeba bližší, protože jsem v armádě sloužil dřív, ale já si myslím, že v první řadě teď tady je potřeba mluvit o těch civilistech a o tom, jak to co to pro ně znamená a jak ten konflikt vlastně po té době, po 2,5 letech, oni sami vnímají.
1: Jaké máš zprávy? Jaké máš takové aktuální zprávy z ukrajinské společnosti?
0: Já si myslím, že je rozpolcená trošku v tom, jo, že jako část společnosti jako je opravdu velmi přesvědčená o tom, že Rusku nelze ustoupit ani opít, ale objevují se samozřejmě i názory, že prostě to může dopadnout nějakou plichtou na stávajících hranicích. Jako mezi lidmi se o tom mluví, mluví se o tom dokonce na západní Ukrajině. A ano, jsou tam i názory a objevuje se to, jsou tam i názory čistě pro ruské, samozřejmě, jakoby ta společnost není příliš homogenní, je to v té společnosti to bylo doslova vře a to nakonec k nám probleskuje i ze zpráv, že ne každý chce jít bojovat na fronty, sloužit v armádě a padnout za vlast, že to období toho nadšení, kdy se čekaly fronty před těmi vojenskými komisariáty a lidé se hlásili dobrovolně, tak to už dávno pominulo, to byl začátek války, ale teď spousta lidí i v tom mladém vojenském věku vlastně vidí jako svoji účast nebo to, že by měli jít a obětovat svůj život za svoji zemi, tak to vidí jako nesmyslné a podobně z různých důvodů. A takže si myslím, že tam ta situace v tomhle je hodně taková turbulentní a je právě i to je, proto je dobré prostě o tom mluvit a prostě s těmi lidmi mluvit a udělat si obrázek, ale stále si pořád myslím, že většinově prostě tam ta vůle bránit zemi rozhodně je.
1: Tomáš, ty už to zmínil, že jsi sloužil v armádě a já teď přidám trochu takový osobní tón možná, když jsem tě prvně potkal, což myslím, že bylo na ČT24, kde jsme oba pracovali, tak mi někdo říkal, tamhle ten chlápek, ten umí pilotovat vrtulník. A já jsem si myslel, že to je nějaký obrat, že to je jako nadsázka, legrace. Ale když se podívám na tvůj profil na LinkedInu, tak se píše 1992 až 97 pilot helikoptéry MI-24 u českého letectví.
0: Check in Force.
1: Přesně, Check in Air Force. Tak ty umíš opravdu pilotovat vrtulník.
0: Tak jsem ten obor studoval hnedka po střední škole. Vlastně jsem nastoupil v 18 letech do armády. A
1: proč, ne, proč teda nepilotuješ vrtulník?
0: Ne, to je poměrně jednoduchý. Vlastně já jsem byl v té armádě v 90. a ta situace tam tenkrát byla taková, že to, že vlastně, že vůbec to, co se dělo, tak to mnohé odrazovalo, protože v podstatě jsme byli naprosto odstavení na vedlejší koleji, jako vojáci vlastně jsme necvičili, nelétali a mě to jako přestalo bavit. Možná jsem měl vytrvat, ale prostě nevytrval jsem. Místo toho jsem šel se zabývat žurnalistikou, studovat žurnalistiku. A nevím, možná to byla chyba, možná kdybych u toho vytrval, tak bych dneska asi bych nebyl generálem a velitelem vzdušných sil, jako někteří moji spolužáci, ale mohl bych prostě mít jako v celku dobrou kvalifikaci, zajímavé povolání jako pilot vrtulníku, protože jich moc není. A, ale zase bych prostě nebyl tam, kde se tvoří dějiny v několika případech, to je druhá věc. No. Ale obecně, proč jsem toho nechal, tak bylo to, že v těch 90. to byla doba, kdy se vlastně zoufale sedělo na zemi, kdy se nedělal vůbec nic v té armádě, kde se prostě jako nebyl ani žádný náhradní program, nebo nebyla žádná, a ne, hlavně nebyla žádná perspektiva, že se to změní. Sice potom vyvstala perspektiva vstupu do Severoatlantické aliance, k čemuž ani tehdy nikdo pořádně nevěřil, nakonec se tak stalo teda. A ještě i dlouho potom bylo české letectvo do značné míry prostě takovou popelkou, bych řekl, jako zvlášť teda to naše bojové vrtulníkové, jsem lítal na MI-24. A samozřejmě jako ti nepřidá rozhodně na motivaci to, že když se hlásíš do anglických kurzů a pošlou tam místo tebe nějakého plukovníka, který má 3 měsíce před důchodem nebo před výsluhou z armády a pošlou ho tam proto, aby si prostě zajistil nějakou kvalifikaci, aby měl, aby do civilu něco uměl, prostě ty věci se tam děly, že jo, v těch 90. běžně, takže rozhodně to jako spousta mladých kluků otrávilo.
1: Otradilo a ty jsi byl jedním z nich. Já jsem si nikdy nevšiml, že by si letectvu nebo specificky vrtulníkům se nějak jako věnoval ve svých textech. Je to tak, že ses odstřihl natolik, že jsi řekl, že to pro tebe jako pro novináře nebude téma, protože ty vlastně velmi často popisuješ jako reportérsky vojáky, civilisty, ale nikdy jsem si nevšiml, že bys tuhle tu kvalifikaci, která je pro mě jako dost vzácná, nějak vtělil do té žurnalistické práce.
0: To já jsem psal texty třeba pro letectví a kosmonautiku, ale to byly takové ty devadesátky, vlastně takové ty rana, ještě ty rané začátky v žurnalistice, a, ale jako, jako proč ne? Já bych jako, tam to vlastně není, si myslím, nevychází to ze mě, spíš to vychází z toho, co, jaká je poptávka, ale tady rozhodně není příliš poptávky jak věnovat se tomu v žurnalistice, jak se lítá s vrtulníkem. V podstatě mě to jako někdy je i docela užitečné to vědět a samozřejmě, když člověk vidí jako i třeba záběry z té ukrajinské fronty, kde se vrtulníky tak trochu omezeně kvůli protiletadlové obraně používají, tak si myslím, že i trochu vím, o co tam kráčí, o co jde, ale není to věc prostě, která by byla gro i té války, takže se tomu věnovat i třeba z objektivních příčin úplně nemůžu.
1: Nemůžeš. Je něco z té tvojí formální tedy průpravy letecké armádní, co ti pomáhá v tom reportování? Už třeba jenom to, že čteš úplně jinak, jak zjišťuju ty fotky a obrázky z bojiště?
0: Já si myslím, že jo, že vlastně jako jsou to věci, které, kde je člověk takzvaně doma v zásadě, je víš dobře, jak na jakých principech ti vojáci fungují a o co tam vlastně na tom bojišti jde. A jako jo, když vlastně ten reálný konflikt, jak probíhá teď, tak už zase je někde úplně jinde, než my jsme se učili na vojenské škole za mých začátků. Jo. Vlastně teď tady vidíme, jak pokrok jde obrovským způsobem dopředu vlastně. A co třeba tady mě fascinuje hlavně, tak je to, jak už technologie dokáží sami řídit ty letající stroje, jak prostě už se rozmáhají věci, jako jsou drony. A jako bylo, řekněme, za první světové války, prostě když se objevilo letadlo, nejdřív to bylo průzkumné letadlo, pak na to letadlo někdo namontoval kulomet, pak si někdo vzpomněl, že z toho je možný házet bomby. Tak vlastně úplně stejně to teď probíhá z drony, že jo. Jakoby, a já si myslím, že teď tady se nám vůbec ta sféra té války posunuje zase někam úplně jinam. A já už tomu taky, jakoby z hlediska toho, co jsem se učil, jako do značný míry přestávám rozumět, snažím se nějak udržet v tom a není to jednoduchý. A máme tady jako jednak tady tu fyzickou válku, pak samozřejmě tu válku, který jsme mluvili, tu válku informační a po hybridní a všechny ty věci kolem.
1: No k tomu válčení, když to člověk sleduje, tak samozřejmě máš pravdu. Je to válka informací o frontě, válka taky umělé inteligence, válka dronů, programování, ale na druhou stranu se přece pořád říká, jaké překvapení je, že nástroje konvenční války nezastaraly, že vlastně v jistém smyslu Putin vede válku dost konvenčním způsobem a vidíme ty záběry s těmi náboji, takové to, co jsme vydávali kdysi z těch starých válek. Tak jak se to proměnilo podle tebe? Je to jenom, že to má jakoby nové prvky, ale v zásadě pořád jde o to, kolik vojáků je v munduru a kolik děl mám?
0: Já si myslím, že to je takový mix toho všeho vlastně, že ono se třeba učí se takové základní věci, jako je pohyb vojáka na bojišti a podobně, to znamená, že jak se chodí v rojnicích, jaké jsou pochodové tvary vlastně na tom bojišti a podobně. A teď se najednou ukazuje vlastně, že sice máme bojiště, kde se reálně střílí, kde reálně vlastně jako jsou ty zbraně jako i na úrovni první světové války a do toho teď zasahují ty zbraně vlastně, které jsou současné, což jsou drony a podobně, takže z toho vychází zase naprostá změna té taktiky, naprostý obrat v tom, že už se třeba, že se nemusí chodit, neby se nemělo chodit v těch tvarech, protože jsou snadno zjistitelné a snadno prostě rozbombarovat zničitelné dělostřelectvím, ale že se někdo od kolegy naučí z GoPročka prostě kudy vede cesta na pozice, kde je má střídat nebo podobně a jde podle té naučené cesty prostě z GoPročka nebo podle nějaké autonomní navigace nebo podobně a že prostě jde třeba sám a jako naprosto, jako by, máme tady prvky, jak říkám, té staré prostě klasické 100 let staré války a do toho ty prvky nové a vlastně je to všechno úplný mix a je to třeba zajímavé v tom, že jsme tady někdy v těch kolem roku 2010 a podobně, nebo ještě vlastně před rokem 2010, když byla válka v Afghánistánu, tak Česko vlastně mělo takové tendence budovat armádu jako expediční sbor, který bude zasahovat v misích. Ty představy byly takové, že vlastně už ta klasická válka s tanky a dělostřelectvem, že už to nebude, to už se prostě nestane. Ačkoliv vojenští bardi věděli své samozřejmě, takže se nějaké tyhle síly udržely a teď najednou Bůh, prostě měli jsme 14. rok, měli jsme tady válku na Donbase a tam zase prostě se už bojovalo klasicky, typicky s tanky a zase jsme se jako armáda vlastně vraceli k tomu konceptu, tedy mít jakoby tanky, transportéry, ale hlavně i lidi, kteří by běhali po bojišti, což už jaksi jakoby na to se...
1: S tím se nepočítalo.
0: Zapomnělo, s tím se nepočítalo. Nepočítalo se s tím, že bude třeba i třeba do budoucna obnovit vojenskou službu, prostě těch lidí bude potřeba hodně, že nebudou bojovat jenom profíci, ale prostě jako na Ukrajině, kde 3/4 nebo 2/3 armády jsou prostě záložníci, dobrovolníci a podobně, takže to bude taky potřeba.
1: Tomáš, já jenom doplním, že GoPročko, o kterém jsi mluvil, je malá kamera, kterou můžeš mít jako voják na helmě třeba nebo v kapse. Máme poslední 2 minuty. Mě zajímá vlastně Bavili jsme se o technologiích, které promění svět válčení, ale technologie taky proměnily svět žurnalistiky. Je v něm míň peněz, míň příležitostí, protože prostě internet úplně změnil tu naši hru. Nekoukáš se na žurnalistiku, o které jsme si v tomhle pořadu říkali, že vlastně může za to, že Češi vlastně jsou dost dobře zorientovaní v tom, co se děje na Ukrajině, čili je nepominutelná, ale přesto tvůj výhled není skeptický?
0: No, není radostný, protože v poslední době já se tady potkávám s tím, že prostě v žurnalistice nejsou lidi, což tady nikdy nebylo, protože každý chtěl prostě dělat třeba novinařinu v televizi, prostě dělat redaktorskou práci a podobně. A teď najednou i na těchto těch pozicích prostě nejsou lidi a třeba i zoufala nejsou lidi. Prostě není možný nikoho pořádně sehnat. A to taky o něčem svědčí vlastně. A i o tom, že vlastně jako by ti lidi by třeba to i rádi dělali, ale nejsou, nikdo je není schopen dobře zaplatit. No. Takže já jsem v tomto skeptický. Na jednu stranu tady máme vlastně obrovské množství informací, které se hrne a což je dobré, vlastně i nějaké zákazy, prostě podobné tomu, co se stalo mně a různé blokování stránek, mimochodem nemá smysl, jako nevidím vůbec jako efektivní nějaké blokování nebo zákazy a tohleto druhu, tak prostě to vždycky si ty informace cestu najdou, takže tohle je dobře. Tady vlastně se informace šíří, ale na druhou stranu jakoby tady selhává ta selekce těch informací, jako ta novinářská práce, prostě práce s informacemi a pro mě, takže se to řítí někam trošku punk, no, živelně.
1: Trošku punk, živelně, konstatuje Tomáš Vlach, reportér, novinář. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas.
0: Já taky děkuju.
1: To byl pořad Za 5.5 s reportérem Tomášem Vlachem. Za pozornost děkuje Petr Vizina.

centrum. Řekla někomu, že je blbej, jenže oni si to natáčejí. Potkal jsem ji na rohu náměstí.

Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Nese název Jaké to je po 41 letech?

Jaké je to po 41 letech? Co to je za otázku? Musím se usmívat při vzpomínce na nás dva před těmi hroznými roky. Bývala bych si to tenkrát uměla představit? Jak bych mohla? Změnilo se všechno. Změnili jsme se i my dva. Daleko ostřeji víme, kdo jsme. Z mladických snů se vyvinula dospělá realita. Navzájem se uznáváme pro ty též vlastnosti a dary, kvůli kterým jsme si vážili jeden druhého už před těmi 41 lety. Po všechny etapy našeho společného života jsme se vydrželi bez výhrad podporovat. Nebylo to těžké, vždyť jsme věřili jeden druhému. Přijde mi zvláštní, že zatímco můj drahý byl za ta společná léta vybroušen do své nejvyhraněnější podoby a září v ní, já jsem dospěla k vyváženosti. Asi se tak nejlépe doplňujeme. Něco se nezměnilo. Pořád spolu chodíme na procházky a držíme se za ruce. Milujeme stejnou hudbu a rádi chodíme na koncerty. Rádi spolu pijeme dobré víno a nikdy jsme nepřestali milovat své rodné město. Stále máme dost společných přátel a jejich řady rozhojňují i přátelé našich dcer. Naše diskuze o politice, umění, teologii a zdravé stravě jsou stále košaté a dlouhé. Baví nás spolu být a víme, že na tom spolu máme pracovat. On rád chodí, já ráda plavu.

0: 18 hodin na Proglasu předložme události končícího týdne našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. Ve víře, že i my jednou z mrtvých staneme, budeme v příštích minutách rozjímat tajemství slavného růžence. Modlit se s vámi budou Lenka
1: a Norbert.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli stišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jeň si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Modleme se o požehnání pro arcibiskupa Stanislava Přibyla a jeho nejbližší spolupracovníky, které v uplynulém týdnu představil za celou pražskou arcidiecézi. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi

0: ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: S blížícím se blahořečením mučedníků komunismu kněží Jana Buly a Václava Drboli 6. června v Brně vyprošujeme požehnání a pomoc pro kněze současnosti. Prosme také za organizační tým, za nově oznámenou moderátorku slavnosti Barboru Černoškovou a další. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: týdnu, kdy si církev připomněla svatého Josefa Dělníka, prosme za důstojné podmínky a spravedlivou mzdu pro všechny pracující. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Pokračují přípravy multižánrového festivalu Meeting Brno a v jeho rámci i setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení, plánovaného jako další krok vzájemného porozumění a usmíření, evropské odpovědnosti a dobrého sousedství. Modleme se za pořadatele a za všechny, kdo se do moravské metropole chystají. Modleme se za celou společnost, aby se nenechala manipulovat strachem. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za trvalý, spravedlivý mír pro Ukrajinu, Blízký východ, Africký Súdán a celý svět. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

Folklorní sedmička na Proglasu. Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším posledním dubnovým v pořadím 209. kolem folklorní sedmičky, naší jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Vítají vás hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka a přeji vám příjemný, ničím nerušený poslech. Ze studia Proglasu v Brně pod Špilberkem zdravíme naše náhodné i pravidelné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu. Těšíme se na vaše hlasy, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Od skončení dnešního pořadu budete mít možnost hlasovat o pořadí soutěžních písní a jejich interpretů v tomto kole hitparády. Nabídeme vám obvyklých 7 písní v podání lidových muzik a zpěváků z Čech, Moravy a Slezska. Každý váš hlas může napomoci vašim favoritům k postupu a vám popřípadě k zajímavé hudební ceně. Hlasovat můžete pro 1 až 3 písně, a to ode dneška do čtvrtka 7. května do 12. hodiny polední. Podle pravidel může píseň zaznít pouze 3krát. Pokud ji svými hlasy pošlete dál, vystřídá ji 2., popřípadě 3. od stejného interpreta či hudební sestavy. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 nebo formuláře z webových stránek Proglasu, kde si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který bude vyhovovat právě vám. Možnosti hlasování vám podrobně připomeneme na závěr pořadu. Do dalšího kola tak postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasů i více písní. Ty, které nevyberete, v dalším kole nahradí novinky. Teď tedy výsledky minulého kola. Ve vašem hlasování bohužel neuspěla cymbálová muzika Petra Mičky se sadou sedláckých Co jsem sa pod oknem nastál. Na novinkové pozici ji střídá muzika z nedalekého Veselska, Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Píseň Páslo dívča husy z alba Láska a vojna zaspívá Klára Plaširybová.

Postupové štěstí opustilo i zpěvačku Magdalenu Říčnou a cymbálovou muziku brněnského souboru Javorník. Na úspěch Sady milostných Už mi tak nebude se nepodařilo navázat jejich druhé akvizici. Sadě rozverných dívčích tanečních písní Na tom našem jezeře. Střídá je tedy druhá dnešní novinka v podání muziky hanáckého folklorního souboru Krušpánek z Velké Bystřice. Náš Kohoutek kokrhá a Bestřický panenky. Ať se vám líbí.

ani dětský hlásek dnešního primáše, zpěváka a sběratele lidových písní z Velké nad Veličkou Miroslava Minkse dost hlasů bohužel nenazbíral. Střídá jej tedy novinka v podání muziky valašského souboru Klobučan a zpěváků Karla Máti a Ladislava Tarabuse se sadou písní v rytmu polky, Když jsem orál.

Nadělenou třetí postupovou pozici pomohly vaše hlasy muzice Ženičky s vedoucí Marcelou Trtkovou a ženskému sboru Klebetnice z Hluku s dívčí táhlicí Třeba sujá dcéra chudobného otce. Tak ať se jí daří i nadále.

Z novinek minulého kola postoupila dále Klára Blažková, považovaná za plnoprávnou nástupkyni Jarmily Šulákové. Poprvé se výrazně prosadila už jako dětská zpěvačka v tradiční soutěži dětských zpěváků s názvem Děti a píseň, která bude zanedlouho vrcholit svými finálními koly. Znovu tak Kláru uslyšíme ze záznamu živého vystoupení z roku 2002, kdy ji doprovázel orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Druhé postupové místo bez problémů obhájila cymbálová muzika z Osvětiman. Žertovný popěvek Ach bože z nebe, kterým zabodovali již třikrát, vystřídá krásný ženský dvojspěv Jany Krýsové a Věry Mičkové Proč, Krušínko, v břehu stojíš? Poslechněte si.

silný a aktivní fanklub přílivem odeslaných hlasů pomohl do čela naší hitparády mladé dudácké muzice Strakonice, která tak po úspěchu popěvku v rytmu mazurky Tou píseckou branou boduje také spolkou Přešťovická náves. Děkujeme za hlasy a přejeme podobný úspěch i v dalším kole. Určitě se v některém z dalších voniček dostaneme k malému profilu této mladé dudácké muziky.

0: Právě dozněla nabídka dnešního již 209. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní.
1: Páslo divča husí, páslo divča husí, v jaborovém lesi.
0: Z alba Láska a vojna zazní písnička Páslo divča husy v podání zpěvačky Kláry Tlašidybové. Hraje cymbálová muzika Radošov.

0: je tu další ukázka, píseň Když jsem orál v podání valašského souboru Klobučan. Zpívají Karel Máťa a Ladislav Tarabus.
1: Když se

a je tu ženská síla. Ženský soubor Klebetnice a muzika Ženičky zpívají píseň Třeba sujá dcera chudobného otce.

A je tu vzpomínka na dětský hlas dnes již věhlasné zpěvačky Kláry Blaškové za doprovodu Orchestru lidových nástrojů vojenského souboru Ondráš nám zaspívá valašskou Na Vsetíně tam je lůka.

cymbálová muzika z Osvětiman nám představí svou druhou soutěžní akvizici, píseň Proč Krušínko v břehu stojíš. Zpívají Jana Krýsová a Věromičková.

Další soutěžní kolo folklorní sedmičky zazní v premiéře v sobotu 9. května. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 7. května do 12. hodiny polední. Máte 4 možnosti, jak podpořit své favority. Přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz, popřípadě proglas@.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. A zbývá nám poslední milá povinnost. Vylosovat výherce hudební ceny za měsíc duben. Bude to novinkové CD cimbálové muziky Petra Míčky a zborečku žen z Lipova, 7 podob horňácké dívky. Vyhrávají ho naši věrní posluchači a pravidelní korespondenční hlasující manželé Dostálkovi z Rankova u Trhových svinů. Krásné a dnes už vzácné pohlednice nejen z Trhovosvinenska pak dlouho zdobí naši redakční nástěnku. Děkujeme za obojí, za hlasy i za krásné pohlednice. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný jarní víkend. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase. Folklorní sedmička.

Ahoj holky a kluci. Aneška s Adrianou a Romanou vám dnes přečtou příběh chlebové chaloupky, u které každý rád vidí medvěda. Kdo vydrží poslouchat až do konce, dozví se proč.

0: Chlebová chaloupka. Nikdo neví, jak se to stalo. Určitě v tom byly nějaké čáry, protože se to stalo v noci a na palouku se blýskalo. To nemohla být obyčejná bouřka. Toho rána, když se rozednilo, tak vám byla zčista jasna z perníkové chaloupky chaloupka Chlebová. Ta se tedy divila.
1: Není možná. To jsem ale tvrdě spala, že jsem si ničeho nevšimla. Kdo ví, jak teď vypadám. A vůbec, když kompletní rekonstrukce, tak místo perníková se mohla být třeba chaloupka čokoládová, marcipánová nebo i cukrové vaty. To by se mi líbilo víc. Ale chlebová. Doufám, že alespoň střechu budu mít z tvrdé kůrky, aby mi ji pořád někdo tajně neloupal.
0: Pomalu se smiřovala s tím, co se jí stalo. Jenže teď v ní nikdo nechtěl bydlet. Ježibaba se odstěhovala, že prý jsou všude cítit kvasnice, vnitřek se drolí a všude padá kmín. Ani dědek s babkou se do ní nechtěli nastěhovat. Jeníček s Mařenkou byli na prázdninách kdo ví kde, nikde nikdo. Tak co teď? Chaloupka dala přes sojku vyhlásit, že má volno. Pak to vybubnoval i datel a trvalo jen do prvního deště, než se někdo našel.
2: Boudo, Budko, kdo v tobě přebývá?
0: Ohlásil se kolem jdoucí brouk chrobák, kterému moc pršelo na tykadla.
1: Jaká Budka? Já jsem chlebová chaloupka.
0: Napomenula ho chaloupka, ale pak se jí omoklého brouka zželelo a pozvala ho dál.
1: Místa je tu u mě dost. Od dneška jsi můj host. Dej si ze mě k jídlu kousek. Je dost měkký, žádný brousek.
0: Přivítala ho. Sotva se chrobák zabydlel a u kamen oschl, ozvalo se znovu klepání na dveře. Venku přešlapuje chroust.
3: Chlebová chaloupko, mohu se k tobě nastěhovat? Mám docela mokré nohy, moc mě studí a dál mě nedonesou.
0: Kouskem chleba k jídlu také nepohrdl. To už se v celém pohádkovém světě rozkřiklo, že v lese stojí místo perníkové chlebová chaloupka. A je moc dobrá. Zájem o nastěhování byl najednou tak velký, že si chaloupka mohla vybírat.
1: Dovnitř ode dneška můžou jen ti, kteří mají jméno od písmenka Ch.
0: Vyhlásila. Tak dobrá. Hned se přistěhoval chocholouš, který slíbil, že nechá chrobáka a chrousta na pokoji. Pak se přidal chřestýš a chameleon, oba přicestovali zdaleka. Teprve potom byla chlebová chaloupka plná a na výsost spokojená. Bylo to také tím, že ji nikdo bez dovolení neloupal ze střechy perníček a ulomené kousky chlebové střídky díky kvasnicím hned sami dorůstaly. Občas se stalo, že sluníčko chaloupčiny chlebové stěny připeklo do zlatova. To pak chaloupka zájemcům rozdávala topinky. Jako první ve frontě u dveří stával obyčejně medvěd. Všichni ho rádi pustili před sebe. Nesnad, že by se ho báli, protože je moc velký. Ale pro

to, že jako jediný měl sebou medvědí česnek a uměl se rozdělit. Topinky s česnekem, třeba medvědím, to je to nejlepší jídlo z chlebové chaloupky. Oje, tak ať nám všem vždycky chutná.

Pohádku o chlebové chaloupce napsala Gabriela Kopcová. Zítra nám z abecedních pohádek bude Aneška Jakubcová číst o písmenku I. Dneska máme čas na tři písničky a jmenují se Michel a Vanda, Jára Škvára a Kolik je na světě. No tak, pojďme si je poslechnout.

Mám nobl spíš a v ní špek, sýr, sádla díš. Až tam pozvu tuhle myš, řeknu jes a pí a slyš. Tady uhas žízeň, myško,

skola osmičku, schobu na tričku, pádem lehce, otřesenou hlavičku, praská vidlice, v háji reflektor, ztrátu paragraf, to je teda for. Odrazka je pryč, kde má vlatní klak.

Yoda má z něj osmičku, skubu na tričku. A proč jsi Jaro nevzal přilbičku? Z drátu máš paragraf a sedlo na dračku. A kam si zašatročil přihazovačku? Zvonek ti dozvonil a lať ti

nikdy neřítil se do peka. Šilbu měl na hlavě a brzdy v pořádku. Zvonek cing cing zvonil nebe v zrcátku. Lak se leskl, dráty lehce svištěly. Járovi se přezdívalo anděli. Žlutý dres si vzal, napřed rysy dbal a

Jak se zpívá v písničce? Slunce, když zajde, je noc, no takže sluníčko zachází pomalu a vy byste měli jít spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Díky Bože za to, že je na světě spousta lidí, kteří mě mají rádi. Díky za to, že se mohu na jejich lásku spolehnout, že o ní mohu vědět. Dej i mně, prosím, srdce plné lásky. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

GLM Music je nezávislé německé vydavatelství, zaměřené především na jazz, world music a příbuzné žánry. Profiluje se jako label, který propojuje evropské i mimoevropské hudební tradice a klade důraz na kvalitu zvuku i produkce. Ve svém katalogu představuje jak zavedené umělce, tak nové objevy, často s výrazným autorským rukopisem. GLM Music je známé také pečlivou dramaturgií a dlouhodobou spoluprací s hudebníky, kterým poskytuje tvůrčí svobodu. Tolik encyklopedické heslo. V týdeníku Slyšte lidé si dnes představíme některé zajímavé tituly právě z produkce německého vydavatelství GLM. U poslechu vás vítá Milan Tesař. První ukázka bude pocházet z alba A Family Affair, na kterém účinkují dva bratři Hübnerovi, Gregor na housle a Veit na kontrabas. Jedná se o jejich první album čistě v duu, které shrnuje více než 40 let jejich společných i individuálních hudebních zkušeností. Vedle zmíněných nástrojů oba při vzniku hudby používají také loopery a elektroniku, která v jejich případě není jen efektem, ale plnohodnotným nástrojem. Rozšiřuje akustický zvuk houslí a kontrabasu a funguje jako jakýsi třetí hráč. Duo tak vytváří vrstvené, místy až orchestrálně znějící struktury, které kombinují rytmus, melodii a prostor. Hudba je zároveň transparentní i hutná, energická i poetická. My si toto německé bratrské duo poslechneme ve skladbě Nana.

Poslouchali jsme německé bratrské duo Hübner Brothers v obsazení housle a kontrabas. Jako další nám bude hrát také duo, tentokrát však mezinárodní, v obsazení vibrafon a klavír. Půjde o album Songs from the Treehouse amerického vibrafonisty Tima Collinse a rakouského pianisty Martina Gasselsbergera. V jejich souhře se jazzová improvizace potkává s melodickou hravou. Album kombinuje autorské skladby obou hudebníků i několik převzatých kompozic. Vedle jemných, lirických momentů zde najdeme i hravější a rytmicky výraznější polohy. Budeme poslouchat skladbu Waters Liberty.

To byli Tim Collins na vibrafon a Martin Gasselsberger na klavír z alba Songs from the Treehouse. Z Kolína nad Rýnem pochází ženské trio Luach. Ve své tvorbě propojuje prvky jazzu, popu, folku a brazilské hudby a anglické a portugalské texty. Typickým znakem jejich hudby je vícehlasý zpěv, který vytváří jemnou, ale zároveň výraznou zvukovou strukturu. Album Equilibrio je jejich třetí nahrávkou. Skupina na něm pracuje s kontrasty nálad i stylů a hledá rovnováhu mezi různými hudebními vlivy, od písničkářské polohy přes jazz až po inspiraci latinskoamerickou hudbou. Pustíme si skladbu Magnifying Glass.

pořadu Slyšte lidé na Proglasu se věnujeme novinkám německého hudebního vydavatelství GLM. Christian Elsässer je německý pianista. Po letech práce s velkými orchestry a big bandy se na svém albu The Move vrací k intimnějšímu zvuku malého ansámblu. Hudba vznikla v období osobních změn v jeho životě, kdy se s rodinou rozhodl opustit Mnichov a přestěhovat se na venkov. A právě motiv pohybu a proměny prostupuje celou nahrávkou. Skladby stojí na souzvuku klavíru, saxofonu, vibrafonu, kontrabasu a bicích nástrojů, což nabízí velmi pestrou paletu barev. Vybral jsem skladbu Almost There.

Další německá skupina, kterou si dnes představíme, se jmenuje Ti, kdo tahají za nitky, Die Drahtzieher. Tvoří ji kytaristé Bobby Guttenberger a David Klütig a kontrabasista Kolja Legde. Na albu Merdiger Man kromě toho hostuje také další špičkový kytarista Samson Schmidt. Název Merdiger Man pochází z romštiny a znamená Uvidíme se. Album tedy chce být pozvánkou k setkávání, sdílení a hudebnímu společenství. Nahrávku lze vnímat jako poctu těm, kteří už nejsou mezi námi, a zároveň jako oslavu přítomnosti a budoucnosti jazzu. Ve skladbách se odrážejí výrazná emocionální témata jako vzpomínání, ztráta, radost ze setkání a kreativní sdílení hudby. Vedle takzvaného gypsy jazzu se skupina inspiruje také francouzskou taneční hudbou musette a flamenkem. Důležitou část jejího repertoáru tvoří skladby slavného belgického kytaristy Djanga Reinharta. A my si právě jednu z nich poslechneme. Jmenuje se Minor Swing.

Tolik tedy německá swingová skupina Die Draht Zieher z alba Merdiga Men. Nejen jazz, ovšem vydavatelství GLM vydává. Album Flower Mind německé zpěvačky Hannah Köpf představuje výraznou syntézu amerických žánrů jako folk, country, jazz, gospel a bluegrass, které dohromady vytvářejí zvuk inspirovaný Nashvillem, ale zakořeněný v evropském kontextu. Jde o autorčino osobně laděné album, které vznikalo dlouhodobě a odráží každodenní situace i silné životní momenty, včetně ztráty otce, rodinných vztahů nebo hledání naděje. Vedle toho však Hannah Köpf na album zařadila také svou vlastní úpravu skladby Paula Simona Diamonds on the Soles of Her Shoes. Pojala ji jako poctu autorovi, která zároveň zapadá do celkového konceptu desky jako dialogu tradice a současnosti. Nám Hannah Köpf ze svého nového alba nabídne svou vlastní skladbu Ancestor Song.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme novinkám německého vydavatelství GLM. I interpreti, které posloucháme z větší části, ale ne výhradně, pocházejí z Německa. Německé trio Sféra nám nabídne ukázku ze svého nového, zvukově velmi intimního alba Verschwiegene Lieder, Zamlčené písně. Trio Sféra je žánrově otevřený soubor, který pracuje s prvky klasické hudby, jazzu a world music, překračuje žánrové hranice a vsází také na improvizaci. Skupinu tvoří Fanny Kammerlander, která hraje na violončelo, dále Norbert Nagel na klarinety a saxofony a Jo Barnikl na klavír. Posloucháme úpravu slavné skladby Astora Piazzolly Oblivion.

Dohrálo německé trio Sféra z alba Verschwiegene Lieder, zamlčené písně. Akustik Karavan je moldavsko-bosensko-gruzínské trio. Hlásí se k akustické world music, ale ve skutečnosti se pohybuje mimo tradiční žánrové hranice a velmi blízko má také k akustickému jazzu. Přes velkou stylovou pestrost si kapela zachovává jasně rozpoznatelný rukopis. Aranže působí přirozeně a plynule, nikoli jako koláž. Na albu Brillante se střídá jazz s francouzským stylem valse musette, s brazilskou sambou a bosanovou nebo s balkánskou rytmikou. Trio tvoří moldavský akordeonista Vladislav Kožokaru, bosenský kytarista Vlado Grizel a gruzínský kontrabasista Georgi Machošvili. Mezinárodní složení tria se odráží v melodice a frázování s výraznými východoevropskými ozdobami. Skladba Samba for Amadeus.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristovo vzkříšení je obveselení všech věrných zarmoucených a po Kristu toužících, v něj doufajících.
1: Kriste, králi slavný, božství Otci rovný, ty jsi pro nás mnoho trpěl, na kříži za nás umřel, vstal si třetí den.
0: Rač nás obživiti a z mrtvých vzkřísiti, bychom i my povstali a na tebe patřili, tam, kde přebýváš.
1: Za nás přimlouváš se pro své rány svaté, tam před svým milým Otcem, neboť si naším smírcem, také přímluvcem.
0: V tebe vždy doufáme a k tobě voláme, žádáme tvé milosti, také věčné radosti z tvé přítomnosti.
1: Mé dlaně se zvedají k tobě, Bože, jako večerní oběť. Aleluja.
0: Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc. Slyš můj hlas, když k tobě volám.
1: Má modlitba, ať je před tebou jako kadidlo, mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.
0: Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů.
1: Neskloň mé srdce ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů.
0: Abych spachateli bezpráví nejídal jejich vybraná jídla.
1: Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost. Když mě pohaní, je to pro hlavu olej.
0: Neodmítne ho má hlava, avšak pod tíží jejich zloby stále se budu modlit.
1: U skály byla propuštěna jejich knížata, slyšela, jak laskavá byla má slova.
0: Jako když se oře a vláčí půda, jejich kosti byly rozmetány u jícnu pod světí.
1: K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči, k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti.
0: Zachraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, před tenaty pachatelů křivd.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Mé dlaně se zvedají k tobě, Bože, jako večerní oběť. Aleluja.
1: Vyvedl jsi mě ze žaláře, aby chválil tvé jméno. Aleluja.
0: Hlasitě k Hospodinu volám, hlasitě Hospodina zapřísahám.
1: Vylévám před ním svou starost, svou tíseň mu vypravuji.
0: Když můj duch ve mně chřadne, ty znáš mou cestu.
1: Na stezce, po níž kráčím, mi nastražili léčku.
0: Hledím napravo a vidím, že nikdo nemá na mě ohled.
1: Nemám se kam utéci, nikdo se nestará o můj život.
0: Volám k tobě, Hospodine, říkám, ty jsi mé útočiště, můj úděl v zemi živých.
1: Všimni si mého nářku, když jsem tak zbědovaný.
0: Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují, jsou silnější než já.
1: Vyveď mě ze žaláře, abych chválil tvé jméno.
0: Obklopí mě spravedlivý, až se mě ujmeš.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Vyvedl jsi mě ze žaláře, abych chválil tvé jméno. Aleluja.
1: Boží Syn se naučil svým utrpením poslušnosti a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Aleluja.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
1: ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.

0: že při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Boží Syn se naučil svým utrpením poslušnosti a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Aleluja. Krátké čtení je z prvního listu Petrova z 2. kapitoly. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství na vás projevilo. Pán se ukázal svým učedníkům, aleluja, aleluja.
1: Pán se ukázal svým učedníkům, aleluja, aleluja.
0: Viděli ho a radovali se,
1: aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán se ukázal svým učedníkům, aleluja, aleluja. Když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Aleluja. Kristus je náš život a naše vzkříšení. Vzívejme ho s důvěrou, volejme. Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.
1: Kriste, prosíme tě za tvou církev.
0: Posvěcuj ji, aby se u všech národů obnovilo tvé království.
1: Prosíme tě snažně za nemocné, zarmoucené, utlačované a za lidi bez domova.
0: Aby se jim dostalo útěchy a pomoci.
1: Prosíme tě za ty, kdo tě neznají a bloudí.
0: Dej, ať tě poznají a radují se z nového života.
1: Spasiteli náš, byl jsi ukřižován, vstal jsi z mrtvých a přijdeš soudit svět.
0: Buď milostiv nám hříšníkům.
1: Prosíme tě za všechny, kdo žijí v tomto světě.
0: A za všechny, kdo zemřeli s nadějí na vzkříšení. Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid. A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny. Pohlédni na nás s otcovskou láskou, dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Na Proglasu vás v 9 hodin a 15 minut zveme k poslechu koncertu komorní hudby. Nejprve vám nabídneme sonátu pro housle a klavír opus 119 od Francise Poulenca. Skladbu zahrají Jakub Fischer na housle a Marek Šedivý na klavír.

Právě dohrála sonáta pro housle a klavír opus 119 od Francise Poulenca. Skladbu zahráli Jakub Fischer na housle a Marek Šedivý na klavír. Následuje sonáta číslo 1 pro violončelo a klavír od Bohuslava Martinů. Skladbu zahrají Jaromír Klepáč na klavír a Michal Kaňka na violončelo.

Slyšeli jste sonátu číslo 1 pro violončelo a klavír, které zahráli Michal Kaňka na violončelo a Jaromír Klepáč na klavír. Skladbu složil Bohuslav Martinů. Následuje sonáta Solis Fidibus pro solové housle od Jana Nováka. Skladbu zahraje František Novotný na housle a Vladimír Holý na klavír.

Právě dohrála poslední skladba dnešního koncertu komorní hudby. Slyšeli jste sonátu Solis Fidibus pro sólové housle a Tiana Nováka. Skladbu zahrál František Novotný na housle a doprovodil ho Vladimír Holý na klavír.

Milí posluchači, od mikrofonu se nyní hlásí Štěpán Grafe s několika tipy na pořady redakce klasické a duchovní hudby pro následující dny. Slavnostní nedělní hudební večer nám zítra připraví koncert vážné a duchovní hudby. Zazní slavné oratorium Georga Friedricha Händla Mesiáš a Bachova pasakália a fuga C-moll. Státní svátek, den vítězství 8. května, si připomeneme také v polední hudební siestě. Zazní Dvořákovo rondo pro violončelo a orchestr a cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Další díl pořadu Oktáva bude v pátek 8. května věnován opernímu pěvci, solistovi Národního divadla Praha Jiřímu Bricklerovi, který je vítězem mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a v posledních letech byl zařazen hned několikrát do širší i užší nominace na cenu Thálie. V pořadu zazní také ukázky z díla Antonína Reichy a Bohuslava Martinů. Přeji vám naplněný krásný čas s klasikou na Proglasu.

0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Na stole je téma. Dalo by se říci, že dnešní díl bude chutnat sladkou Francií. Představíme si totiž festival Bonjour Brno, který se každoročně koná právě v moravské metropoli a klade si za cíl šířit povědomí o novinkách ve francouzské a frankofonní kultuře obecně. A letos proběhne v termínu od 11. do 20. května. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Na dnešní tématu ale nejsem sama. Naproti mě ve studiu už sedí programová ředitelka festivalu Bonjour Brno, paní magistra Adéla Poláková, která přijala pozvání. Bonjour, bienvenue.
1: Bonjour, merci bien.
0: Tak jsme začali stylově ve francouzštině. Pojďme si na začátek představit ten festival samotný, pro koho je vlastně určený.
1: My doufáme, že je určený co nejširšímu publiku. Mohlo by se zdát, že je to pouze pro studenty francouzštiny nebo pro lidi, kteří rozumí francouzštině. Určitě jsou tam programové věci, pro které je lepší rozumět, ale měl by to být festival, který tu kulturu nabídne především. A možná i naláká někoho tím, že my chceme ukazovat i něco nového, něco aktuálního, tak chceme ukazovat tu Francii, alespoň částečně, co je v mezích rozpočtu teda často, ukazovat takovou, jaká je, jak se vyvíjí, kam se vyvinula, protože dnešní Francie už nejsou jenom bagety a barety, ale chceme ji ukazovat aktuální a ideálně všem. Doufáme, že si najde každý něco, na co by zašel.
0: Proč se festival koná právě na jaře? Má to nějaký speciální význam? Nebo je to spíš náhoda?
1: Myslím si, že význam speciálně to asi nemá. Kdysi s termínama zaházel trošku covid. Tam se jednou festival konal na podzim a myslím, že dokonce velmi okleštěně, protože se všechno domlouvalo, pak rušilo, domlouvalo, rušilo. A vracelo se k tomu jarnímu termínu. Myslím si, že podzim by mohl být jednodušší právě kvůli schvalování grantů. Ale protože to se děje tak jako těsně před jarem a je to napínavé. Nicméně to jaro vnímáme asi pozitivně s Jiřím Votavou, s ředitelem Francouzské aliance, a jsme rádi, když je to takový jako jeden z prvních festivalů, který můžeme vynést trošku i ven. Letos to zkoušíme v květnu, dříve to bývalo často přelom duben, květen, tam nás vždycky limitují ty svátky. Je pravda, že ten festival má to datum pohyblivé, že to není vždycky stejné, nebývá to stejný počet dní. Necháváme si v tom volnost i trošku z nějakých strategických důvodů. Taky tím, že festival je pořádaný Francouzskou aliancí, musíme reflektovat různé zkoušky, třeba Delphi, musíme reflektovat trošku konec semestru, takže je to spíš schoda nějakých strategických možností.
0: A asi v tom taky hraje trošku roli počasí, protože spousta toho programu bývá právě venku.
1: No, jak co? Ano, je pravda, že od května si slibujeme víc. Ten duben je pořád takový aprílový, takže doufáme, že letos to bude hezký, rozkvětlý.
0: Pojďme se také trošku podívat na historii festivalu. Letos probíhá 32. ročník. Kdy vlastně vůbec vznikla ta myšlenka pořádat takovýto festival? Jak to bylo na začátku?
1: Tak jelikož je to 32. ročník, tak jsem rozhodně nemohla být u začátku. Ale předpokládám, že je tam ta vůle, která zůstala stejná. Přivážet něco z Francie, umožnit, dejme tomu tedy studentům Francouzské aliance, ale i jiných škol, aby měli možnost třeba mluvit v té francouzštině, aby měli možnost potkat rodilé mluvčí, ať už jsou to divadelníci, hudebníci, spisovatelé, kdokoliv. Aby se mohli potkávat teoreticky i právě frankofoni, kteří tady žijí, aby mohli přesně se potkat i s těmi studenty, tedy aby o sobě ti romanisté věděli trošku. To je jako možná i moje vize teda. Protože není to angličtina, není to jazyk, kterým by mluvil úplně každý. Takže dělat něco navíc oproti klasické jazykové škole, což Francouzská aliance stoprocentně je už ze svého statusu nebo tím, jak je zřizovaná, není jazyková škola, ale je to místo, které by mohlo a možná, že mělo předtím ještě větší tendenci a my bychom v tom rádi pokračovali v aktuální sestavě, aby to bylo trošku komunitní, aby se ti lidé okolo aliance združovali, aby zůstávali, aby se vraceli, aby přicházeli noví. Nemělo by to působit příliš uzavřeně. Určitě, ať se nikdo nebojí přijít na cokoliv z francouzské kultury. A takže je to stoprocentně něco navíc vedle učení jazyků.
0: Mohla byste prozradit aspoň třeba, když se ohlédnete za těmi uplynulými roky, se kterými už máte tu osobní zkušenost, jak se ten festival vyvíjel, ať už programově, personálně nebo finančně? Je to znát, že se na tom podílí třeba více lidí, nebo že je třeba jednodušší sánět ty finanční prostředky a podobně?
1: No, zrovna ten letošek je takový turbulentnější, co se týče těch finančních prostředků. A museli jsme hodně měnit a ještě dnes máme pár otazníčků, takže je to napínavé. Loňský rok bych řekla, že byl v uvozovkách sice větší, ale jednodušší v tom, že jsme slavili partnerství města Brna s REN. Takže tam nám město hodně pomohlo a mohli jsme si dovolit vlastně svobodně udělat velkou akci, což byl Festnost, což je opravdu jako tradiční věc z Bretaně. Když půjdu dál hloubš do té minulosti, tak myslím si, že lidé, kteří sledují Bonjour Brno nebo chodívali na něj, i to tak reflektují, vidí rozdíl mezi mnou a Aude Martin, která byla předtím jednak ředitelkou aliance, později dělala s Jiřím Votavou právě ten festival. Aude Martin je, sama je umělkyně, je divadelnice, dneska už bych řekla skoro výhradně. Je to Francouzka, takže měla jiné kontakty. A když dělala festival Bonjour Brno ona, tak se pořádalo v rámci areálu kláštera, teď bych to nechtěla pojmenovat špatně, na Mendlově náměstí, tam je zatím klášterem takový plácek a bylo tam šapito obrovské a přijeli v uvozovkách komedianti. Jo? Na francouzsky se řekne herec komedion, tak a byli to takový jako trošku kejklíři, trošku cirkus, trošku bohemia, no, takový jako bylo to živelné, bylo to takové pouliční umění, tak bych to měla nazvat, na což jsou Francouzi zvyklí třeba to vídat při Avignonském festivale. Tady si myslím, že Aude měla velkou výhodu, že měla tyto kontakty, možná měla i lepší rozpočet. Tady nechci kecat. A zanechalo to v lidech jako velký dojem. A já se vůbec nedivím. Bohužel, pak přišel COVID. Pak jsem teda bohužel nebo bohudík nastoupila já do Bonjour Brno, protože Aude se začala naplno věnovat mateřství. A naše možnosti se zmenšily, bych řekla. A současně, když ještě Aude dělala festival, tak bývalo marché, což byla akce, takový jako trh v areálu, ono to asi není areál, ono to spíš náměstí, součást náměstí, Moravského náměstí, okolo Jošta. A tak tam bývaly stánky, organizovala to Andrea Vojtěchovská se svojí ještě jednou kolegyní, dříve pracovali na Moravské galerii, takže zase tam byly nějaké kontakty, měli možnost využít ten plac, lidé byli otevření, chtěli prodávat své produkty, byl to takový česko-francouzský trh, lidi mají rádi, když můžou chodit po stáncích a ochutnávat a potkávat se venku. Takže to měli lidé taky rádi, chápu to. My jsme na to chtěli navazovat, ale už to nešlo. Ten COVID to úplně rozložil. Lidi neměli lidi na to, aby jim stáli na stánku, protože s COVIDem se hodně propouštělo. Takže a zároveň se báli. Oni se báli, že to nebude výdělečný, báli se, že se to třeba zase zruší. Pak proběhly i personální změny, Andrea už nepracovala, kde pracovala a vlastně to úplně skončilo, ty možnosti. Je to finančně i časově náročný dělat takovýhle trh. Bylo by to hezké, kdybychom se k tomu někdy v budoucnu mohli vrátit, protože podobné trhy probíhají třeba v Praze naproti vinárny na břehu Róny. Na Výtoni mají hezký plac, protože to probíhá tam takový jako jednak trh, jednak tam hraje živá hudba a podobně. Tak to by mohla být vize do budoucna, že kdyby se nám něco takového mohlo podařit znova, tak by to bylo skvělé. Takže já jsem nastoupila do festivalu ve chvíli, kdy to bylo z mrtvých vstání po covidu, takže jsme byli rádi, když se něco podařilo. Další úspěch byl, když skutečně někdo z Francie dojel, nepotkal ho po cestě covid nebo něco takového. A ten letošní ročník bych řekla, že od covidu byl právě nejúspěšnější, že všichni přijeli, všechno se odehrálo, bylo to takové velké, protože opravdu na festnost přijelo strašně moc lidí, my jsme to vůbec nečekali, přijeli z různých měst a byli jsme překvapeni, jak tady ta tradice má kořeny i u nás. Přijeli lidi, svlíkli si boty, vešli do sálu a prostě tančili 3 hodiny v kuse. Takže to bylo opravdu jako impozantní. Uvidíme, co letos. Letos jsme zvolili rap, trošku jinou hudbu. Mně se osobně, teda když budu mluvit za svůj vliv na program, mně se líbí ukazovat, co třeba poslouchají Francouzi jako z různých stran, protože si myslím, že o tom až takový přehled nemáme. A zjistila jsem to i tím, když jsem pátrala po někom, kdo je odborník na francouzský rap. Jestli někdo takový v Česku je vůbec, jestli se někdo orientuje nejenom v tom, že to třeba poslouchá, ale jestli je na to opravdu dobrý, jako vaný v tom třeba o tom mluvit, tak to byl docela problém.
0: A povedlo se to nakonec?
1: No, úplně ne. Bohužel nebude žádný odbornější úvod k rapu, ale je to, podle mě to je otevřená kapitola, kterou by mohl někdo zpracovat, nějaký student francouzštiny třeba. Já už na to bohužel teďka nemám čas, ale tady bych ráda někoho vybídla klidně.
0: Určitě, pokud nás posloucháte a zajímáte se o rap už dlouhodobě, tak je to pro vás výzva. Já ještě k tomu programu se určitě dostaneme. Já bych se ještě ráda zaměřila trošku na tu organizaci. Kolik členů zhruba má váš organizační tým? Já pokud se teda nemýlím, tak jsem na vašich webových stránkách právě viděla jenom 3 jména. A to byl pan ředitel Votava, vy a pak ještě paní Jindřiška Mikešová, která dělá grafiku. Je to skutečně tak, že jste jenom 3?
1: Ano. Jsme malý tým, přičemž Jindřiška vždycky naskočí až tak na přelomu roku, kdy už máme nějakou představu, protože do té doby nemá co kreativně kreslit nebo navrhovat. Ještě loni jsme měli Moniku Babincovou, která se věnovala výhradně médiím. Letos právě i kvůli finančním změnám jsme tým okleštili do toho týmu marketingového, řekněme, jsme přibrali interně pracující Soňu Mištovou, která je asistentka v rámci Aliance a vlastně média ve smyslu sociální sítě spravuje pro Alianci, takže tam s ní kooperuju teďka nejvíc já, plus stážistky. To je, řekla bych, důležitá položka ve festivale. Naštěstí nám poskytují vysoké školy stážisty, kteří za to mají kredity. A ti nám hodně pomáhají. Letos máme štěstí na Rebeku Chudobovou, která je studentka žurnalistiky, takže my bychom rádi, aby ten festival vlastně jako žil docela živě, aby jsme neustrnuli v něčem, takže jsme chtěli, aby do těch médií se pustil někdo, kdo v tom je progresivní, alespoň v rámci mezí. Takže máme ještě jednu dobrovolnici, teď si nevybavím úplně příjmení, tak můžu říkat jenom Katarína, ta je taky moc šikovná, ale ta je jakoby asistentkou na francouzské Alianci, takže propojili jsme možná jenom víc tým Bonjour Brno a francouzské Aliance. No, ono se to dá zvládnout v tom menším počtu.
0: O tom financování už jsme to tady naťukli, že je to složitá kapitola. Mohla byste nám to trošku víc přiblížit, jakým způsobem získáváte ty finanční prostředky, od koho?
1: My samozřejmě žádáme město a Jihomoravský kraj. Tam z pravidla něco dostaneme. Pak jsme měli vždycky 2 až 3 sponzory. To se letos trošku zúžilo, což taky jako udělá dost. Tady možná zase můžu vyzvat někoho, kdo by chtěl podpořit festival Bonjour Brno, že tady ta možnost samozřejmě je různými způsoby. My jsme vypracovali s Jiřím takový, nebo spíše Jiří, ten sedí na penězích, je to finanční ředitel festivalu, bych mohla říct. vypracoval takový jako návrh pro sponzory, jak by to mohlo vypadat, ta spolupráce. Takže to je spíše teda nyní výhled do budoucna. Více zdrojové financování je nutný. Jinak bychom to neudělali. Hodně lidí si myslí, že je festival dotovaný třeba Francií. Myslím si, že v minulosti Francie něco přispívala svým aliancím, ale ty doby jsou bohužel taky pryč. Ony ty devadesátky byly takové, bych řekla, možná bohatší na některé věci. Takže nechtěla bych úplně říkat, že nic nikdy nepřijde, ale spíše si myslím, že Francie podporuje vůbec jako chod francouzských aliancí, ale nejsou to závratné sumy. Proto a zase po covidu hodně těch aliancí vůbec přemýšlelo, jestli budou pokračovat a fungují v mnohem menším provozu než francouzská aliance v Brně. Tak bych řekla, že je vlastně v rámci České republiky největší i svými akcemi. My máme v podstatě největší Bonjour až na Plzeň. Plzeň z nějakého důvodu, festival Bonjour Plzeň, mají dvakrát do roka. Asi jsou to menší akcičky, ale dvakrát do roka, tak tam je to unikátní. Ale vlastně a v Praze je francouzský institut, tak to je trošku něco jiného. Tam jsou ty akce samozřejmě jiné, tam je jiný formát. No. Takže je to složité, je to občas, co tak by zhruba člověk mohl, je to, nevím, jak Tetris, jo, jako nalepit na sebe, aby to všechno nějak lícovalo. Takže ano, vize by, já bych měla vize velké. Třeba zrovna v tom hudebním programu bych ráda dovezla něco většího, modernějšího, současného, ale jako museli bychom mít na to větší peníze, no, nebo ta spolupráce by musela jít asi víc s Francií, s nějakými granty. To bohužel netuším, proto je třeba i těžké dovést divadlo. Divadelní společnosti nás kontaktují, ale mívají často tak vysoké nároky, nebo ta cesta je vlastně drahá. Často je drahé převést nástroje. Měli jsme nakontaktovaný různý kapely. Dokonce jedna ta se mi hodně líbila, to byly takový dělníci na pódiu, ale ti chtěli míchačku na pódium, tak to jsme museli trošku, že to je trošku na nás moc to sehnat a dopravit na pódium, nebo převést z Francie vůbec, tak ano, divadlo je těžký. Divadlo přenecháváme s radostí divadelnímu světu Brno nebo Encounter, který mají možnosti větší pro tady tu scénu. Proto my z divadla nabízíme často to, co nabízí brněnská scéna. A velice často se stane, že vemou nějaký kus, který třeba není úplně známý z francouzské tvorby a my to zahrneme do programu.
0: A podílejí se třeba na tom divadle také studenti gymnázia Matyáše Lercha, oni hodně hrají?
1: Ano, ano, to už je taková, bych řekla, stálice festivalu, se kterou vlastně vůbec nemám žádnou práci. Oni vždycky něco nastudují, my je někam zahrneme do programu. Ano, ano, ti jsou vytrvalí divadelníci, je to obdivuhodné. Jak z pozice učitele, tak z pozice studentů. Je to skvělé, běžte se na to podívat.
0: Když bychom se tady ještě trošku vrátili k tomu financování, tak nefunguje třeba něco jako příspěvky účastníků, nějaká jakoby dobrovolná, dobrovolné přispění, jenom tak jako od širší veřejnosti, kteří by chtěli festival podpořit, nebo?
1: To jsme zatím nezaznamenali, vidíte, to je dobrý nápad nabídnout. Je pravda, že festival býval dlouho v podstatě zdarma. A to se muselo od loňska trochu změnit. Protože přece jenom ty lístky můžou znamenat výrazný finanční tok. Takže třeba právě koncert v kabinetu Mus, který proběhne 17.5., bude za běžnou cenu vstupenky. Výhodnější vstupné mají, ano, to je pravda, členové francouzské aliance. Mají takovou kartičku, kdo byste chtěl, klidně se zastavte na alianci do knihovny, Soňa vám řekne víc, vydávám klidně kartičku, tak tam je nějaká sleva, myslím 10% nebo až 20%, ale něco je zpoplatněné, něco ne. Pořád bychom to chtěli mít tak trošku na půl. No.
0: Jak dlouho dopředu vlastně ten program chystáte, jak dlouho dopředu plánujete? Předpokládám, že je to opravdu hodně náročné.
1: Tak zpravidla těsně před začátkem aktuálního ročníku začne mít Jiří vize. No, co by se dalo dělat příští rok jinak? Takže si vždycky udělám složku na to rok 2000, teď už budu mít 2027, tam si nahážu ty nápady, které vlastně vytanou už s tím aktuálním ročníkem. Nebo se samozřejmě během roku nabízí různý subjekty, tak to, co nám nezapadne, tak si dáme do ranku nápadu na další rok. Takže je to vlastně kontinuální práce. V tom je to dobré, když ten tým je plus minus stejný, si myslím. Pak si dáváme léto, voraz, to určitě jako potřebujeme. Začneme se scházet s Jiřím třeba v září a vymýšlíme, co by šlo, co by nešlo. Je to dlouhodobější práce, není to samozřejmě každý den. Ten největší nápor potom je zhruba únor až teda začátek festivalu, protože třeba až do toho února se některé věci objevujou. Je potřeba, sice míváme rámec, co by jsme rádi, pak jsou to přesně ty stálice, které se opakují a pak je dobrý mít trošku otevřený vrátka pro něco, co se namane. Teď zrovna jednáme ještě s klubem Vegalité o zajímavou věc, tak doufám, že to dopadne. No, to finále je letos takové napínavější.
0: Ten festival se koná na vícero místech v Brně. Mám tady dokonce přesný výčet. Je to i tady v nějakých, řekněme, uzavřených prostorech. Je to i pod širým nebem a podobně. Jak dlouho dopředu zamlouváte ta místa a setkáváte se třeba s nějakým úskalím, že třeba nejsou ochotní poskytnout, spolupracovat a podobně?
1: Většinou, a myslím si, že to je dané nějakou i tradicí a tím renomé, který ten festival má, většinou jsou nám otevření. Dobré spolupráce jsou navázány s Moravskozemskou knihovnou, tam je teď ta knihovna Milana Kundery, tak to je takové místo, které se nabízí pro nějaké přednášky nebo literaturu. Máme dobré vztahy s knihovnou Jiřího Mahena, tam budou taky dvě přednášky, tam je to většinou úplně bezproblémové. Co může vzniknout za problém je, když jsou nějaké specifické technické požadavky, tak to může být problém. Je pravda, že už se nám stal třeba komunikační problém v minulosti a tam se zkrátka jenom nevracíme, protože to je můj osobní názor, když chceme někam přinést peníze a někoho podpořit a ono to nestojí, tak jako to není nutné dělat, ale většinou se nám to neděje. Většinou právě třeba teď spolupráce s kabinetem musí velice pružná, je to ten klub, který funguje velice dobře organizačně, takže je to radost, je to jednodušší, když ti lidi jsou zorganizovaní na druhé straně, předáme si instrukce věci, tak je to fajn a vždycky teda v rámci festivalu chceme na několik akcí dovést ty lidi na Francouzskou alianci. To jako je skoro pro mě taková podmínka, nebo mám pocit, že to dává smysl, aby se lidé dostali do prostoru Francouzské aliance, aby viděli, kde je třeba ta knihovna, která je sice malá, ale jsou tam francouzské aktuální knížky, takže aby se vlastně nebáli, někoho může děsit, ten Berglův palác je takový pompézní, takový monumentální, tak nebát se tam vkročit. Takže vždycky je něco tam, často jsme spolupracovali s prostorem Pomezí, kde působí Sophie Lefebvre, francouzská. Občas tam něco uděláme, to je taky taková stálice. No, všechno se to většinou točí, ale okolo toho centra. Zatím jsme neměli úplně decentralizovaná místa, protože se obávám, že by to možná nemělo ten dobrý efekt, že by lidé nepřišli. No, ale muselo by to být něco specifického, aby to vyžadovalo něco takového.
0: S jakou účastí se obvykle setkáváte? Zaznamenáváte třeba rozdíly v těch jednotlivých programech, že něco se těší větším úspěchu a třeba už potom na někoho nezbyde lístek, nebo naopak někde, kde je třeba ještě spoustu volných míst, když program začíná a podobně?
1: No to je různé. Je pravda, že si myslím, že máme v programu jak takový jako mainstream, tak i něco, co není úplně nejpopulárnější, ale chceme tomu dát prostor. Překvapuje mě, že vlastně docela dobře fungují debaty o knížkách nebo o literatuře a překládání v rezidenci Kaprál, což si myslím, že je dílem i proto, že to je místo, kam se na tyto věci chodí. Takže to publikum je zvyklé to tam hledat, tento druh akcí a chodí. A je to plný a je to fakt dobrý, má to genius loci to místo, takže tam určitě doporučuji. Kdo tam nebyl, tak se běžte podívat. A loni nás teda překvapil ten festnos, to bylo opravdu narvané, takže lidi chtěli tančit, to nás překvapilo příjemně. Pub quiz bývá oblíbený, ten bývá většinou plný. Degustace se taky zaplňují, lidi rádi ochutnávají, rádi pijou a ochutnávají francouzské dobroty, přece jenom ta Francie je na to ideální. A Míváme plně, nebo chodí se docela i na ty dětské akce, tam míváme většinou tak jednu dílnu, aby i děti mohly přijít na Alianci a i rodiče, aby se tam podívali, a chceme, vždycky to téma nějak vezmeme a trošku ho přizpůsobíme těm nejmenším.
0: Takže festival je pro všechny věkové kategorie.
1: Ano, ano, ano. Na filmy se taky chodí, to jsou stálice. Letos teda v kině Art opravují velký sál, zrovna když bude Bonjour Brno. Takže tam může vzniknout problém, že bude málo lístku, protože ty filmy budou v těch malých prostorách. Takže tady doporučuju, pokud chcete jít, tu rezervaci nebo ten lístek koupit dopředu. To je určitě. Letos je to lepší. Ale že by se někdo nedostal, to si myslím, že se nestalo. No, to asi ne. Vždycky je to tak plus minus. Možná máme odhad za ty léta.

0: Na Proglasu si povídám s Adélou Polákovou o festivalu Bonjour Brno. Jakým způsobem vlastně sestavujete ten program, nebo jestli máte na to už nějaký osvědčený trik, jak to efektivně naplánovat, jak oslovovat třeba hosty a podobně?
1: Tak to je dobrá otázka. Já si myslím, že tam funguje nějaká intuice, jenom naše zkušenost. No, poslední roky začínáme vernisáží. Vernisáží, která je vyústěním nějaké soutěže. A tu zahajujeme na Alianci v prostorách, které patří zrovna Estrech institutu. Je to v prvním patře, je to veliká síň. Ty vztahy jsou velice dobré s Rakušany, takže jsme rádi, že to můžeme takhle jako s nimi organizovat. Je tam terasa vlastně. Takže tímto zahajujeme a velmi často máme i delegaci bude to velvyslanec, nebo jsme, když to bylo loni, tak jsme měli delegaci z REN, kteří přišli na tu zahajovací vernisáž. To už je takový stálý otvírák. To, jak festival skončí, se většinou poskládá pak na základě toho i, jak třeba můžou umělci, interpreti, jak můžou prostory. Je pravda, že třeba letos budeme uzavírat ve středu, ale bude to vernisáž, která... Vernisáže se většinou dělají ve čtvrtek. No, ale z mnoha důvodů jsme to museli dát ve středu. Takže myslím si, že tam je strašně moc proměnných často, které to ovlivňují. A pak už je to jenom na nás to nějak se skládat, aby v jeden den toho nebylo moc a v jiný den vůbec nic. Takže snažíme se, aby aspoň něco bylo každý den. Pak jsou to většinou třeba dvě akce, ale aby to bylo trošku vyrovnané, no... Neradi bychom třeba dávali přes sebe debatu o překladu a koncert, protože si myslím, že tam třeba zrovna to publikum může být stejné, a aby si nemuseli třeba vybírat. Tak.
0: Kdybychom se tady podívali na ten letošní program, co nabízíte, tak co byste tam tak jako vyzdvihla a mohla byste ještě něco trošku povědět k tomu repu, protože je to vlastně hlavním tématem letošního ročníku. A říkala jste, že se vám zatím úplně nepovedlo sehnat nějakého odborníka na ten výklad, tak jak vlastně toto téma pokryjete?
1: Tak vlastně vrchol festivalu bude v tom kabinetu Mus. Bude to dvojice, oni jsou teda dvojčata, mladí repeři z Francie, T2G se jmenují, T2G. Na ty jsme zvědaví a k ním jsme připojili rapera ze Švýcarska, který teda shodou okolností měl cestu v tomto termínu. To jsou náhody, které jsou skvělé. Jo? To, když vám vesmír tohle přihraje, tak je to super. A ten teda vystupuje, ten si říká Abstral Compost a teď jede po Evropě turné s Američanem z New Yorku, raperem Oddity. Tak tady takový jako dvoják je vlastně asi největší akcí, co do produkce festivalu. Na to jsme zvědaví. Myslím si, že má ten rap místo

0: rozdíly tam jsou. Minimálně v těch tématech. Já možná, jestli to nevadí, tak bych odkázala i divák nebo posluchači, kdyby se rozhodovali, jestli jít na tady ten koncert, tak my budeme mít na sítích, budeme sdílet rozhovory, nebo ono to bylo spíš takový článek o jiných inspiracích těchto umělců. Udělali jsme to s Full Moon časopisem, je to na webu. A ti umělci dávali 10 tipů na to, co poslouchali, co je ovlivnilo, a dávají k tomu krátký popisek. A to je zajímavé si přečíst vlastně, co teda je pro ně téma, z čeho vychází, co je tíží a co se pak objevuje v té tvorbě. Na Masarykově univerzitě působí docentka Polická Němcová, která se repu věnuje ve výuce. Tam se to bohužel nepotkalo termínově se s ní setkat nebo se studenty, ale takže ty tendence zapojit rap nebo rapový text, rapový jazyk, rapový slovíčka, zapojit je do výuky, už existuje. Ať se nám to líbí nebo ne, prostě je to žánr, který si obhájil své místo. Takže si myslím, že to je už dneska, je to podstatná část francouzské kultury. Takže proto bych to viděla jako ten vrchol. My pak budeme mít ještě koncert česko-francouzského rapera. Tam jsme chtěli dát prostor někomu, kdo teda pochází z francouzského prostředí, nebo on má otce Francouze, matku Češku, rapuje, a možná to dát do kontrastu právě tematicky. Co mladý rapper řeší tady a co teda řeší Francouzi nebo Švýcar. To proběhne s velkou pravděpodobností v prostorách Vegalité. Vegalité je klub a zároveň restaurace, kde ale dokáží přivést zajímavé zahraniční interprety a velice často i z Francie. Takže proto je tady touha tu spolupráci navázat letos poprvé a doufám, že se nám to bude dařit i v budoucnu, protože mají podle mě zajímavé kontakty přece jenom na tu subkulturu a já si myslím, že oni moc nevíme o té francouzské subkultuře, o jakýchkoliv francouzských subkulturách. No.
1: To je určitě moc zajímavé. Myslím, že to posluchači určitě ocení, obzvlášť tedy milovníci tohoto žánru. Taky jste zmiňovala, že jsou hodně oblíbené degustace každoročně. Tak co se bude letos ochutnávat?
0: Tak já nevím, jestli všichni posluchači ví, možná je tam pozvu. Je to necelý rok, co na Hybešové ulici se otevřel obchůdek. Vlastně je to docela veliký kšeft, bych řekla. Jmenuje se to francouzské dobrůdky, otevřel to pan Svoboda. Je to rugbysta, což je vlastně docela legrační fakt. A je nadšený do francouzských produktů, vín a podobně. Dováží to, mají to hezky udělané. A proto jsme se rozhodli je podpořit, aby mohli udělat degustaci u nich, aby se lidi mohli přijít podívat, bude tam i degustace jídla právě. Takže letos to uděláme tam i z těch kapacitních důvodů. Mývali jsme degustace u Franka Thierryho, tam ale lidi klidně ráda pošlu, spíš pro lahev, protože mají menší prostory, sídlí na Kopečné ulici vedle kabaretu Špaček. To jsou vyloženě Francouzi, kteří dováží opravdu velice dobrá vína, jenom pro to, aby tam mohly probíhat větší degustace, prostě není ten prostor. A letos máme teda ještě jednu degustaci, o dost jinačí, ale nějakým způsobem mi zapadala do toho konceptu repu takového jako trošku možná drsnějšího prostředí a bude to absint. Nás nakontaktoval pan Václav Seidl, který je spoluvlastníkem klubu Naproti, nebo spíš baru, a dlouhodobě se zabývá absinty, ale řekla bych, opravdu na profesionální úrovni a už jenom z té schůzky, kde jsme se s ním potkali, bylo vidět, že nejenom, že to má rád, ale zajímá ho historie a on dělá degustace spíš takové zážitkové, jo, že on se oblíkne dobový oblek, prostě jak velká sláva absintu, že byla okolo prokletých básníků, ale my máme zažitou trošku nějakou představu a on nám ji dost vyvrátil. Takže to povídání okolo toho, co jako o tom ví, a on opravdu každý rok jezdí i na absintiády, což jsme taky netušili, že to vlastně existuje, že se degustuje takhle, degustují se nové druhy absintu a porovnává se to. Už je členem poroty, takže to není už úplně nováček. Co můžu slíbit, teda nejspíš spíš jeho jménem teda,

0: že lidé neodejdou opilí. Tohle je zajímavé. On říkal vlastně absint, ten správný absint, ten první, ten pravý, neznamená, že se člověk s prominutím zboří a skončí pod stolem. Naopak, když se pije správným způsobem, tak vytvoří takovou jako hladinu, jak to říct, no, ne opilosti právě. On říká propít se ke střízlivosti, že někdy jsou jeho hosté překvapení, že vlastně se až tak neopili. Jo, jak by čekali. Takže já si myslím, že tohle je letos opravdu jedinečný zážitek, na který by lidé mohli jít jednak ze zvědavosti, ochutnat, jak chutnají jiné absinty. Je to rozhodně něco jiného, než co vidíte v obchodech. Chutná to jinak a ta historie je zajímavá. A pan Seidl to říká opravdu jako chytlavě. Mm-hmm.
1: Tak pokud se chcete přesvědčit o tom, že opravdu se z absintu neopijete, tak je to tip pro vás. Co nabízíte letos pro ty nejmenší?
0: Tím, že jsme se zabývali fotografií pro otevírací akci pro tu vernisáž a ono je výročí od vzniku první fotografie, to myslím 200 let, tak jsme chtěli tu fotku nějakým způsobem reflektovat, aby si to mohli i ti maložci zkusit. Oslovili jsme jednu paní, která dělá výtvarné dílny a bude z toho taková trošku koláž, kdy se budou děti s rodiči moct na místě vyfotit, budou tam mít k tomu různý propriety, aby to mohla být trošku větší legrace. A pak z toho budou na základě teda jejich nějakých instrukcí vytvářet koláž. Ale určitým způsobem. Ona to má velice dobře promyšlené. Takže jo, je to hravá dílna s fotkou. No, kdo si veme i svůj foťák, taky možný, bude se to tisknout a pak dotvářet. Každý si odnese něco. Nějaký svůj výrobek, takže budeme rádi, když přijdete. Je to teda v prostorách Francouzské aliance, takže v centru.
1: A na co se nejvíce těšíte vy osobně? Máte tam nějaký přímo nějakou věc, kterou se určitě nechcete nechat ujít?
0: Tak to je dobrá otázka. Já bych měla jít samozřejmě s nadšením na všechno. Což možná
1: jako
0: půjdu.
1: Organizátorka. Určitě.
0: Ano, no, já jsem zvědavá na ten rap, na ten koncert, jak to vlastně bude rezonovat mezi lidmi, jestli se to naplní, jestli to bude dobrý. Já věřím, že ano, že je to něco, co fakt frčí. A možná bych připomněla ještě tu překladatelskou přednášku, kterou máme v rezidenci Kapral. Pozvali jsme letos Petru Zikmundovou, která překládá Constance de Bray a Virginie de Pont, což jsou autorky dost kontroverzní, píšou přesně trošku drsnějším jazykem, zrovna ta de Pont. Docela se čte. Constance de Bray bude dokonce na letošním světě knihy, se kterým se trošku termínově křížíme, což je škoda. A ty témata, které přináší, zase jsou to jak subkultury, tak je to nějaký coming out, je to život lidí trošku, jak bych to řekla, no, ne úplně tradičně a ten konflikt se společností, který pak vzniká, je zajímavý, je to paní Zikmundová je v podstatě už bych řekla odbornice na tyto autorky, protože je překládá opravdu v řadě. Takže to si myslím, že je zajímavý i pro ten kontext toho rapu a toho jazyka. Je to opravdu, kdo se rád zabývá francouzštinou, tím, jak je ten jazyk živý, kam se vyvíjí, tak by ho to mohlo určitě oslovit. No, na co bych se ještě mohla tak chystat? Určitě jsou zajímavé přednášky, které chystáme. A já bych možná zmínila teda ještě přednášku v MZKčku, která se bude týkat otroctví a Montesquieu, což je úplně, by se dalo říct, jako mimo kontext toho festivalu. Ale přišel s tím mladý doktorant z Masarykovy univerzity a má to téma pojaté opravdu zajímavě. Řekla bych, že tam je prostor pro velké překvapení. Tak pokud rádi si poslechnete někoho, kdo mluví chytře, tak určitě přijďte.
1: Zmiňovali jsme, že organizátorem festivalu je Francouzská aliance. Už to na začátku trošku zaznělo, ale ještě přesto vás poprosím, kdybyste mohla trošičku blíže představit právě činnost Francouzské aliance, co je jejím posláním. Mhm.
0: Tak poslání je šířit francouzštinu, francouzský jazyk, poskytovat kvalitní vzdělávání v tomto ohledu od začátečníku až po opravdu velice pokročilé. Což si myslím, že pokud člověk už má úroveň francouzštiny, dejme tomu třeba středoškolskou B1, tak Aliance v tomto ohledu nabízí asi největší možnost široko daleko v tom, jak pokračovat opravdu k té nejvyšší úrovni. Máme rodilé lektory, máme zkušené lektory, až opravdu do té C1, C2 se můžete dostat, což často jazykovky neposkytují, nebo ti lidé u toho nevydrží. Jo, to už jsou pak opravdu skupinky malé, které mají tuto úroveň, ale tohle ta francouzská aliance poskytuje. Poskytuje i zkoušky DELF, jinde to vlastně na jazykových školách nemáte tuto možnost, tam jsou jenom ty státní jazykové zkoušky, ale tohle je opravdu francouzská zkouška, francouzská státní zkouška, bych řekla, která je brána v potaz právě i ve Francii nebo ve frankofonních státech. Takže tohle je určitě ten základní motivace francouzské aliance, proč existuje. A pak je to i teda to sdílení nějaké nebo šíření kultury z Francie.
1: Možná bychom mohli také zmínit mediatéku, kde je možnost si vlastně zapůjčit literaturu, i třeba filmy, učebnice a podobně, protože přece jenom na jiném místě v Brně asi neseženeme tolik literatury.
0: Ano, to byl vždycky problém trošku, když jsem studovala francouzštinu, kde teda sehnat ty originály. Takže něco je samozřejmě v MZKáčku, něco je na univerzitě, na Fildě a něco je na francouzské alianci. Myslím si, že ta biblioteka teda je, nebo mediatek, spíš máme tam, ano, tak jsou tam i DVDčka, pokud má někdo na čem to ještě dneska přehrát. Ona prošla docela takovým jako protřízením. Myslím si, že cíl je aktuálně nabízet opravdu spíš ty aktuálnější věci, že nikdo nepočítá, že by se četli ty starší, jsou tam i učebnice, což je dobré, cvičebnice, ať si to člověk nemusí všechno kupovat, tak je možný si to půjčit. A tam probíhá teda to třídění docela hodně, protože úplně ty staré se třídily, což znamená, že si můžete tuto starou učebnici klidně odnést z domu. Že to Aliance občas nechává k rozebrání, takže kdybyste měli chuť... tak se určitě se tam stavte. Ale jo, je tam možnost číst aktuální literaturu, plus když jste členy francouzské aliance, můžete dostat vstup do mediatek online, kde můžete mít přístup k filmům, k literatuře, které jinde nejsou. Je to teda online, ale ta možnost tu je.
1: Zmiňovali jsme také, že francouzské aliance jsou ve vícero městech České republiky, třeba v Olomouci, v Plzni, v Pardubicích nebo v Českých Budějovicích, a právě se tam také koná festival Bonjour město. Tak spolupracujete nějak navzájem, inspirujete se, nebo to spíše opravdu individuální akce?
0: No, já bych, a teď bych nechtěla, aby to znělo nějak pejorativně, jo. Ta spolupráce je těžká v tom, že máme ten festival každý v jiným termínu. A občas jsem se snažila těm kapelám třeba nabídnout aliancím ty naše kapely, když už přijdou do České republiky, aby měli možnost zahrát na různých místech. Tam jsem se úplně nesetkala s velkou odezvou, takže já mám pocit ze své pozice, že spíše bych ráda navazovala kontakt s tou Prahou, která by nám mohla poskytovat své kontakty. Ale jinak ty festivaly bohužel fungují spíš na tom, co zrovna mají k dispozici asi i teda finančně. Ale mohlo by to být lepší, si myslím. Mohlo by to být lepší. Vždy záleží na tom, kdo zrovna je na místě. V některých městech je veliká fluktuace, no, tak na tom to stojí. Ale už se nám stalo, že jsme se třeba inspirovali, že jsme se podívali, co měli jinde, jestli je to zajímavé. Takže možná i my fungujeme jako inspirace pro někoho, to by bylo fajn zjistit.
1: Zmiňovala jste také spolupráci s městem Rennes. Jak dlouho trvá a jak se konkrétně projevuje třeba právě v tomto festivalu?
0: Na to jsem zapomněla, to je dobře, že to připomínáte. My budeme mít v rámci festivalu na rezidenci umělkyni z Rennes. Říká si Mandragore a je to jednak malířka. V Brně už vystavovala v rámci festivalu Koma, protože dělá i komiksy. A letos bude pobývat v Brně po většinu času festivalu a bude malovat. Bude malovat, jednak bychom rádi, aby malovala nebo zaznamenala kreslířsky některé akce festivalu. a zároveň se nechá inspirovat městem, takže tady je sice otázníček, jak to dopadne, ale očekáváme spíš příjemné překvapení. Závěr její rezidence bude vyvrcholením festivalu 20. května, proběhne to v Panxi a bude tam vernisáž jednak toho, co zhotoví tady na rezidenci a něco, co přiveze. A zároveň zahraje na harfu, protože je i harfenistka. Zpívá k tomu, takže je to multižánrová umělkyně. Ano, každý rok se snažíme někoho z Ren dovést. Město to podporuje, takže tady je ta spolupráce dobrá. Funguje to 60 let to partnerství. Spíš bych řekla, že bychom potřebovali více umělců v Ren. Že občas je těžké někoho najít, ale když už se to podaří, nebo neradi se opakujeme, tak, ale ta spolupráce je dobrá, funguje to dobře, ti lidé rádi jezdí, byť je to vlastně hrozně daleko, je to nejzazší bod Francie pomalu, tak ta spolupráce je opravdu zajímavá. A mám pocit, že třeba pro spisovatele nabízí teďka aktuálně město Brno rezidence právě v La Rochelle, což je teda, není to Ren, je to Bretaň, ale to může být také zajímavé. Takže to partnerství je silné, bych řekla.
1: Na začátku našeho rozhovoru zaznělo, že pro účast na festivalu není nezbytná francouzština, ale je to velká výhoda a na některých programech je to opravdu lepší umět francouzsky. Jak si myslíte, že jsou na tom Češi s učením francouzštiny? Je to oblíbený jazyk, nebo si myslíte, že to má ještě jisté rezervy?
0: On je to jazyk těžký, takže se hodně lidí natchne. Někdo skončí u číslovek, ty jsou takové komplikovanější. Někdo skončí s sousledností časovou. Je to těžké. Myslím si, že tu úroveň do nějaké té B1, nějaký procento lidí má. Samozřejmě mají výhodu děcka z jazykových gimplů. Pak jsou to často ti, kteří se natknou a jedou do Francie na stáž. Ti potom chtějí na tom jazyku často pracovat, takže se vrací. Docela jsou oblíbené i takové intenzivní kurzy, které probíhají v létě na Alianci. Takový drill. Někdo nemá na drill, ale někdo jo, vyloženě to chtějí. Takovou jako
1: jeden týden
0: nalejvárnu. No. A pak jsou studenti, kteří to mají jako zážitkový koníček, si myslím, že prostě se jim líbí ten jazyk a tak si udržují tu určitou úroveň. Když je to ta A2, B1, to znamená, že už si objednáte v restauraci, trošku něco řeknete, ale nejste samozřejmě na úrovni rodilého mluvčího, tak takovou nějakou úroveň si lidé, myslím si, že zrovna i na Alianci rádi udržují. Jo, protože samozřejmě, když nemáte možnost denně mluvit nebo denně ten jazyk používat, tak je to těžké. Ale je prý dobré se do jazyku ponořit, když se ho člověk chce naučit, to znamená obklopit se jim všude. Poslouchat francouzské rádio, dívat se občas na filmy bez titulek, zkusit to. Tam já doporučuji třeba zkoušet film, který už jste viděli. Takový Titanic, který někdo viděl 11krát. Pustit si ve francouzštině je super, protože už se nezabýváte úplně tím dějem, ale tím, co říkají. Takže ty mechanismy jsou různé a myslím si, že francouzská Aliance tím, že jsou tam i hodně mladí lektoři, jednak samozřejmě matadoři, ale i mladí, tak přichází s různými zajímavými metodami, jo, jak tu francouzštinu učit atraktivněji a ty možnosti jsou jako veliké. Takže si myslím, že francouzština může být i fajn koníček.
1: Samozřejmě šíření francouzské kultury je hodně o jazyku, ale nejen. Jak to vnímáte v těch dalších sférách? Daří se šířit francouzskou nebo frankofonní kulturu mezi Čechy?
0: Já myslím, že my si rádi zvykneme vždycky na nějaký typ věci, tak jako tady všichni chodí na ZAS. Já vnímám ZAS, samozřejmě jako tam jsou nesporné kvality pěvecké, ale je to takové trošku pokračování toho klasického šanzonu, toho stereotypu, který nám tady tak jako zůstal, jo. Takže nevím, no třeba takový rapper Maniak, tady brněnský rapper, který má česko-ruské kořeny, jednu dobu žil ve Francii, nějakým způsobem se zabýval tím francouzským rapem. Myslím si, že člověk si zatím jako musí jít trošku, aby to našel, aby to hledal a aby si našel to, co ho z té Francie oslovuje nejvíc. Jo?
1: Aby nezůstal u té zajeté klasiky jako Edith Piaf. A
0: je to tak, je to tak, že ta starší generace, která zná Louis Define, Defineze, Belmonda a podobně, jakoby mají v uvozovkách více načteno, nakoukáno. ta současná produkce je podle mě jako horší dohledání. I v televizi toho tolik podle mě není. Takže bych jako vybízela k tomu aktivně hledat. No. Pak je problém, a s tím se setkávám právě v tom tvoření programu, že je hodně francouzských interpretů, co to zkouší, ale v angličtině. Mm-hmm. To mi třeba, byť to může být skvělý, to my jako moc nebereme. Protože chceme opravdu, aby ten interpret přinášel ten jazyk. Jo, takže i to může být těžší najít si tu francouzštinu v té francouzské hudbě, když ti Francouzi zpívají anglicky, že jo? Ne, někdy i španělsky. Ale jo, já věřím, že ta francouzština si jako obhajuje své místo, že jsou vytrvalí ti studenti, nebo zároveň, když chcete něco, co nedělá každý, tak ta francouzština to vlastně nabízí. Jo, jako, a taky říkám, že často se dá využít francouzština i v té angličtině. Přece jenom některá slovíčka se používají i v angličtině a často znějí víc diplomaticky. Takže když chcete použít v angličtině francouzštinu, tak budete třeba vypadat chytřejc.
1: Je to hodně pomůcka.
0: Může to být pomůcka.
1: Blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Já bych vás ještě poprosila, kdybyste mohla závěrem zmínit nějaký důvod nebo nějaké takové vybídnutí, proč by se určitě lidé v okolí Brna tedy měli festivalu zúčastnit a proč by si ho neměli nechat ujít.
0: Tak já bych řekla, že by se měli určitě chtít zúčastnit kvůli tomu, aby zažili něco, co jim Brno nemůže poskytnout během zbytku roku. Myslím si, že ten jazyk, francouzština, mít možnost ho slyšet, jak zpívat, tak mluvit, jako lahodí to uchu, je to vstup do jiné kultury. Vždycky ten vstup do jiné kultury nabízí nějakou inspiraci, něco nového, takže pokud chcete mít milý zážitek, milý nebo možná i intenzivní, tak je to ten festival Bonjour Brno. Je to festival, kde se dá jíst, poslouchat, kde se dá koukat na filmy, kde máme vlastně tu škálu umění podle mě pokrytou. Takže lze si vyzobat. Nemusíte jít na všechno, lze si vyzobat to, co vás zajímá a zkuste to. Zkuste si přičichnout k Francii trošku zase z jiných stránek. Je to podle mě objevné.
1: Děkuji vám. Přeji, ať se festival vydaří, ať má co nejvíce spokojených účastníků a ať se daří i nadále navazovat různé zajímavé kontakty se zajímavými lidmi.
0: Děkujeme a doufáme, že se budeme potkávat na festivale.
1: Hostem dnešního pořadu Na stole je téma byla programová ředitelka festivalu Bonjour Brno, magistra Adéla Poláková. Od mikrofonu se loučí Natálie Fajtová, o zvuk a střih se staral Roman Kabelka. Ton dire orchestre, c'est pas que je t'aime pas, ferme la porte, je compte les pièces. Je sais bien que dans la vie tout le monde a ses problèmes, mais quand t'es né dans mon pays, c'est pas les mêmes.

Člověk nežije iba jedlom, no mnohým je to celkom jedno. Dají si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Člověk nemůže žít len chlebom, člověkom by tak jistě nebol, možno by bol len lepšie zviera a lačno sa na svet

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

koleční tramvaje. A cesta dál tiše kvete. Stačí se koukat a mít klid.

krásně mlsný, těma si ráno osladí. Ty pod pravým už jsou dost drsný, ale mě to vůbec

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název Milost stvořená a milost nestvořená. Písmo, řečtí otcové, východní autoři mluví o přítomnosti Ducha svatého a s ním i syna i otce v lidském srdci. Podle slov apoštola Pavla už tedy nežijeme podle těla, nýbrž podle ducha, protože v nás duch boží skutečně přebývá. Splnil se tak příslib Kristův, který řekl, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14. kapitola. Na západě se však od středověku mluví o milosti, která není přímo Duchem svatým jako osobou Nejsvětější Trojice, ale jeho darem. Římský katechismus ji definuje jako trvalou nadpřirozenou vlastnost duše podobnou záři a lesku, který zahlazuje všechny skvrny duše a dává jí světlo a krásu. Jak pak vysvětlit texty písma, ve kterých čteme o přítomnosti Ducha svatého? Scholastikové říkali, že se tomu má rozumět jen přibližně, v přeneseném smyslu. Kdyby byl sám Duch svatý v srdci člověka, byli bychom všichni stejně svatí, jako je svatý Bůh v nebi. Chápeme-li naopak milost jako dar, je tolik rozdílů, kolik je možných darů. Moderní teologové se zase vrátili k této otázce. Užívají dvou výrazů. Milost nestvořená, to je přítomnost samého Ducha svatého, a milost stvořená, to je to, co Duch svatý v lidské duši působí, jeho dar. Jak spolu obojí souvisí? Jednoduché a přitom pěkné vysvětlení podává Šében. Duše je jako vosk. Duch svatý, neboli milost nestvořená, je pečetním prstenem, který se vzdálí, ale obraz zůstane. Tak tomu bývá v hmotném světě. V duchovním však je nerozlučně spojena přítomnost s činností. Kdyby se Duch svatý vzdálil, nezůstala by ani v duši jeho pečeť, milost. Můžeme tedy říci obojí. Jsme chrámem Ducha svatého a tento duch nás přetváří, zdobí, obdařuje svou milostí svým světlem. Jedním paprskem světla, píše svatý Cyril Jeruzalémský, všechno nabývá barvy. Tak i Duch svatý osvěcuje všechny, kdo mají oči. Je-li však někdo slepý a nedostává se mu milosti, ať neobžalovává ducha, ale svou vlastní nevěru.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
0: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Na Proglasu začíná 15.20. kolo hitparády, do které i vy můžete hlasovat. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. Tady je první nová skladba, 12. místo, Jirka Čevela a píseň V nebi nad polem.

První píseň v dnešní hitparádě nám nabídl Jirka Čevela, jinak zpěvák skupiny Cirkus Problém. V nebi nad polem je první píseň z jeho připravovaného sólového alba. Singl vznikl krátce po ruské invazi na Ukrajinu a nese v sobě výpověď o ztrátě, bezmoci i deziluzi. Válka nezačíná výstřelem, ale tím, že zapomeneme na jeden lidský příběh, říká Jiří Čevela. K tématu války se dnes ještě vrátíme, ale na 11. místě vám představím slovenskou skupinu Terrible Twos v čele s držitelkou ceny Proglasu za krásu slova Luciou Piusi. Z alba Posledné letné dni to bude píseň Ulica láka.

Které místo byste určitě nenavštívili? Ptal jsem se vás minulý týden v anketní otázce. Posluchač Honza napsal, kolikrát už si člověk řekl, že by někam nešel, no a nakonec tam třeba stejně vyrazil. Můžu říkat tisíckrát, že bych nešel zabíjet, ale jak můžeme vidět už několik let na Ukrajině, lidem nic jiného nezbývá, pokud se chtějí ubránit agresorovi, který se nerozpakuje mučit a zabíjet jejich rodiče, děti, manželky, sousedy a přátele. Takže si můžu myslet, že bych někam nešel, ale realita mě může donutit změnit názor. Asi bych po dlouhém přemýšlení sepsal obsáhlý seznam míst, kam bych nešel, ale určitě by to nakonec byly převážně samé triviální věci. Já moc děkuji za odpověď. Na Ukrajině sice zuří válka právě teď, ale válčilo se tam samozřejmě i v první polovině 40. let minulého století. A právě texty sesbírané na území Ukrajiny v době druhé světové války zpracovává do hudební podoby kanadská skupina Yiddish Glory. Právě jí vyšlo druhé album s názvem The Silenced Song. Z něj si poslechneme píseň A Girl from Kyiv, dívka z Kyjeva, místo 10.

Slyšeli jsme tři nové písně dnešního 15. 20. kola hitparády na Proglasu. Jirka Čevela a V nebi nad polem, skupina Terrible Twos a Ulica Láka a Jidiš Glory a Dívka z Kyjeva. Hlasujete pro tři písně z celé této hodiny, tedy ze všech 12. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Hlasování nám pošlete e-mailem nebo přes formulář na našem webu do středečního poledne. Konkrétní kontakty připomenu na konci pořadu. 9. místo Žamboši a píseň Skrýš ze stejnojmenného alba.

na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné. A ať se nebojím.

0: souhlasně.
1: I dnes pro vás mám tipy na novinky na hudebním trhu. V červnu vydá nové album třebíčská skupina Lucky Mary. Dívka je kanadská skupina, která moderním způsobem zpracovává slovanský folklor. Její album se jmenuje Folk Fatal a nové album má v Česku usazený íránský kytarista Shahab Tolui. Nazval je Chivediamo Goldoni a zařadil na ně skladby, které vznikly pro inscenaci komedie Karla Goldoniho Poprask na laguně. S Lucky Mary i s Shahabem Tolujím chystáme rozhovory do pořadu Jak se vám líbí. Osmé místo Peter Lipa a AMC Trio a Můdrý čas.
0: Teď sa vonku prudko schladí, keď ťa štípe mráz. Nechoď prosím bez nálady, leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje,

V minulých dnech zasáhla český hudební svět smutná zpráva o úmrtí Miloše Grubera, jednoho ze zakladatelů vydavatelství Indies a člověka, který za více než 30 let vydal obrovské množství kvalitní hudby. Stál za alby Petra Linharta a Majerových brzdových tabulek, sester Steinových, Psích vojáků, Jiřího dědečka, Už jsme doma a mnoha dalších. I když Miloš sám nebyl hudebně aktivní, opravdu toho pro českou scénu udělal hrozně moc. A tak mě napadlo položit dnešní anketní otázku takto. Kterého člověka nebo kterých lidí si vážíte za to, co dělají nebo udělali pro naši hudební scénu? Může to být vydavatel, novinář, pořadatel koncertů a festivalů, pedagog, kdokoliv vás napadne. Sedmý je Roman Dostál a píseň Utiš nás.

Zvu vás na koncerty islandský hudebník pan Thorarensen nebo sbor seniorek Elpida. Budou hosty programu Public House v centru Meat Factory v Praze 5. května. Na programu bude také zahájení 3 nových výstav nebo komentovaná prohlídka ateliéru. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 5. a 6. května Tonya Graves, 11. května americko-izraelské Oznoy Trio, 12. května pianista Aaron Parks s projektem Little Big a 19. května dánská baskytaristka Ida Nielsen se skupinou The Funk Bots. V Rožnově pod Radhoštěm mají 7. května koncert skupiny Rivermonds, posledné decembrové dni a duben v Pešti. Dále 15. května v Rožnově vystoupí Ctip a Nausea Orchestra a 22. května Načeva v rámci turné k 30 letům od alba Nebe je rudý. Na nádraží Sudoměř u Mladé Boleslavy se bude 9. května konat festival Trampů ráj. Vystoupí skupiny Kati, Hlas hor, Korzáři a Vojta Kyďák Tomáško. Skupina Fukanec zahraje v experimentálním studiu v Liberci 12. května. Festival ZUŠ Open zahájí 13. května benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené rytíři talentu, který se uskuteční na Pražském hradě. Pod taktovkou dirigenta Jana Kučery na něm vystoupí na 300 účinkujících, jak z řad žáků základních uměleckých škol ze všech krajů republiky, tak i profesionálních umělců. Mili Janatková a Jaroslav Kořán představí své společné dvojalbum Písně dne a Písně noci v čítárně Unijazz v Praze 13. května. Na náměstí Svobody v Brně se v neděli 17. května koná benefiční festival Kripl Kára Candec. Vystoupí na něm například Monika Birtusová, Zkusme to, Ukulele Troublemakers a jako hlavní host The Tap Tap. Lada a kapela a Ivo Cicvárek mají 29. května koncert v experimentálním studiu v Liberci. Na místo 6. jste dnes poslali slovenskou zpěvačku a herečku Dorotu Nuotovou a píseň Requiem za krajinu.

Posluchač Marcel napsal: moc děkuji za pestré menu CD, které mě bylo doručeno minulý týden. Moc se mi líbí osobité a energické album Beaty Bocek Bílo. Skupinu Bran jsem znal jen okrajově, jejich album Galet Komplet mě rozhodně zaujalo. Oceňuji, že kapela hraje hudbu po svém a bretaňské lidové motivy jsou jen inspirací, líbí se mi i české texty. U Žambochů, jde o starší album Světlojemi, jsem kvalitní texty očekával, k tomu výborná hudba, kde bych vyzdvihl rytmiku v podání Jiří Zelenka bicí a František Raba kontrabas. Dobře se poslouchá i Dyson Jalo, album Cycles, je to celkem srozumitelný jazz. Na poslech World Music se teprve chystám, jako první mám připraveno album New Global Ensemble Dream Walking. Já moc děkuji Marcelovi za reakci. Alba, která vám posílám jako dárky, vybírám vždy z části s přihlédnutím k vašemu hlasování a k vašim tipům a poznámkám, ale je mi jasné, že ne vždy se trefím. O to jsem raději, když čtu, že výhra opravdu našla spřízněné uši. Pátá je dnes karlovarská skupina Poslední vagon a Poutník.

Co pro vás na začátku května chystáme v našich hudebních pořadech? V pátek 1. května vám v 19.15 nabídneme další měsíční přehled žebříčku World Music Charts Europe. V pondělí 4. května to bude rozhovor s Frankem Landnem z newyorské skupiny The Klezmatics o 40 letech kapely a o novém albu. S Monikou Midriakovou o projektu Leto s Monikou budeme hovořit v úterý 5. května. Ve středu u nás bude hrát živě skupina Oliver Kucharovič Kvartet a ve čtvrtek bluesový V-band. V pořadu Slyšte lidé se budu v sobotu 2. května věnovat produkci německého hudebního vydavatelství GLM Records. Čtvrté místo Igor Orozovič a Aneta Langerová a píseň Je to dávno.

lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

Posluchač Pavel, který mimochodem hlasoval z Kazachstánu, napsal: výzva mě celkem pobavila, protože míst, kam bych nešel, je opravdu jen málo a musel bych dost přemýšlet, ale vy jste mě zachránil s nápovědou a tak vězte, že bych za žádných okolností nešel do veřejného domu. Já Pavlovi děkuji za účast v anketě a pošlu výhru, nikoli však do Kazachstánu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a odměním Honzu Moravce. Třetí místo Vladimír Merta a Loď bez lodivoda.

Posluchačka Kateřina poslala komentář ne k hitparádě, ale k letošním výsledkům cen Anděl. Připomínám, že cenu za folk obdržel Jan Běťák za album Jazykem květin. Kateřina napsala, fandila jsem tentokrát Žambochům. Přestože na Janu Běťákovi jsme byli u nás naživo a koncert byl opravdu pěkný. Jeho CD mě zdaleka tolik nezaujalo a aranže mi přijdou jednotvárné, což u Žambochů je přesně naopak. CD je živé, pestrobarevné a zajímavé. Já děkuji za názor, klidně se i vy ostatní přidejte s názorem na výsledky Andělů nebo i jiných hudebních cen. Žambochy jsme dnes už slyšeli. Druhá je Tereza Richtrová, které po šesti kolech měníme píseň. Z alba Místa krajiny to nově bude skladba Boží muka.

Posluchačka Tereza napsala, přemýšlela jsem nad anketní otázkou a jako první mě napadly situace v přírodě. Určitě mě nelákají vysoké hory, do kterých musí mít člověk horolezeckou výbavu. Mám hory moc ráda, ale vždycky si říkám, že mě baví turisticky do té výšky, kam si můžu vylézt po svých vlastních nohách. Taky mě vůbec nelákají kosmické lety a do rakety bych lezla jen nerada. Obecně se mi nelíbí těsné prostory, takže stejně tak by se mi moc nechtělo do ponorky. Také jsem jako dítě neměla ráda pouťové domy hrůzy a strašidel, ale ani vysoké kolotoče a rychlé atrakce, jako třeba centrifuga. Jako dítě jsem je vyzkoušela, ale dnes už by mě tam asi nikdo nedostal. Já děkuji za odpověď. Do tohoto kola neprošli Julia Kozáková, skupina Vesna a Lor a kapela Boží muka. Vítězem 15. 20. kola hitparády na Proglasu se stává slovenská skupina Hrdza, které taky po 6 kolech měníme píseň z alba Čo mi je, to mi je, to bude píseň Beťár dívka.

Mám pro vás ještě jednu sadu pozvánek. Kapela Bonsai číslo 3 má koncert 6. května v Liberci v Cross Café a 29. května v Kaplici v rámci Noci kostelů. Folková skupina Cihelna a spol. Vystoupí 9. května v Táboře a 28. května na sochařském sympóziu v Plané nad Lužnicí. Folková formace Jojo a Sirka and Los Losos vystoupí 9. května v Milevsku a 16. května v Sezimově Ústí. Jan Burian má koncert v Cross Café u práce v Plzni 14. května. V sobotu 16. května se v prostoru Nové libeňské synagogy v Praze koná MaFest, festival jazzového vydavatelství Ma Records. Svá nová alba zde mimo jiné představí akordeonista Vojta Drnek nebo hudebník Jan Michálek. Skupina Nezmaři zahraje 20. května v kempu Malý Jordán v Táboře. Festival Ponava Fest bude probíhat v parku Lužánky v Brně od 22. do 24. května. Vystoupí na něm mimo jiné Prun, Radim Babák, Rajta Raj, Martina Trchová, Tomáš David a Naiv kolektiv Dunaj s Janou Vébrovou nebo řecká zpěvačka Savina Janatu. V Sázavě na Vysočině se 23. května koná první kočovný ekumenický festival. Zahrají na něm mimo jiné Listověj, Člověk krve nebo Roman Hampachr. V Nymburce si můžete 24. května poslechnout skupinu Spolektiv. Honza Přeslička ze skupiny Epidemie má solový koncert v Cross Café Třída míru v Pardubicích 27. května. Festival Boskovice bude probíhat od 9. do 12. července. Letos na něm vystoupí například Nauzea orchestra, Ruce naší Dory, Michal Rataj a Oskar Térek, Obligatné nebo něco. A to už je z hitparády prakticky vše. Tady je ještě přehled soutěžních písní. Dvanácté místo Jirka Čevela, píseň V nebi nad polem.

Hlasujte e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Pořad pro vás připravil Milan Tesař. Ve zvukové režii spolupracoval Roman Kabelka.

Milí posluchači, vítejte opět po měsíci u pořadu Soaré, který pro vás připravuje Kateřina Grafová. Dnes se společně podíváme do světa nahrávek holandského vydavatelství Pentaton. To nabízí ve vysoké kvalitě především nahrávky klasické hudby. Představuje vynikající solisty, orchestry i komorní soubory. Rádio Proglas s tímto vydavatelstvím navázalo mediální spolupráci. Jeho zajímavé tituly v příštích měsících obohatí i naše pořady. Dnešní sváteční večer bude patřit mezzosopranistce Magdaleně Kožené. Zazní ukázky z jejich alb, která vznikla právě pro vydavatelství Pentaton. Uslyšíme nahrávky s Českou filharmonií, se souborem Collegium 1704 a také komorní písně, které Magdalena Kožená natočila ve spolupráci se svým manželem Simonem Rettlem a s dalšími hudebními přáteli. Magdalena Kožená se narodila v Brně. První hudební zkušenosti získala v dětském sboru Kantiléna. Zpěv dále studovala na Brněnské konzervatoři a později na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Na mezinárodní scéně na sebe výrazně upozornila v roce 1995, kdy se stala absolutní vítězkou Mozartovy soutěže v Salzburku. V současné době patří mezi vyhledávané světové pěvkyně. Mimořádné uznání si získala především interpretací barokní hudby. Spolupracuje s předními soubory specializovanými na historicky poučenou interpretaci. Její nahrávky Bachových kantát a paší jsou vysoce ceněny nejen hudebními kritiky, ale i posluchači po celém světě. Na operních scénách zaujala mimo jiné v Händlově opeře Alčina, kde stvárnila hlavní postavu. S touto rolí se představila na podzim roku 2025 v Brně v Janáčkově divadle. Magdalena Kožená se věnuje také podpoře mladých hudebníků. Je patronkou projektu ZUŠ Open, který každoročně představuje jedinečný systém základního uměleckého vzdělávání v České republice. Ale teď už se pojďme zastavit u jedné z nahrávek vydavatelství Pentaton. Jako první si v podání Magdaleny Kožené pustíme písně na jednu stranu Bohuslava Martinů. Skladatel je napsal v roce 1943 během druhé světové války ve Spojených státech. Použil v nich lidové texty ze Sušilovy sbírky. Písně jsou krátké, přesto však velmi působivé a nesou v sobě vzpomínku na domov. Jejich názvy jsou Rosička, Otevření slovečkem, Cesta k milé, Chodníček, U maměnky, Sen Panny Marie a Rozmarín.

Nyní je všechny uslyšíme v orchestrální úprave Jiřího Temla v podání mezzosopranistky Magdaleny Kožené za doprovodu České filharmonie, řízené Simonem Rettlem.

Z alba Czech Songs Magdalena Kožená, natočeného na přelomu let 2022 a 2023 s Českou filharmonií pod taktovkou Simona Rettla, si poslechneme ještě jednu ukázku. Bude jí ukolébavka na hebrejský text, kterou v roce 1943 v koncentračním táboře v Terezíně napsal Gideon Klein. Tento nadaný židovský klavírista a skladatel zemřel ve svých 26 letech v koncentračním táboře ve Fürstengrube, kam byl deportován s Osvětimi. Kleinovu ukolébavku nyní uslyšíme v úpravě pro sólový zpěv a orchestr. Zinstrumentoval ji Jiří Gemrot. Zpívá Magdalena Kožená, doprovází Česká filharmonie pod taktovkou Simona Rettla.

Další album vydavatelství Pentaton, které vzniklo s Magdalenou Koženou, bylo natočené v září roku 2018 v Praze. Nese název Il Giardino dei Sospiri, v překladu Zahrada nářků. Představuje ukázky z barokních světských kantát a oratorií. Všechny spojuje téma tragické lásky antických a starozákonních hrdinek a také silné emoce, vášeň, láska, žal, ale i tvrdohlavost a pomsta. Tato nahrávka vznikla ve spolupráci se špičkovým českým souborem Collegium 1704, jehož uměleckým vedoucím je Václav Lux. Do dnešního soaré jsem z tohoto alba vybrala dvě ukázky. Nejprve zazní árie z kantáty Opuštěná Ariadna benátského skladatele Benedetta Marcella. Příběh vychází z antického mýtu o Ariadně, kterou opustil král Tézeus. Uslyšíme árii, jejíž název v českém překladu znamená bolest, která odlétá. Její hudba plná ozdob a stupnicových běhů vyjadřuje smíření se s radou a naději v novou lásku, kterou Ariadně přináší bůh vína Dionýzos. Árii Ariadny Benedetta Marcella nyní přednese Magdalena Kožená spolu se souborem Collegium 1704 pod taktovkou Václava Luxe.

Druhou ukázkou z alba Zahrada nášků bude árie z oratoria Atália. Starozákonní příběh kruté vládkyně Atálie, která v touze pomoci zavraždila své vnuky, byl v 18. století velmi častý. Magdalena Kožená a Kolegium 1704 vybrali pro zmíněné album árii Atálie od italského skladatele Francesca Gaspariniho. Hudební řeč árie s názvem Stíny starosti a podezření dokonale vystihuje Atáliinu neskrotnou touhu pomoci, ale také její strach a úzkost. Atálii nyní zaspívá Magdalena Kožená, doprovází opět Kolegium 1704 v čele s Václavem Luxem.

V poslední části dnešního pořadu si představíme album Magdaleny Kožené, který nese stejný název jako náš pořad. Jmenuje se Soirée. Toto francouzské označení je používáno v souvislosti s klidnou večerní atmosférou, naplněnou hudbou a setkáním s uměním. Album Soirée, vydané u společnosti Pentaton, nabízí výběr komorních písní. Nahrávka vznikla v červenci roku 2017 v Berlíně. Magdalena Kožená na ní spolupracovala se svým manželem Simonem Rettlem, který ji doprovází na klavír. V jednotlivých písních se k ním přidávají také jejich hudební přátelé. Houslista Wolfram Brandl, houslistka Rahel Rilling, violistka Julia Dejneka, čelista David Adorian, klarinetista Andrew Mariner a flétnista Kaspar Cendr. Jako první si z tohoto alba poslechneme komorní písně s podtitulem Ofélie, které zkomponoval Johannes Brahms. Tyto krátké skladby vycházejí ze Shakespeareovy tragédie Hamlet. Zobrazují nevinnou a nešťastně zamilovanou Ofélii, hluboce zraněnou Hamletovým odmítnutím. Brahmsovy písně vynikají svou stručností i silným výrazem. V nahrávce, kterou za chvíli uslyšíme, zazní sólový part smutné Ofélie v podání Magdaleny Kožené za doprovodu smyčcového kvarteta.

Druhou ukázkou z alba Soaré budou Janáčkovy písně z cyklu Říkadla. Leoš Janáček je zkomponoval, když mu bylo už přes 70 let. Jeho osobité zhudebnění lidových říkadel bylo původně určeno pro sólový hlas, klarinet a klavír. Později skladatel vytvořil také verzi pro 9 hlasů a 10 nástrojů. V podání Magdaleny Kožené za doprovodu klavíristy Simona Rettla a klarinetisty Andrewa Marinera nyní uslyšíme 3 Janáčkova říkadla. Franta Rasul hrál na basu, Dělám, dělám kázání a ho, krávido.

Na závěr dnešního pořadu zazní písně Antonína Dvořáka. Rozloučíme se tak s hudebním večerem věnovaným mezzosopranistce Magdaleně Kožené. Z alba Soaré uslyšíme písně z cyklu Cypřiše, Cikánské melodie a V národním tónu. Pro interprety této nahrávky instrumentaci Dvořákových písní zaranžoval britský dirigent a skladatel Duncan Ward. Jako první zazní píseň z cyklu Cypřiše s názvem Mé srdce často v bolesti. Antonín Dvořák ji napsal ve svých 26 letech, okouzlen krásou Josefiny Čermákové. Dále pak z cyklu Cikánské melodie z roku 1880 na texty Adolfa Hejduka uslyšíme písně Když mě stará matka a Struna naladěna. Celý program pak uzavřou dvě písně z Dvořákova cyklu V národním tónu z roku 1886. Uslyšíme Žalo děvča, žalo trávu a Dobrou noc, má milá. Přeji vám všem, milí posluchači, ničím nerušený poslech Dvořákových písní v podání vynikající mezzosopranistky Magdaleny Kožené. Od mikrofonu se s vámi loučí a zase za měsíce na vás s nahrávkami vydavatelství Pentaton těší Kateřina Grafová.

0: Když zmíním, že dnes budeme mluvit o přechodech, tak si prosím nepředstavujte nic z hlediska dopravy ani nic fyziologického a lékařského, ale jen bytostně lidského. Ahoj Marku.
1: Ahoj Lucie.
0: Možná bychom hned na úvod mohli vysvětlit, o čem to vlastně chceme mluvit, když chceme mluvit v dalších našich setkáních o přechodech.
1: Chceme mluvit o změnách, posunech z jedné fáze do další fáze, o životních proměnách, které můžou být v různých kontextech, je zažíváme, jsou nutnou součástí života, někdy radostnou, někdy ne, ale je to něco, co nás běžně zaměstnává. Tak jsem si říkal, že by bylo fajn se tady tím taky trochu zaměstnat.
0: Děkuju. Když to řekneš, tak si úplně dokážu představit, že podle typu osobnosti jsou teď posluchači, kteří úplně jásají a říkají, konečně budou mluvit o něčem, co je mi vlastní, co mám rád, co ve svém životě vyhledávám, očekávám, chci. A pak takoví, kteří úplně se vyděsili, polilo je horko nebo zima a říkají si, o ne, tohle je přece to, co ve svém životě vůbec nechci, nemám to rád, nedělá mi to dobře. Já se přiznám, že jsem rozhodně druhá skupina a změny, přechody jsou něco, co je pro mě hodně náročné. Dá se to nějak takhle zobecnit, že skutečně jsou dvě skupiny lidí, totiž ta, pro kterou je jakýkoliv přechod v pořádku a v pohodě, a pak ta, pro kterou je to náročné?
1: V takovým širokém nástřelu asi jo. Zároveň to jako všechno není tak jednoduché, samozřejmě, ale ano, lidi asi budou spíš ti, kteří mají rádi změny a ti, kteří nemají rádi změny, anebo ti, kteří se obávají změn, ale mohli bychom jít i po jiných liních, jo? Někdo má třeba rád změny, které vyrábí sám, někdo má rád změny, které ho překvapí a které se mu dějou tak jako nečekaně, to zase někoho hodně děsí, takže je to taková jako dialektika, taková takové vzájemné vyvažování nebo vztah mezi změnou a stálostí a různí lidé s tímto vztahem zacházejí různě.
0: Myslím, že se shodneme na tom, že není možné vybrat si život, ve kterém by ke změnám nedocházelo a ve kterém by se tedy ty přechody neobjevovaly. Je to tak, že změny prostě nebo ty přechody patří do života a je spíš na nás, jak se k ním postavíme?
1: Je to něco, co patří k proudu života samozřejmě a nějak se učíme už na začátku, určitě se na tom podílí i jako nějaká genetická výbava a tak zda jsme spíš ti, kteří si představují ideální život jako ten, kde se